0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta a právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu Country and Western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i trampské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde stará řeka, velká i zlatá řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí české středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První Trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhanda a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival trampských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V trampských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Bavasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s Brusnovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá, za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Forta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje 60. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spirituál Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či Kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Babiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bednu od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se 4 písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

A Porta se chystá oslavit 5. narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem, musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Vaby Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní trampskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

pořadu Na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví šedesátiny. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupsie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
2: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
1: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
2: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
1: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
2: tak,
1: za sebou.
2: Tak ano, ano, bylo
1: na
2: to nádherné.
1: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
2: ne,
1: někam.
2: Ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
1: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli. Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
3: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Já jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským. To bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Tady se projeví to kalendárium Saskia, jak má to naštudováno.
1: Všechno
0: ví a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se populárně a tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
1: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako... Proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
1: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Sesky Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře, ano, děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko. Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
6: ano,
2: je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko.
2: Dobře.
6: Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte
6: ano,
2: se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto na to i
4: zaskavení. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, támhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloch dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lakse máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle, lakolóni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou, hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantanamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže no, no, si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní,
4: družní,
2: příjemní
4: ohromně.
2: A takový je vlastně, člověk to obdivuje ano. V té nouzi, co mají, no, tak právě. Ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba, řekněme, evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím. A dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo. Byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: se? Jo, v Bathu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak člověk v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší, že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Strat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur? Nie.
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No. No a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: Máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, rozhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátila.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Tak čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, no ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko. No,
3: v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám!
4: No.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou Saskia?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu vlastně z Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přišli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, podvod. Ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Budašová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juliu Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpadne, tady vládě zbavuje. Děkuji nejlepší, krásný den.
3: Děkuji.
4: Si Bčko.
3: Varianta děkujeme. B, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová Sturnová, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano,
7: tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji.
7: Ano,
3: taky se těším. Výborně.
7: Tak děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Budešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou. Naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Neviete?
9: No povedzte mi to, povedzte mi to. Ja si na vás tak strašne vážim, že vy mi odpoviete na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte
10: to. To není taký kumšt zase, čo? Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice, no?
9: Neviem.
10: Tak neviete. Videli ste už smiešnú ženu, čo?
9: Videli. No,
10: tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak.

0: ale poznáte vy také dve?
1: Poznám, no.
0: Ano?
1: Naše ženy. Seru stáve.
0: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
1: Ne.
0: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
1: Veď vy nemáte deti.
0: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
1: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
0: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
1: Väčšinou s vlastným.
0: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
1: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té příležitosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
4: No jo,
3: kulátiny.
4: No jo. Už se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama pro sebe?
4: Nechystám,
3: nebo pro rodinu,
4: ne,
3: aspoň oslavu, nebo
4: jo,
3: tak?
4: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
4: Zdraví.
3: To je pravda.
4: No, protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
4: tak,
3: ten
4: ano,
3: zdraví
4: humor,
3: ještě umocňuje. Přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900, náš telefon, humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková, nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Jednou, Milan, já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím, paní Burešová. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou teda obzvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná hlasu pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam ano. Taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla Uršula Kluková, to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla. Spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě šíšky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá a taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra. Máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. O letní tábory je zájem i mezi seniory. Počet obětí ruského masivního útoku na Kyjev stoupnul na 27. A bude polojasno s denními maximy do 24 stupňů. Je pátek 3. července a na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
2: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Letní tábory lákají i seniory. Havlíčkobrodský Senior Point začínal v roce 2019. Z 20 účastníky letos jich přijelo téměř 50. Tábor jim končí dnes v Daňkovicích na Žďársku. Počty táborníků ale zatím organizace neplánuje navyšovat, a to kvůli těžšímu hledání zázemí, vysvětluje organizátorka Ilona Loužecká.
3: Bohužel kapacitně bychom se víc nevešli, jelikož tady jsou i patrové postele a to úplně nelze naplnit kapacitně naplno, takže musíme samozřejmě i podle toho, jakou máme kapacitu lůžek vhodných pro seniory.
0: V Kyjevě dnes vyhlásili smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život při něm přišlo 27 lidí a zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
4: Udar speciálně produmaný.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Portugalska a Španělska si proti sobě zahrají osmifinále světového šampionátu. Portugalci vyřadili obhájce bronzu z Chorvatska po vítězství 2-1, Španělé si poradili s výsledkem 3-0 s Rakouskem. A hokejový brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. Platit mu začne po příští sezóně. Ročně si díky ní vydělá před zdaněním přes 5,25 milionu dolarů, v přepočtu tedy asi 113 milionů korun. V NHL zároveň pokračuje Alexandr Ovčekin, nejlepší střelec její historie. Ruský útočník zůstává ve Washingtonu, kde prodloužil smlouvu o 1 rok.
1: Počasí.
0: Teploty na Vysočině se teď drží kolem 17 stupňů, třeba v Novém Rychnově je 16, v Havlíčkově Brodě 18 stupňů. Po ránu je nebe nad Vysočinou převážně zatažené, místy se slabými přeháňkami. Během dne už ale bude převažovat polojasná obloha a nejvyšší teploty 21 až 24, na jihu kraje až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Silnice na Vysočině jsou teď po ránu bez nehod, nezdržíte se ani na dálnici D1. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pátá hodina, čtvrtá minuta, přejeme vám dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina. Je 3. července, máme tady pátek, je před námi víkend, ne ledajaký víkend. Bude to prodloužený víkend, zatím ale musíme odpracovat ten poslední den, tak ať se vám všem daří. Radomír dnes slaví svátek, narozeniny pak chirurg pan Pavel Pavko, jemu 680, půlkulatiny oslaví i herec Oldřich Vlach, tomu je 85. Herečka Jana Švandová taky slaví, tak snad se neurazí, když prozradím její věk, je jí 79. Americký herec Tom Cruise, tomu je dnes 64. Možná, že slavit budete i vy, tak si oslavu užijte.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Carl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: To byl legendární Drupy v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Přejeme vám krásné páteční ráno, v tuto chvíli máte 15 stupňů v Nedvězí, 16 stupňů Celsia je aktuálně v Černovicích, taky v Počátkách nebo v Přebyslavi, 17 stupňů hlásí Havlíčků, Brod, Bystřice nad Pernštejnem, 18 stupňů je v Jihlavě a taky v Třebíči. Na Vysočině dnes čekáme převážně polojasno, nejvyšší teploty budou mezi 21 až 24 stupni Celsia, na jihu kraje naměříme 25 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak se naučit zvládat každodenní stres, složitá rozhodnutí a možná i životní změny? O tom si budeme povídat v pátečním dobrém dopoledni. Mým hostem bude americký spisovatel, který se zaměřuje i na oblast osobního rozvoje. Peter Šasta.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

hodina 23. minuta, to byl Michal Hrůza s písničkou Pro Emu. Za chvíli Věra Martinová a Malý dům nad skálou. Téměř 50 seniorů prožívá cestování časem. Právě tak je totiž pojatý jejich letní tábor, který dnes končí na Žďársku. My se za nimi v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za hodinu vypravíme. Tak možná jste si i vy teď zaspomínali na to, jak jste kdysi spali pod stanem.

0: 6.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Závěrečný koncert festivalu Slunohraní spojí členy Janáčkova kvarteta s houslistou a violončelistou Jiřím Pospíchalem. Dnešní večer nabídne v Novoměstské horácké galerii skladby Schuberta, Mozarta nebo Janáčka. Od 8 večer se představí tradiční letní orchestr, který je složen z amatérských účastníků festivalových workshopů. Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Svrab se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% víc než ve stejném období minulý rok. Nejvíce nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji, informovali hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se může stav vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V hlavním městě Budapešti bude jednat s šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Macinka se plánuje setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole, s Bulharem Dimitrovem prohrál ve 4 setech. Karolína Plíšková také vypadla, ve 2 sadách nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švjontekovou. Postoupili naopak 3 Češi, Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Osoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana. A pojďme na počasí, teď ráno je nebe nad Vysočinou převážně zatažené, místy se slabými přeháňkami. Během dne už ale bude převažovat polojasná obloha a nejvyšší teploty dnes 21 až 24, na jihu kraje až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody teď po ránu na Vysočině hlášeny nemáme a volně projedete taky po dálnici D1. Hezké ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 5:33.

0: Obyčtov, Zvole, Bobrová i Zelená hora. To jsou zastávky, které vás čekají na Santýnyho stezce. Vydejte se po stopách geniálního architekta Jana Blažeje Santýnyho a objevte jedinečné barokní památky i jejich příběhy. O letošních novinkách na stezce si s Helou Dvořákovou v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina povídal David Štěpánek z Koruny Vysočiny.
1: Novinkou může být třeba to, že jsme umístili informační cedule k jednotlivým stavbám. V současné době už se opravdu ze Žďáru až do Zvole dostanete pohodlně po označené turistické trase.
2: Když se tady dostanu do toho daného místa, k jednotlivým kostelům, dostanu se opravdu do každého kostela?
1: Technicky je to zajištěné tak, že ve Zvoli a v Bobrové každý den od 10 do 16 hodin je tam průvodce, který vás provede. Dokonce máme připravené i texty v angličtině a v němčině, takže jsme připraveni i na zahraniční turisty. Památky ve Žďáře, to znamená Dolní hřbitov, Bazilika a Zelená hora, jsou standardně otevřeny každý den, včetně průvodcovské služby. Pak samozřejmě tam máme ještě kostel v Obyčtově, ale tam to funguje teď pouze na zavolání dopředu.
2: Výborně. Komu je určena Santýnyho stezka? Je to záležitost pro milovníky historie, rodiny s dětmi nebo třeba i pro cyklisty?
1: Může to být určitě pro cyklisty, protože Santýnyho stezka vlastně je propojena i cyklotrasou 5061, která vede po všech těch stavbách, takže i cyklista se tam dostane po značené stezce. A pak je to samozřejmě pro ty milovníky architektury a takový ty fajnšmekry.
0: Co kdybychom dokázali zvládat každodenní stres, složitá rozhodnutí i životní změny s větším klidem a nadhledem? Právě o tom budeme hovořit dnes po 11. hodině. Hostem Heli Dvořákové bude Petr Šásta, který během svého života vystřídal řadu profesí. Byl učitelem, trenérem šermu, pilotem, realitním a komoditním makléřem a všechny tyto zkušenosti proměnil v inspiraci pro druhé a dnes je známým americkým autorem a přednášejícím v oblasti osobního rozvoje. Tak se těšte na rozhovor s ním dnes mezi 11. až 12. hodinou tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Slza, katarze anebo hop, trop, tři kříže, takové budou další české písničky. Tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina je minuta po 6:15.
1: Počasí.
0: Je pátek, je 3. července, po ránu je nebe nad Vysočinou převážně zatažené, místy se slabými přeháníkami, během dne ale bude převažovat polojasno, teploty budou mezi 21 až 24, na jihu kraje až kolem 25 stupňů Celsia. Jak by se naše makovečky zachovaly, kdyby našly plnou peněženku? Odpoví na to už za chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: vím.
1: 10 minut před 18:00 ladíte Český rozhlas Vysočina. Co byste dělali vy, kdybyste našli peněženku?
2: Makovičky. Co byste dělali, kdybyste našli peněženku plnou peněz? Jen tak by ležela na chodníku.
3: Kdo by třeba ztratil, tak bychom mu ji dali, nebo třeba bychom ji poslali na policii a už by se ten chlap vyhledával.
4: Můžu si ji vzít, nebo někomu to můžu dát. Třeba kdyby nějaký zloděj ti peněženku vzal z ruky, no tak by zavolal na policii, aby toho zloděje je našli.
2: Kdyby ty jsi ji našla, nebyla tvoje, co bys dělala?
4: Poslala bych

jako na ně hezký, protože ten druhej by to pak hledal a myslel si, že to byl někdo zlej. Řekneme tatínkovi nebo mamce a pojedeme na policii, než si ji necháme. Taťka to někomu třeba chudýmu dal. Si to nemůžeš nechat, protože ten druhej si to vypracoval pro sebe. Makovičky.

Бабочек Пейте Роджерс těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Bakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
2: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Karlových Varech už jsou hlavní hvězdy zahájení 60. ročníku filmového festivalu. Na Vysočině je zatím ohlášených asi 250 letních táborů. Nové Město na Moravě kvůli bezpečnosti pokácelo 75 let starý vánoční smrk a bude polojasno s denními maximy do 24 stupňů. Ranní zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
3: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Na Vysočině bude přes léto minimálně 250 pobytových táborů. Tolik jich organizátoři zatím nahlásili hygienikům. Počet bude ještě postupně narůstat. Krajští hygienici musí přes léto zkontrolovat minimálně 30% táborů. Podle jejich mluvčí Jany Bémové jsou na Vysočině většinou dlouholetí pořadatelé a tak v minulých týdnech museli řešit jen minimum prohřešku.
4: Týkaly se například, že patrové postele nebyly opatřeny vlastně podložkou proti protečení, popřípadě nebyla vlastně ta horní balanda třeba úplně zabezpečena proti spadení dítěte, ale to jsou opravdu výjimečné případy. Někdy narážíme na neúplně dobře skladované potraviny.
2: Nové Město na Moravě přišlo o svůj vánoční strom. Na Vratislavově náměstí stál 75 let, lidé ho před svátky tradičně zdobili. Vlivem nedostatku světla a malého prostoru pro kořeny ale usychal a podle tahové zkoušky hrozilo, že se zřítí. Specializovaná firma proto 16 metrů vysoký smrk pokácela. Podle starosty nestraníka Michala Šmardy bude mít Nové Město už letos na Vánoce nový strom, nejspíše zase na stejném místě.
5: Ještě se o tom budeme bavit, ale prozatím odborní si doporučuji, že to místo sice není ideální, ale na druhé straně není ideální například i kvůli těm stromům za ním, které ale po celou dobu jeho životnosti už taky tady nebudou, takže to náměstí se bude postupně měnit a já si myslím, že je to velmi pravděpodobné budoucí místo, ale ještě je to potřeba prověřit. Sport.
2: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila fotbalisty Karviné ze svých soutěží a to kvůli korupční aféře slezského klubu. Český fotbal ale o místo v pohárové Evropě nepřijde. UEFA upravila nasazení a zařadila Jablonec. Původní místo Karviné ve čtvrtém předkole Evropské ligy tak přebírá Viktoria Plzeň. Hradec Králové bude místo Západočechů hrát druhé předkolo Evropské ligy s norským Tromsø a královéhradecké fotbalisty nahrazuje právě Jablonec. Utká se s chorvatským Varaždinem ve druhém předkole konferenční ligy. O kontaktu s Východočechy mluvil majitel jabloneckého klubu Jakub Střeštík.
6: Tou snahou samozřejmě je převzít, ať už jsou to hotelové kapacity a tak dále od kolegů z Hradce.
2: Z českého pohledu se nemění jen nasazení pražských S. Mistrovská Slavia jde do základní skupiny ligy mistrů. Spartu čeká třetí předkolo ligy mistrů.
1: Počasí.
2: V Jihlavě a v Moravských Budějovicích je právě teď 18 stupňů, v Přibyslavi 16. Během dne bude převažovat polojasná obloha a nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na jihu kraje až 25 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehody teď v kraji hlášeny nemáme, ale připomínáme uzavřenou třídu legionářů u autobusového nádraží v Jihlavě. Hezké ráno.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Šestá hodina, pátá minuta, přejeme vám dobré páteční ráno, je 3. července, je před námi prodloužený víkend. Strávit jej můžete třeba v Radkovicích, respektive nachystali se tam pro vás léto v Radkovicích. V tomto týdnu tam promítají v letním kině. Dnes večer se můžete těšit na komedii o přátelství a lásce, o odpuštění, na komedii Pět švestek. Zítra tam mají sraz veteránů, je to 3. ročník v retro stylu, tak můžete přijít i vy v dobové módě, samozřejmě, že tam nebude chybět dobré jídlo a spousta zábavy. Večer opět na programu letní kino, tentokrát film Někdo to rád v Plzni a v neděli film Poberta, tak takové radkovické léto si pro vás nachystali hasiči z Radkovic u Budče společně s obcí. Tak se tam hezky bavte.

0: Petra Černovská a její nákladák. Přejeme všem pohodové páteční ráno v 6 hodin 12 minut. Po 13. hodině, jako každý pátek, otevíráme poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. Budou s vámi paní doktorka Kateřina Seidhamlová i Patrik Rozehnal. Přeji oběma hezké ráno a ptám se, jaké téma dnes budete rozebírat.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
1: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
2: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí, hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
1: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
2: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
1: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veselé-a-zdravě nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
2: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
2: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě na téma zmatenost.
1: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Seidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: To byl Freddie Mercury v 6 hodin a 17 minut na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli Pokáč v lese, anebo Petra Janů s písničkou A pak, že je to hřích. A taky vás vezmeme na tábor plný seniorů. A že si ho užívají, o tom uslyšíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Na Vysočině po ránu máme převážně zataženo, místy se objevují slabé přehánky. Během dne ale bude převažovat polojasno, teploty budou mezi 21 až 24 stupni Celsia a na jihu kraje naměříme až 25 stupňů.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak se naučit zvládat každodenní stres, složitá rozhodnutí a možná i životní změny? O tom si budeme povídat v pátečním Dobrém dopoledni. Mým hostem bude americký spisovatel, který se zaměřuje i na oblast osobního rozvoje. Peter Šasta.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: To byl Pokáč v 6.22.
2: Léto na Vysočině.
1: Letní tábory se neužívají jenom děti, ale i seniori. Třeba ti, kteří celý týden soutěží v Daňkovicích na Žďársku. Jejich táborová hra má název Cestování časem.
3: Všech 47 táborníků usedá postupně ke stolům, každý ke svému týmu. Přisedla jsem si k Dáše a Marii, které si zatím nejvíc užili den, ve kterém se vypravili do středověku. Hráli si na rytíře a měli dokonce koně, i když byl na tyčce a měl plyšovou hlavu.
4: Jak se to jmenuje?
5: To byly hobby horsing, jestli víte, o co jde.
6: Ano, vím.
5: Vyzkoušeli jsme si soutěž jednotlivých družstev jako na to, jak rychle to zvládneme na koníkovi a bylo to zajímavý.
3: Plánujete se věnovat i hobby horsingu i po táboře?
5: Ne, to přinecháme mladším.
4: No, my už jsme na to dost starý, už nás všechno bolí, takže takový skákání to pro nás moc není. Chvíli to vydržíme, ale ne pořád.
3: Jste se učili i nějaký slang, co teď, jak mluví mladí?
5: Jo. Ano.
3: Já jsem zaslechla, že tady používají vedoucí cute a tak.
5: Ano,
3: vy
5: ano.
3: Víte, o co se jedná?
5: Jo, jako to víme, že cute je jako příjemný nebo milý.
4: No, tak tam bylo co?
5: Cute, easy.
3: Právě cestování časem je táborové téma. Od přítomnosti zpátky až do pravěku. Teď je ale čeká období první republiky, na kterou je zaměřená i další hra, kterou vysvětluje jedna z vedoucích.
7: Přesunete se do továrny, protože v první republice bylo spousta továren, tak jsme pro vás připravili takovej sportovní pás továrenskej.
3: Když se řekne první republika, tak já si vybavím četnické humoresky.
7: No, to jo.
4: Mně se děsně líbil Arazin, ten byl krásný.
3: Mě Jarý. Mezi táborníky je i pamětník první republiky Josef Vrána.
8: Je mi 1932. Hitler, když přišel k moci, 33. Mám tady partnerku, která opravdu bezvadnou ženskou.
3: Tak je hezké, že tady jste na táboře spolu, že si užíváte léto.
8: Jo, to je parádní.
3: I v tomhle věku.
8: Ona je hodně mladší, ale kdybyste viděli, jak nám to klape, to si nedovedete představit.
3: Dnes tábor seniorům končí. Pořádá ho už 6. rokem Havlíčkobrodský Senior Point. Z Daňkovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Jestli nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Dobré ráno, je pátek, je 3. července roku 2026. Na Českém rozhlasu Vysočina nás čekají zprávy. Slovo má Jakub Diviš.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Do záchrany zříceniny hradu Pišolec se dnes zapojí sami návštěvníci. V minulých letech spolek na ochranu památek Bystřicka na místě opravoval nestabilní věž. Ta už je pro turisty zcela bezpečná. Dnes na hradě pro změnu pokračují údržbové práce za pomoci turistů. V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní Cyrilometodějské pouti. Ta se koná v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili solunští bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá Mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na setkání jsou koncerty, soutěže a taky společný průvod účastníků. Pořadatelství převzala obec po středočeské Vrbové Lhotě, která se organizace vzdala. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboly. Za den tak počet nemocných stoupl o víc než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Tam včera při sledování možného výskytu nemoci zdravotníci odhalili nákazu marburským virem. Nakazilo se jim tam asi 1,5roční dítě. Fotbalisté Portugalska a Španělska proti sobě zahrají osmifinále světového šampionátu. Portugalci vyřadili obhájce bronzu z Chorvatska po vítězství 2-1, Španělé si poradili výsledkem 3-0 s Rakouskem. A právě v těchto chvílích se hraje taky utkání mezi Švýcarskem a Alžírskem. Obloha nad Vysočinou je teď převážně oblačná nebo zatažená, teploty zatím kolem 16 stupňů. Během dne bude převažovat polojasná obloha a nejvyšší teploty 21 až 24, na jihu kraje až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Silnice na Vysočině i dálnice D1 v regionu jsou teď sjízdné bez komplikací a my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přerovský okresní soud potrestal ve čtvrtek vězením 3 muže, kteří zkomplikovali loni na podzim dopravu na železničním koridoru mezi Prahou a Ostravou. Krádeží měděných kabelů si chtěli přivydělat. No, nevyplatilo se, jak uslyšíte za chvíli v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 6.33, přejeme všem pohodové vstávání.

0: byl Radek Tomášek v 6.39 v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku uložil předovský soud 3 mužům, kteří loni v listopadu odcizili na železničním koridoru u Jezernice na Předovsku měděné kabely. Na hlavní trase mezi Prahou a Ostravou to zkomplikovalo na několik hodin provoz. Kabely totiž napájely návěstidla nebo ovládání výhybek.
1: Policejní hlídka muže zadržela krátce po krádeži. V kufru auta u nich našla ukradené kabely i nářadí, kterým je odřezali a ocekali. Všichni se přiznali a svého činu litovali.
2: Moc mě to mrzí a byl bych rád, kdybych dostal mnější trest a je mi to líto.
3: Chtěl bych říct, že mě to strašně líto.
1: Předseda Senátu Jan Rektor ale všem uložil nepodmíněné tresty, a to s ohledem na to, že na několik hodin pod vidinou zisku přerušili provoz na zásadní státní infrastruktuře. Uložil jim taky nahradit více než milionovou škodu.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Státní zástupce Petr Klimeš původně pro nejmladšího z trojice požadoval podmíněný trest. S rozhodnutím soudu ale souhlasí.
5: Dle mého názoru soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu. Tudíž v tomto směru jsem z větší části s uloženým trestem spokojen.
1: Správa železnic ročně řeší asi 50 krádeží kabelů, nejčastěji v Praze a Moravskoslezském kraji, potvrzuje její mluvčí David Kabele.
6: V minulosti jsme už přijali některá technická a organizační opatření, která mají krádeže stížit. Například se změnil způsob pokládky kabelových tras tak, aby byl přístup pachatelům co nejomezenější. Na některých místech jsou instalovány také fotopasti.
1: Rozsudek Přerovského soudu zatím není pravomocný. Státní zástupce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.

0: Stará se o ní meteorolog Ondřej Brambus. Hezké ráno vám přeji.
1: Dobré ráno.
0: A jaké to ráno na Vysočině právě teď máme?
1: Ráno je poměrně oblačné, protože přes naše území přechází taková slabá studená fronta, takže už během noci nám vlastně začala ta oblačnost přibývat. S oblačností se dostaly na Vysočinu i srážky, ale nebyly moc výrazné. Aktuálně nám slabě prší ve východní části kraje a na úplném jihu, ale jsou to hodně slabé srážky, spíše jen pár kapek. A zároveň ta oblačnost už nám začíná od západu částečně ubývat. Teploty, ty se aktuálně pohybují většinou od 14 do 18 stupňů Celsia. A začíná se nám také rozfoukávat vítr od severozápadu. Na některých místech už je kolem 20 km za hodinu.
0: Jaké počasí bude na Vysočině panovat v průběhu dne?
1: Teď v těch nejbližších minutách tady ještě spíše velká oblačnost, tedy bude převažovat oblačno, ještě se pár kapek může objevit, ale už poměrně rychle se začne ta oblačnost rozpouštět a zbytek dne už budeme mít beze srážek, převládat bude polojasno, teploty od 21 do 24 stupňů Celsia, na Třebíčsku místy kolem 25 stupňů, ale dneska bude poměrně větrné. Během dne bude i čerstvý vítr až do 30 km za hodinu, hlavně v jihovýchodní části kraje, tam mohou být i nárazy kolem 55 km.
0: Čeká nás prodloužený víkend, jaký bude?
1: Noc na zítra bude relativně klidná, malá oblačnost, skoro jasná, jasná obloha, teploty v noci od 13 do 10 stupňů Celsia. Zítra přes den budeme také začínat malou oblačností, skoro jasno, polojasno. V průběhu dne už bude trošku více oblačnosti, bude převažovat oblačno a později večer a v noci na neděli pak bude oblačnost ještě přibývat a můžou se objevit první srážky. Teploty v sobotu 22 až 25 stupňů a stále větrné počasí. V neděli pak celkově tedy více oblačnosti, to už bude převažovat oblačno nebo i zataženo a od severozápadu se na většinu území dostanou přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty v neděli 20 až 24 stupňů Celsia a stále ještě takový svižnější vítr od severozápadu. Takže sobota slunečnější a neděle pak více oblačnosti a také už možnost srážek.
0: No a víkend tentokrát bude pokračovat i v pondělí, tak víme už, jak bude?
1: Aha, no tak to, ano, to mi nedošlo, jo, vida. Tak v pondělí budeme mít takovou proměnlivou oblačnost, spíše počasí podobné tomu nedělnímu, takže více oblačnosti a nějaké přehánky, opět výjimečně nějaká bouřka a teploty 20 až 24 stupňů.
0: To předpovídá meteorolog Ondřej Brambus. Moc vám děkuju a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: řekni for.
1: Tak for říkáš, no tak takhle jde paní po ulici a najednou jí zastaví podnapilý chlap a ptá se jí, prosím vás, paní, kolik mám na hlavě boulí? Paní mu je spočítá a říká, no máte tam 5 boulí. Aha, tak ještě 4 sloupy a jsem doma.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici, nikoho zatím neobvinili. O letní tábory je zájem i mezi seniory. Počet obětí ruského masivního útoku na Kyjev stoupnul na 27 a bude polojasno s denními maximy do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdili Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Ján. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
3: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestních řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
2: Letní tábory lákají i seniory. Havlíčkobrodský Senior Point začínal v roce 2019 s 20 účastníky, letos jich přijelo téměř 50. Tábor jim končí dnes v Daňkovicích na Žďársku. Počty táborníků ale zatím organizace neplánuje navyšovat, a to kvůli těžšímu hledání zázemí, vysvětluje organizátorka Ilona Loužecká.
4: Bohužel kapacitně bychom se víc nevešli, jelikož tady jsou i patrové postele a to úplně nelze naplnit kapacitně naplno, takže musíme samozřejmě i podle toho, jakou máme kapacitu lůžek vhodných pro seniory.
2: Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých českých bank. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Laixnerová.
5: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
2: V Kyjevě dnes vyhlásili smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život při něm přišlo 27 lidí a zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
6: Udar speciálně produmaný.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Hokejový brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem, platit mu začne po příští sezóně. Ročně si díky ní vydělá před zdaněním přes 5,25 milionu dolarů, v přepočtu tedy asi 113 milionů korun.
0: Počasí.
2: Nedvězí 15, Chotěboř 16 a Náměš nad Oslavou 17 stupňů, to jsou aktuální teploty na Vysočině. Teď ráno je nebe nad Vysočinou převážně zatažené, místy se slabými přeháňkami. Během dne bude převažovat polojasná obloha a nejvyšší teploty 21 až 24, na jihu kraje až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnici z Pelhřimova do Jindřichova Hradce se u Kamenice nad Lipou pohybují pomalu jedoucí silničáři, kteří odklízejí dřeviny. Tak tam zpozorněte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 7.05, takový je aktuální čas, je pátek, je 3. července. Vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Jsme rádi, že jste s námi. Táborové chatky kontrolují dětem nejenom vedoucí, do některých zavítají i hygienici. A ti projdou kompletně celé tábořiště. Na startu sezóny zkontrolovali i ten u Žirovnice na Pelhřimovsku. Jak byli s podmínkami pro děti spokojeni, to se dozvíte po 7:45 v reportáži Terezy Pešoutové. Teď už je tu Karel Gott.
0: Dobré ráno.

0: byla zpěvačka Marta Kubišová s nebývalou ochotou. To byla její písnička v 7 hodin 12 minut. Za chvíli Lucie Vondráčková, Kdy vzlétnu já, nebo Petr Spálený, Dlouho, dlouho spím. Teď ale Petr Jungmann, který zmapuje třetí červencové události.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Dobré ráno, jste na Českém rozhlasu Vysočina v pátek 3. července.
1: Počasí.
0: Po ránu je nebe nad Vysočinou převážně zatažené, místy se objevují slabé přehánky, během dne ale bude převažovat polojasná obloha s teplotami mezi 21 až 24 stupni Celsia, na jihu Vysočiny naměříme až 25 stupňů Celsia. Za chvíli se společně s hygieniky vypravíme na kontrolu letního tábora u Žrovnice na Pelhřimovsku.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu se vydáme po stopách Karen Blixenové. Jejíž příběh proslavil film Vzpomínky na Afriku, oceněný 7 Oscary. Meryl Streepová, Robert Redford, režisér Sidney Pollack. Jedna z největších filmových romancí 20. století. Kdo ale skutečně byla tato žena? Jak nacházela sílu přežít velké rány osudu?
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání představí mladého Františka Josefa I. Ne starého pána s licousy, ale ohnivého mladíka. Neobyčejně vzdělaného, politicky nadaného a ve své době velmi populárního. Byl výraznou evropskou osobností. A jako každý takový člověk měl i nepřátele, kteří se ho pokusili zabít. Například v únoru 1853.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Jak se naučit zvládat každodenní stres, složitá rozhodnutí a možná i životní změny? O tom si budeme povídat v pátečním dobrém dopoledni. Mým hostem bude americký spisovatel, který se zaměřuje i na oblast osobního rozvoje. Peter Šasta.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: 7 minut před půl osmou s námi na Českém rozhlasu Vysočina byla Lucie Vondráčková. Hygienici na Vysočině v těchto dnech navštěvují letní tábory na Vysočině. Při svých kontrolách procházejí chatky, stany, sociální zařízení. Také samozřejmě nahlížejí do kuchyní a jídelen. Organizátoři musí mít v pořádku i zdravotní dokumentaci všech táborníků. Za léto stihnou obejít asi třetinu dětských táborů. Na Pelhřimovsku jsou na startu sezónu spokojení. Kontroly tam jsou zatím bez závad.
1: Chodíte potom na pravidelné kontroly úklidu?
2: Ano, bodujeme.
1: Bodujete, prohlížíte i věci, aby nebyly vlhké.
3: No. Na kontroly úklidu v chatkách jsou děti tady na tábořišti kousek od žirovnice zvyklé. Teď ale místo vedoucího ubytování obchází hygienička Iva Holadová.
4: Holčičky, kontrola, jo?
1: Dobrý den. A kde máte uložený věci?
5: Tady.
1: Pořádku, děkuji.
3: Po ubytování obchází Iva Holadová také sociální zařízení.
1: Tady teda máme dámy.
6: Tady jsou holky.
1: WC,
6: tady jsou sprchy, holek.
3: Dále kontroluje kuchyni, uskladnění potravin a nakonec musí projít s táborovou zdravotnicí Kateřinou Vyskočil-Engilovou veškerou dokumentaci.
1: V případě klíšťa řešíte je jak? Klíšťa lokalizujete nebo uděláte na tom panáčka? Ne, máte jenom popíšete, kde?
5: Ne, to máme potom zase další papíry, kde...
1: A tohle je teda pak informace pro rodiče.
3: Uh-huh. Právě zdravotní dokumentace dětí je podle vedoucího tábora Jana Vyskočila z těch administrativních věcí asi nejnáročnější.
7: Každý dítě musí mít prohlášení o bezinfekčnosti, různá potvrzení od svých obvodních lékařů a samozřejmě rodiče nám potom do těch přihlášek a píšou řadu informací k dětem, ale různé alergie, kterých samozřejmě přibývá, různá zdravotní omezení a podobně.
3: Vedoucí tak musí kontrolovat, zda sebou mají děti se závažnými alergiemi, třeba EpiPen a další potřeby. Současně musí organizátoři tábora podle Jana Vyskočila neustále sledovat aktuální legislativu. Pravidla pro táborníky se totiž neustále mění. Na letošní sezónu se například podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Bémové mírně rozvolnila.
8: Upravené podmínky právě třeba pro sprchování, to znamená, že už není přesně stanovený počet vlastně těch růžic sprchových, není stanovený počet výtokových ventilů. Je ovšem třeba, aby byla zajištěna možnost hygieny.
3: V předchozích sezónách museli pořadatelé doložit, že mají na stanovený počet dětí určitý počet toalet nebo sprch. Vzhledem k tomu, že jsou ale na Vysočině obvykle stálí organizátoři, většina tábořišť tyto podmínky splňuje i nadále, protože je mají nachystané z minulých let. Z Žirovnice Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
9: Léto v Žirovnici. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: jsme.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Závěrečný koncert festivalu Slunohraní spojí členy Janáčkova kvarteta s houslistou a violistou Jiřím Pospíchalem. Dnešní večer nabídne v Novoměstské horácké galerii skladby Schuberta, Mozarta nebo Janáčka. Od 8 večer se představí tradiční letní orchestr, který je složen z amatérských účastníků festivalových workshopů. Svrap se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% víc než ve stejném období minulý rok. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji, informovali hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V hlavním městě Budapešti bude jednat s šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Macinka se plánuje setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. A sledujeme i aktuální výsledky z fotbalového šampionátu. Fotbalisté Švýcarska jsou v osmifinále mistrovství světa. Dostali se do něj před chvílí po výhře nad Alžírskem 2-0. V dalších duelech vyhrálo Španělsko nad Rakouskem 3-0 a Portugalsko zdolalo Chorvatsko 2-1. Pojďme na počasí. 16 stupňů teď ukazují teploměry třeba v Havlíčkově Brodě, ve Velkém Meziříčí nebo v Bystřice nad Pernštejnem, 18 v Dukovanech. Teď ráno je nebe nad Vysočinou převážně zatažené, během dne bude převažovat polojasná obloha a nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů, na jihu kraje až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnici z Pelhřimova do Jindřichova Hradce se u Kamenice nad Lipou pohybují pomalu jedoucí silničáři, kteří odklízejí dřeviny. Zpozorněte tam.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přejeme vám pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Máme 7.33, v Jihlavě aktuálně probíhá Vysočina Fest. Včera večer tam koncertovala skupina Činasky. My si ji teď dáme, je tu Klára. Přejeme všem pohodový den.

0: To byla Helena Vondráčková v 7.40. Kolik srdcí mají chobotnice a jak je to s jejich chapadly? Proč jsou to zrovna chobotnice, když žádný chobot nemají? Na tyto otázky teď v rubrice Co v učebnicích nebylo, odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Přejeme dobré páteční ráno, je minuta po 7:45. Na Vysočině je po ránu zataženo, v průběhu dne ale čekáme polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 24 stupni Celsia. Na jihu Vysočiny naměříme až 25.
0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Manželský páry, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten kluk jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Byla s námi Eva Farná, za chvíli Olympik, dej mi víc své lásky. Teď ale makovičky, a jsou to poctivé makovičky, jen si je poslechněte v 7.50.
1: Makovičky. Co byste dělali, kdybyste našli peněženku plnou peněz? Jen tak by ležela na chodníku.
2: Kdo by třeba ztratil, tak bysme mu ji dali, nebo třeba bysme ji poslali na policii a už by se ten chlap vyhledával.
3: Můžu si ji vzít, nebo někomu to můžu dát.
4: Třeba kdyby nějaký zloděj ti peněženku vzal z ruky, no tak by zavolal na policii, aby toho zloděje je našli.
1: Kdyby ty jsi ji našla, nebyla tvoje, co bys dělala?
4: Posa-

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego,
4: ano.
3: Tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Sponzorem programu je Farmakala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
3: Hladíte Český rozhlas Vysočina v pátek 3. července. Po zprávách tady bude Jarda Hypochondr se Šentýřkou, Marie Rotrová přidá písničku Večerem zhýčkaná a Petr Novák skladbu Děvče z krásných začátků.
4: 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Na Vysočině je zatím ohlášených asi 250 letních táborů. Nové Město na Moravě kvůli bezpečnosti pokácelo 75 let starý vánoční smrk. A počasí bude polojasno s denními maximy do 24 stupňů. Posloucháte zprávy s Jakubem Divišem. Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
5: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Na Vysočině bude přes léto minimálně 250 pobytových táborů. Tolik jich organizátoři zatím nahlásili hygienikům. Počet bude ještě postupně narůstat. Krajští hygienici musí přes léto zkontrolovat minimálně 30% táborů. Podle jejich mluvčí Jany Bémové jsou na Vysočině většinou dlouholetí pořadatelé a tak v minulých týdnech museli řešit jen minimum prohřešku.
6: Týkaly se například, že patrové postele nebyly opatřeny vlastně podložkou proti protečení, popřípadě nebyla vlastně ta horní balanda třeba úplně zabezpečena proti spadení dítěte, ale to jsou opravdu výjimečné případy. Někdy narážíme na neúplně dobře skladované potraviny.
4: Nové Město na Moravě přišlo o svůj vánoční strom. Na Vratislavově náměstí stál 75 let, lidé ho před svátky tradičně zdobili. Vlivem nedostatku světla a malého prostoru pro kořeny ale usychal a podle tahové zkoušky hrozilo, že se zřítí. Specializovaná firma proto 16 metrů vysoký smrk pokácela. Podle starosty nestraníka Michala Šmardy bude mít Nové Město už letos na Vánoce strom nový, nejspíš zase na stejném místě.
7: Ještě se o tom budeme bavit, ale prozatím odborníci doporučují, že to místo sice není ideální, ale na druhé straně není ideální například i kvůli těm stromům za ním, které ale po celou dobu jeho životnosti už taky tady nebudou, takže to náměstí se bude postupně měnit a já si myslím, že je to velmi pravděpodobné budoucí místo, ale ještě je to potřeba prověřit.
2: Sport.
4: Fotbalisté Švýcarska jsou v osmifinále mistrovství světa. Dostali se do něj po výhře nad Alžírskem 2-0. V dalších duelech vyhrálo Španělsko nad Rakouskem 3-0 a Portugalsko zdolalo Chorvatsko 2-1. A tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole. S Bulharem Dimitrovem prohrál ve 4 setech. Karolína Plíšková také vypadla. Ve dvou sadách nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švjontekovou. Postoupili naopak tři Češi. Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Osoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana.
2: Počasí.
4: Telči je 16 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou 15. Dnes nás čeká polojasný den s teplotami do 24, na Třebíčsku až 25 stupňů. Zvedne se ale vítr, ten by měl být čerstvý, v nárazech až z 55 km za hodinu.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na D1 z Prahy do Brna se dnes budou pohybovat silničáři v odstavném pruhu mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím a v opačném směru na Prahu od Jihlavy až po Humpolec. A v Markvarticích na Třebíčsku silničáři opravují vodorovné značky. Spozorněte, šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8. hodina, 5. minuta, je pátek, je 3. července. Prázdniny jsou v podstatě stále na svém začátku a víte o tom, že prázdniny začínají v zoo. To je akce, kterou si tam pro vás nachystali na zítřejší den. Co všechno nabídne, to nám přiblíží Simona Kubičková. Do zoo zavoláme už za 6 minut.
8: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: 8 hodina, 11. minuta, jste na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme krásný pátek.
1: Léto na Vysočině.
0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi Simona Kubičková z Jihlavské ZOO. Přeji vám hezký den.
2: Krásný den vám i posluchačům.
0: Školáci mají velké prázdniny. Chtěla byste i vy teď 2 měsíce prázdnin, aniž by vám ubyla dovolená?
2: No teoreticky ano, ale prakticky mě by chyběla zvířata a asi návštěvníci.
0: To říkáte hezky. Takže zamíříme do ZOO, protože prázdniny začínají v ZOO. Je to tradiční akce, nachystali jste si na tuto sobotu. Co tedy v sobotu v ZOO zažijeme?
2: Tahle ta sobota bude zajímavá, protože bude věnována kočkám. My slavnostně otevíráme nové venkovní expozice pro kočky pouštní a karakaly. To proběhne v 11 hodin a právě proto jsme to celý zaměřili na kočky. Akce začíná již v 10. V našem zoostánku se dozvíte, co všechno nevíte o kočkách. Budeme tam mít i další přátelé, kamarády, třeba z Muzea Vysočiny, z Robinzna, z Muzea rekordu a tak dále. Každý si něco připravil zajímavého, takže bude co dělat. Všichni se budeme nacházet na louce u australské farmy, no a samozřejmě zvu i na komentovaná krmení zvířat, které jsou vlastně celé léto a teda nebudou chybět ani tu sobotu.
0: Ano, a možná bychom mohli říci, že třeba kdo přijde do ZOO, může si odnést i vstupenku do Muzea rekordů do Pelhřimova.
2: Může, stačí se zastavit v stánku Muzeu rekordů a tam vlastně se podíváte na zajímavé exponáty. Oni vždycky donesou něco, co překvapí nás. Výherci dostanou nějaké VIP vstupenky a každý účastník obdrží vstupenku do Muzea rekordů.
0: Už víme tedy, jakým způsobem prázdniny v ZOO začnou. A jaké bude léto?
2: Léto bude podle mě zajímavé. My každý rok máme letní večerní prohlídky, ty jsou i letos. Letos budeme cestovat do pravěku, takže se budeme trošičku vracet. Kolegyně si připravili tohleto téma. První večerní prohlídka je již 11. července, prodává se na e-shopu, tak je potřeba si ji tam zarezervovat. Budou prohlídky se zoologem, pak nás čeká ale to až srpnu Titi Day. No a když takhle na to koukám, tak pak už budeme zase jako se loučit s prázdninama, ale to ještě daleko.
0: To asi nikdo tady nechce slyšet. Tak děkujeme za pozvánku a mějte se hezky v ZOO. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To byla Marie Rotrová večerem z Hýčkana. Přejeme všem pohodové páteční ráno před prodloužením víkendem. Za chvíli uslyšíte o tom, jak skupina téměř 50 seniorů prožívá cestování časem. Právě tak je pojatý jejich letní tábor, který ale dnes na Žarsku končí, ale oni si ho užívají. To uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat na počasí v kraji Vysočina. Po ránu je nebe nad Vysočinou zatažené, místy se objevují slabé přehánky. Během dne už ale bude polojasno s teplotami mezi 21 až 24 stupni. Na jihu Vysočiny naměříme až 25 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: letní tábory na Vysočině se neužívají jenom děti, ale i seniori. Třeba ti, kteří celý týden soutěží v Daňkovicích na Žďársku. Jejich táborová hra se jmenuje Cestování časem.
1: Takže dobré ráno!
2: Všech 47 táborníků usedá postupně ke stolům, každý ke svému týmu. Přisedla jsem si k Dáše a Marii, které si zatím nejvíc užili den, ve kterém se vypravili do středověku. Hráli si na rytíře a měli dokonce koně, i když byl na tyčce a měl plyšovou hlavu.
3: Jak se to jmenuje?
4: To byly hobby horsing, jestli víte, o co jde.
5: Ano, vím.
4: Vyzkoušeli jsme si soutěž jednotlivých družstev jako na to, jak rychle to zvládneme na koníkovi a bylo to zajímavý.
2: Plánujete se věnovat i hobby horsingu i po táboře?
4: Ne, to přinecháme mladším.
3: No, my už jsme na to dost starý, už nás všechno bolí, takže takový skákání to pro nás moc není. Chvíli to vydržíme, ale ne pořád.
2: Jste se učili i nějaký slang, co teď, jak mluví mladí?
4: Jo. Ano, ano.
2: Já jsem zaslechla, že tady používají vedoucí cute a tak.
4: Ano, ano.
2: Vy víte, o co se jedná?
4: Jo, jako to víme, že cute je jako příjemný nebo milý.
3: No, tak tam bylo co?
4: Cute, easy.
2: Právě cestování časem je táborové téma. Od přítomnosti zpátky až do pravěku. Teď je ale čeká období první republiky, na kterou je zaměřená i další hra, kterou vysvětluje jedna z vedoucích.
6: Cestujete se do továrny, protože v první republice bylo spousta továren, tak jsme pro vás připravili takovej sportovní pás továrenský.
2: Když se řekne první republika, tak já se vybavím četnické humoresky.
6: No, to jo.
3: Mně se děsně líbil Arazim, ten byl krásný.
2: Mě jarí. Mezi táborníky je i pamětník první republiky Josef Vrána.
7: Je mi 1932. Hitler, když přišel k moci, 33. Mám tady partnerku, teda opravdu bezvadnou ženskou.
2: Tak je hezké, že tady jste na táboře spolu, že si užíváte léto.
7: Jo, to je paráda.
2: I v tomhle věku.
7: Ona je hodně mladší, ale kdybyste viděli, jak nám to klape, to si nedovedete představit.
2: Dnes tábor seniorům končí. Pořádá ho už 6. rokem Havlíčkobrodský Senior Point. Z Daňkovic Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8.30. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Do záchrany zříceniny hradu Pišolec se dnes zapojí sami návštěvníci. V minulých letech spolek na ochranu památek Bystřicka na místě opravoval nestabilní věž, ta už je pro turisty zcela bezpečná. Dnes na hradě pro změnu pokračují údržbové práce pomocí turistů. V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní Cyrilometodějské pouti. Ta se koná v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili solunští bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na setkání jsou koncerty, soutěže a taky společný průvod účastníků. Pořadatelství převzala obec po středočeské Vrbové Lhotě, která se organizace vzdala. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboly. Za den tak počet nemocných stoupl o víc než 50. Téměř 450 nakažených už zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Tam včera při sledování možného výskytu nemoci zdravotníci odhalili nákazu marburským virem. Nakazilo se jim asi 1,5roční dítě. Unie evropských fotbalových asociací UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec, který si zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Hradec Králové se posunul do druhého předkola Evropské ligy. Viktoria Plzeň bude ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Pro pražská S se nic nemění. Slavia je rovnou v hlavní fázi Ligy mistrů, Sparta v jejím třetím předkole. Obloha nad Vysočinou je teď převážně oblačná nebo zatažená, teploty zatím kolem 17 stupňů. Během dne bude převažovat polojasná obloha, nejvyšší teploty 21 až 24, na jihu kraje až 25 stupňů. Zvedne se ale vítr, ten by měl být čerstvý, v nárazech až z 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na kilometru 77 ve směru na Brno stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Očekávejte zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Z novoměstského vánočního stromku budou suvenýry nebo lavičky. 75 let starý smrk byl pro místní jedním ze symbolů města. Jenže kvůli špatnému stavu byl nebezpečný a musel se pokácet. Na místo činu se vypravíme už za chvíli.

0: I 3. července se tak trochu můžeme bavit o Vánocích. Možná vám to dává smysl, možná nedává, ale hned to pochopíte. Nové Město na Moravě mělo 75 let stále stejný vánoční strom. Lidé si na náměstí zdobili urostlý smrek, jenže ten teď museli technici pokácet. Ve stínu kostela vyšších lip a na omezeném prostoru postupně usychal. Podle tahové zkoušky hrozilo, že se zřítí, a město proto rozhodlo o jeho pokácení. Desítky lidí se s ním přišli ještě večer rozloučit.
1: Tak stromečku, čau.
2: Na zdraví.
3: I Rudolf s Ivetou si strom prohlíží naposledy.
1: Naštý den, no.
2: Chodíme, je to taková tradice. Jako.
1: On tady hrajou právě na ty věži koledy a svíčku se rozsvítíme vždycky. A...
4: Zkuste zaklepat těma větívkama, tak on opravdu to pěkný, stříbrný jehličí sype dolů. Bohužel náš přítel a věrný vánoční strom půjde dolů.
3: Jak se tak rozlížím, jako jediný Ladislav Solnek může konstatovat, byl jsem tady před tímhle smrkem?
4: No určitě, protože já jsem tetu se měl zaměstnanou tady u těch skuteckých.
3: Pamětník a taky emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty.
4: Tak je to Picea pungens, dovezený z Ameriky. Já si pamatuju první smrk smrk pichlavý, nebo střívený, si pamatuju tady, když jsi byl pouze jediný.
3: Kvůli bezpečnosti je potřeba bezprostřední okolí zapáskovat a trochu posunout ten dav loučících se nebo měšťanů. Petr Vopršel bude mít na starosti tu operaci.
5: Při tím pádu hrozí to, že vlastně ta haluza padne na tvrdý, tak ona se začne lámat a lítají z toho takový štěpiny, že jo, 20 a 30 čísel, no. Jo, takže to potom je nebezpečný pro lidi okolo, co se dívají, že. Do hlavy s tím nikdo dostat nechce.
6: Minimálně určitě se udělají upomínkové předměty, které si lidi budou moct koupit a připomínat si vlastně ten vánoční strom. Možná i něco, nějaký mobiliář, buď lavička, nebo třeba nějaký stojan, tak do prostoru taky.
3: Starosta, nestraník Michal Šmarda.
6: Samozřejmě je to i z úcty k tomu stromu, který tady s námi 3/4 století stál.
3: Už letos o Vánocích má být nový strom, tak si u něj možná i Rudolf s Ivetou posedí na lavičce z toho starého. Z Nového Města na Moravě, Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8.47, před námi je předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Zdravím meteoroložku Báru Kučerovou, dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: A jaký bude dnešní den z pohledu počasí v kraji Vysočina?
2: Měl by být převážně polojasný, a teď ještě zpočátku ta oblačnost může být trošku větší a postupně bude večer oblačnost ubývat. Teploty, které se teď nejčastěji pohybují mezi 14 a 17 stupni Celsia, by se měly dostat mezi 22 až 25 stupňů Celsia a k tomu bude vát mírný přechodně, ale i čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi asi do 30 km v hodině, ale hlavně potom v jihovýchodní části kraje s nárazy kolem 50 km v hodině a srážky, které teď ráno se možná někde objevovaly, tak ty už během dne nečekáme.
0: Na mnoho lidí čeká prodloužený víkend, pojďme si rozebrat předpověď.
2: Sobota bude převážně slunečná, ale stále větrná. Ten čerstvý vítr přetrvá v podstatě až do začátku příštího týdne. Stále zítra také s těmi nárazy kolem 55 km v hodině. Zítřejší maximální teploty je 22 až 25 a to většinou pod polojasnou, případně oblačnou oblohou. Později večera potom v noci na neděli bude oblačnost přibývat a také už se objeví možnost nějakých slabších srážek. Neděle potom s velkou oblačností od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně se také mohou objevit bouřky, stále ten čerstvý vítr a pondělí s proměnlivou, ale velkou oblačností, stále na většině území pravděpodobnost přehánek, výjimečně znovu i těch bouřek a maximální teploty v neděli 20 až 24, stejně tak v pondělí 20 až 24 a i do pondělka vydrží ten čerstvý vítr.
0: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Děkuju a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: 8.49, loučí se Robin Šalamon. Přeju vám hezký pátek i celý prodloužený víkend. Já se na chviličku vzdálím, ale vrátím se v pondělí 20. července opět v 5.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Bardo, řekni fór.
1: Tak fór říkáš, no tak takhle jde paní po ulici a najednou jí zastaví podnapilý chlap a ptá se jí, prosím vás, paní, kolik mám na hlavě boulí? Paní mu je spočítá a říká, no máte tam 5 boulí.

0: tak ještě 4 sloupy a jsem doma.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Pořadatel zrušil na poslední chvíli tábory pro desítky dětí z dětských domovů. V Karlových Varech už jsou hlavní hvězdy zahájení 60. ročníku filmového festivalu a bude polojasno s teplotami do 24 stupňů. Jakub Diviš přeje dobrý poslech zpráv. První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj ale musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Na letní tábor neodjeli desítky dětí z dětských domovů. Organizátor spolek tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jilka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. V Ústeckém kraji se to podle informací ombudsmana týká dětských domovů ve Vysoké Peci, Tuchově, Chomutově a v Lipové na Šluknovsku. Tamní ředitel Leoš Moravec zaplatil zatím jen zálohu 84 tisíc korun. Přiblížil komplikace, které zrušení tábora pro domov znamená.
4: Tak z důvodu, že to bylo na poslední chvíli, tak jsme museli stahovat vychovatele z plánovaných dovolení a nějakým způsobem museli sloužit a zabezpečit chod dětského domova a komunikujeme s prověřeným táborem, takže nám vezmou děti teďka od 8. na ten tábor taky.
1: Moravec podobně jako další ředitelé podal na pořadatele trestní oznámení. Kauzou se i dál zabývá školský ombudsman. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
5: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
1: Další tři čeští tenisté vybojovali účast ve třetím kole Wimbledonu. Z postupu se radují Linda Nosková, Marie Bousková a taky Jiří Lehečka, který ve třech setech porazil Slováka Molčana.
6: Výsledek vypadal jednodušeji, než ten zápas reálně byl. On hraje velice nepříjemnou hru, která ještě tady na té trávě docela platí. Využíval moji energie, veškerou agresivitu jsem já musel nějak jako trošku tvořit. Ale naštěstí jsem velice dobře servíroval v druhém a ve třetím setu jsem se i velice slušně rozreternoval, takže ty úvody do těch bodů jsem měl velice dobrý a to mi přinášelo potom ty body.
1: Naopak ve druhém kole skončili Karolína Plíšková a Jakub Menčík.
2: Počasí.
1: Třebíči teď naměříte 17 stupňů, v Pelhřimově 16. Dnes nás čeká polojasný den s teplotami do 24, na Třebíčsku až 25 stupňů. Zvedne se ale vítr, ten by měl být čerstvý, v nárazech až z 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na kilometru 166 ve směru na Prahu pracují silničáři a levý jízdní pruh je uzavřený. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za Hořicemi na kilometru 77 stojí porouchaná dodávka ve stoupacím pruhu a není nijak označená. Dejte tam pozor. Tolik doprava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Teploty nám na Vysočině zůstávají příjemné kolem 25 stupňů, do toho místy silnější vítr, ale to vůbec nevadí, hlavně, že se nám lehce ochladilo a vydrží to sluníčko. My si k tomu všemu dáme něco dobrého, osvěžujícího, takové lehké risotto nebo rýžový salát si můžeme uvařit po celý rok. No a protože máme léto a užíváme si ho, tak si dáme rýžový salát s Dášou Kubíkovou. Recept na něj už za chvíli.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Věty Dáši Kubíkové.
1: V teplých letních dnech si můžeme připravit k jídlu studený chod, třeba rýži se spoustou zeleniny a taky kuřecím masem. Využít můžeme i zbylé suroviny z předchozího vaření. Máme pro vás jeden z mnoha možných návodů.
2: Když je to horké, podáváme risotto. Když studené, je to rýžový salát. A právě ten může být v letních dnech příjemně osvěžující. I když s přípravou to bude stejné jako u jiných chodů. Rýžový salát může být příjemně svěží, plný zeleniny, mozzarely a kuřecího masa. Pokud maso nemáte, vznikne salát vegetariánský a potěší strávníky, kteří maso nejedí. Navíc máme k dispozici řadu obměn a salát tak může chutnat po každé trochu jinak. Například v chřestové sezóně do něj dáme chřest, ve zbytku roku zelené kuličky hrášku nebo nadrobno nakrájenou kedlubnu. Mozzarella se dá nahradit jinými typy sýrů, balkánským fetou nebo třeba strouhaným ementálem. A teď si dáme základní verzi. Rýži, u nás to byla rýže jasmínová, uvaříme v osolené vodě spolu s oříškem másla. Na velké pánvi si na olej osmažíme kousky cibule. Když zezlátne, přidáme zeleninu, nakrájenou na malé kousky. Papriku červenou nebo žlutou, kostičky mrkve, zelený hrášek, cokoliv máte rádi. Z upečeného kuřete obereme maso a překrájíme na kousky. Vymačkáme z biocitronu šťávu a na strouháme kůru. Do směsi na pánvi pak přidáme maso, rýži, vmícháme sýr, lžíci olivového oleje a citronovou šťávu a kůru. Osolíme a opepříme. Tahle rýže se dá jíst i teplá, ale po vystydnutí máme skvělý letní salát. Tak si nechte chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Přijíždí do Karlových Varů. Jubilejní 60. ročník festivalu dnes odstartuje za účasti Dustina Hoffmana i dalších světových filmových hvězd. Kdo všechno letos dorazí do lázeňského města v západních Čechách, to vám řekneme už za pár minut v reportáži. Teď ale nabízím skupinu Starship.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: hledáme signál.
1: O jednom originálu si budeme povídat i právě teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Nemá pláže jako festival v Cannes, ani gondoly jako přehlídka v Benátkách. Karlovarský festival má ale kolonády a taky publikum, které je ochotné stát dlouhé fronty na film. 60. ročník největší české filmové akce začíná právě dnes. A diváky na ní večer pozdraví taky hollywoodská hvězda Dustin Hoffman.
2: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old
3: friend. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
2: Dustina Hoffmana jako nervózního mladíka svádí ve filmu paní Robinsonová, což připomíná i stejnojmenná filmová písnička Dua Simon and Garfunkel. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukráčku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků.
4: Uvede tři filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kieślowski a sice film Tři barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie.
2: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Do lázeňského města dorazí opět také Harvey Keitel, který si zahrál ve filmech Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. Tento režisér obsadil Harveyho Keitla ve snímku Pulp Fiction, Historky z podsvětí, a to do role Vincenta Wolfa, který v jednoduchosti pomáhá řešit problémy. I'm Winston Wolf. I solve problems. Na červeném koberci před hotelem Thermal pozdraví diváky i Jeffrey Wright, známý například z Bondovek nebo seriálu Westworld. Do Karlových Varů už přijel Jesse Eisenberg. Ten se výrazně zapsal u diváků třeba rolí zakladatele sítě Facebook v dramatu Sociální síť. A mezi hosty nebude chybět ani Kevin Bacon, který stvárnil třeba jednoho z astronautů ve snímku Apollo 13. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Už pozítří si připomeneme svátek Cyrila a Metoděje, proto se v dalším díle pořadu Bihvávalo dnes budeme věnovat staroslovenštině.

0: V dobrém dopolední Hana Zagorová a Rande u zdinářku. Teď další díl pořadu Bejvávalo, jak jsme slibovali, na téma Cyrila Metoděj.
1: Bejvávalo.
2: Pár vět z jazyka staroslovanského k pozítřejšímu svátku Cyrila a Metoděje. O věrozvěstech toho víme hodně, ale možná nás při jejich připomínce nenapadne, jak oni tenkrát vlastně mluvili. Ta řeč byla přece jenom jiná, i když naše. Staroslovanský jazyk, kterým svatý Cyril a Metoděj konali bohoslužby, zněl dle textu z roku 1913 takto. Jde o modlitbu Věřím v Boha. Věruju v Boha, Otca všemogůštágo, Tvorca nebu i zemlí. I v Isusa Hrista, Syna Jego jedinogo, Gospoda našego, začeta od Ducha Světa, rožděna i z Marie Děvy, stradavša, trpivšího, pri Pontiscem Pilátě, raspeta, rozpjatého, čili ukřižovaného, umrša i pogrebena, sešedšágo v ad, sešedšího do pekel, čili do hádu, proto ad. V třetí den veskrse šágo od mrtvých, vzešet šágo na nebesa, sedeš tágo odesnuju Boga Otca všemoguštágo, odtudu, že gredu štágo, kráčejícího, suditi živým i mrtvým. Věruju v Ducha Svetágo, svetuju církev katoličeskuju, svetich obštěně, svatých obcování, ostavljenie gréhov, odpuštění hříchů, plti veskrsenie, těla vzkříšení, žízeň věčnuju, život věčný. Amen. Tímto staroslovanským jazykem dosud konají služby boží katolíci v Haliči, takže Rusíni, a také ti na slovanském jihu. No a příště v pondělí o Janu Husovi.
1: Bejvávalo.
0: Ještě před 9 hodinou 45. minutou se zaměříme na to, jaký vliv má beta-karoten na opalování v pořadu Minuta pro zdraví. No a v 9.45 zámecké léto pěkně s Pavlem Kudrnou. Máte se na co těšit. Teď Vítě Vávra a Citrónová holka. Hezký pátek s námi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: pro zdraví. Jaký vliv má beta-karoten na opalování?
1: To je poměrně častá domněnka, že když budu užívat beta-karoten, že se lépe opálím. Ale ono to není úplně opálení. Je to prostě zabarvení kůže právě po beta-karotenu. Což ničemu neškodí, ale nemůžeme spoléhat na to, že by nás to nějak ochránilo před spálením. Beta-karoten je dobrý antioxidant, chrání buňky před poškozením volnými radikály, které vznikají při záření a spálení pokožky. Pomůže reparaci. Ale před spálením nás neochrání. Na to máme krémy a rozum, abychom to se sluníčkem nepřeháněli.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větřní a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k ním může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano.

0: Motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu, takže opravdu tady je na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
1: Takže pícha Kravařského zámku.
0: Tady to mám ráda moc, má to tu svoji energii.
1: Zavřeme vstup do kaple. A kam se teď vydáme, paní Řípková?
0: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek, no a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
1: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No, my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
0: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
1: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela.
0: Ano.
1: Šlechta
0: ano,
1: tady
0: ano.
1: Na zámku.
0: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
1: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
0: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
1: Něco vypráví.
0: Možná vypráví něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Valentino a Věra Špinarová v Českém rozhlase v zámeckém létě. Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat, pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím, soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování, takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste nám mizel,
1: ano,
0: už, je to, jo, už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi?
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte?
1: A je.
0: Já jsem myslel, že to
1: já
0: dopadne
1: nevím,
0: dobře.
1: Já nevím, já jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se,
0: no,
1: naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste po neděli zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi?
2: Já bych řekla to Cčko, Michaelovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro 2 osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený
2: taky
0: víkend.
2: Taky bezpěděl.
0: Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, v tom jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte. Je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, větrní, veliká gratulace. To byla středeční výherkyně a tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Nám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na 2 zámky. Nejprve na zámek Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavel Kudrna se s vámi sejde zase v pondělí. Tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se 9:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Senioři se na týdenním letním táboře na Žďársku učili týmově spolupracovat. Platbu kartou v zahraničí může prodražit nevýhodná konverze měny, varuje Česká bankovní asociace. Spojené státy prý varovaly Irán, že Izrael chtěl zabít jeho hlavního vyjednavače, píše o tom Washington Post. A bude polojasno s denními maximy do 24 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. Téměř 50 důchodcům v Daňkovicích na Žďársku dnes končí letní tábor. Pořádal je pro ně Havlíčkobrodský Senior Point. Po celý týden měli táborovou hru s tématem cestování v čase.
2: Přesunete se do továrny, protože v první momentě bylo spousta továren, tak jsme pro vás připravili takovej sportovní pás továrenskej.
3: Je mi 94.
4: 1932.
5: Pamětník první republiky Josef Vrána je ze hry nadšený. Senioři už byli v pravěku, středověku a v renesanci. Jedna z vedoucích Tereza chce, aby si senioři užili pohyb a společně strávený čas.
2: Hlavně ten týmový duch, aby v tom týmu zkoušeli různě organizovat to, vymýšlet a různý strategie týmový.
5: Poslední cesta časem se zaměří na 80. léta 20. století. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
6: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
0: O nečekané roztržce mezi Spojenými státy a Izraelem píše deník Washington Post. Podle něj se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit dva nejvyšší íránské vyjednavače, se kterými Bílý dům domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto prý prostřednictvím prostředníků Teherán před izraelskými plány varovali.
7: O život podle deníku Washington Post měli přijít ministr zahraničí Abbas Araghchi a předseda parlamentu Mohammad Ghalibaf. Právě s těmito dvěma muži přitom Trumpovi vyjednavači dojednali příměří i červnovou rámcovou dohodu o ukončení války. Podle analytiků varování ukazuje na hlubokou roztržku mezi spojenci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu usiluje o svržení iránského režimu a snaží se americké dohodě s Teheránem zabránit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Portugalska v prvním kole play-off mistrovství světa porazili Chorvatsko 2-1. Portugalci sice prohrávali po gólu Peršiče z úvodu druhého poločasu, obrat ale nastartoval Cristiano Ronaldo. Jeho první gól sice rozhodčí po kontrole u videa pro offside neuznal, ale portugalský útočník pak proměnil penaltu a v nastavení dal vítězný gól Gonçalo Ramos. Pokračuje Ronaldo pro televizi Fox Sports.
8: Moc to pro nás znamená. Nejenom výhra, ale i způsob, jakým jsme vyhráli. Když jsme dostali gól, trochu jsme spanikařili, ale po mém gólu z offsideu lidi začali věřit. Fanoušci nám pomohli a po mé penaltě se to překlopilo na naší stranu. Vytvořili jsme si pár šancí a nakonec jsme si zasloužili vyhrát.
0: Do osmifinále postoupili Španělé, kteří porazili Rakousko 3-0 a Švýcaři po výhře 2-0 nad Alžírskem.
1: Počasí.
0: V Počátkách a ve Vatíně je teď 16 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 17. Dnes nás čeká polojasný den s teplotami do 24, na Třebíčsku do 25 stupňů. Zvedne se ale vítr, ten by měl být čerstvý, v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 z Brna do Prahy u Velké Bíteše na kilometru 166 pracují silničáři na opravě kanalizace a levý jízdní pruh je tam uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Posloucháte páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, no a v dnešním příběhu z Vysočiny ochutnáme už za chvíli zákusek, který se pyšní značkou regionální potravina. Hlavní roli v něm totiž hraje med.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V počátkách na náměstí je cukrárna plná dobrot. Pavlína Krátká je peče poctivě, s láskou a taky moderním nadhledem. Její medánek dokonce letos získal značku regionální potravina kraje Vysočina. A my jsme se vydali zjistit, čím porotu tak okouzlil.
2: Přijela jsem do počátek a s cukrářkou Pavlínou Krátkou si budeme povídat o medánku. Co si po tím mám představit? Je to medovník?
3: Je to svým způsobem medovník, ale je specifický tím, že je pouze ze žitné mouky. Používám normální klasickou žitnou mouku chlebovou.
2: Když peču z jiné mouky než té pšeničné, tak je ta práce s těstem úplně jiná. Jak se peče ze žitné mouky?
3: Poměrně dobře, protože také obsahuje lepek. Horší je potom, když se dělají zákusky, které jsou bezlepkové, tak tam opravdu...
2: To se matla.
3: Tak, no a víceméně jsem medánek vymyslela kvůli mému manželovi, který má alergie na pšeničnou mouku.
2: My máme medánek před sebou a co znám ten medovník, tak to je spousta tenoučkých placiček promazaných tím medovým krémem a je to taky u vás.
3: Máslovo žloutkovým krémem. Z toho medu, cukru udělám karamel, který jde do základu toho těsta.
2: A teď mi povězte, jak se vám podaří udělat tak tenoučkou placku?
3: No, musí se vyválet. Chce to lidské sádlo.
2: Z kolika placek je ten váš medovník?
3: Ze 4.
2: Je rozdíl péct s cukrem a s medem?
3: Velký, protože se musí vychytat podíl, protože do medánku přidávám jak cukr, tak med. Nesmí se dát medu zase hodně, protože kdo si myslí, že přilepší, tak naopak je potom to těsto velice tvrdé.
2: Četla jsem, že se v obchodech objevují falešné medy, většinou jsou to směsi a doporučení je najděte si svého farmáře. Máte vy i toho svého?
3: Svého vlastního manžela. U nás je v rodě včelaření již tradicí. Můj taťka včelaří od svých 13 let a vzhledem k tomu, že jednou prodělal úraz, potřeboval pomoc, tak k tomu přitáhl mého manžela. Je to taková součást našeho života.
2: Máte radši med květový nebo lesní?
3: Květový med, protože ten lesní má silice a na mě je příliš hutný, je příliš těžký, někdy mě z něho pálí žáha, nejsem jediná. Je to prostě med, který se říká, že je velice dobrý třeba při nachlazení.
2: Pečete i něco jiného s medem?
3: Používám také med do sušenek, ale ani ne kvůli tomu, že je to zdravé, protože je potřeba si říct, že jakmile med přejde víc jak 40 stupňů, tak v něm není zdravého vůbec nic.
2: Prozradila byste, jak na medové sušenky?
3: Vyvíjela jsem je hodně dlouho, protože tam úplně cukr nahrazuji medem a je to potom náročné při pečení, nesmí se ho dát právě moc. A dělám různé příchutě, jsou například čokoládové, citronové, skořicové se zázvorem.
2: Asi se nebudu ptát na přesný recept, ale základem sušenky je máslo, mouka, cukr.
3: Přesně tak, je to takové trošku jako linecké, křehké těsto.
2: Teda máslo, mouka, med.
3: Máslo, mouka, med, správně, vajíčko. Používám žloutky, samozřejmě.
2: Nebát se pect s medem, jde to?
3: Tak, jde to určitě med všude používat, ale hlavně se musíte odprostit od toho, že když uděláte maso na medu, že to bude vlastně zdravý oběd, tak nebude.
2: Zpočátek Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Z batohy čekali na nádraží hodinu a půl na odjezd na tábor. Nakonec stovka dětí z různých dětských domovů napříč republikou nikam neodjela. Ředitelé domovů podávají na organizátora trestní oznámení a chtějí zpět 100 tisíce korun. A je mezi nimi i ředitelka dětského domova z Jemnice. Za pár minut se tam vydáme.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Ujel mi vlak.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Tohle byl Xindl X a společně s ním také Olga Lounová, skladba V blbým věku. Více než 100 dětí z dětských domovů z celé země neodjelo na letní tábory. 6 z nich bylo z Jemnice. Ředitelé domovů za akce zaplatili dohromady stovky tisíc korun. Někteří z nich už na pořadatele táboru podali trestní oznámení. Podrobnosti pro nás má teď reportér Dan Zach. Krásné dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Na ty dětské tábory mělo ve středu odjet přes 100 dětí z 11 dětských domovů. Jejich ředitelé za pobyty platili desítky, někdy to byly i stovky tisíc korun. Třeba dětský domov ve Vrbně pod Pradědem zaplatil spolku Tábory Aurora za 2 turnusy vždy po 50 tisících korun. Podle ředitelky Markéty Remešové bylo nejhorší to, že se o zrušení tábora nedozvěděli předem.
2: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
1: Na poslední chvíli před odjezdem se o zrušení dozvěděl taky Leoš Moravec, ředitel domova v Lipové u Šluknova, a popsal, jaké komplikace taková zpráva může způsobit.
3: Tak z důvodu, že to bylo na poslední chvíli, tak jsme museli stahovat vychovatele z plánovaných dovolení a nějakým způsobem museli sloužit a zabezpečit chod dětského domova a komunikujeme s prověřeným táborem, tam děti jezdí každoročně, kde už jsme měli teda jeden turnus zarezervovaný, srpnovej, takže nám vezmou děti teďka od 8. na ten tábor taky.
1: Tento dětský domov zaplatil v uvozovkách jen zálohu 84 tisíc korun a také ředitel Moravec podal na pořadatele trestní oznámení. Zálohu poslal taky Jemnický dětský domov. Podle informací od náměstka hejtmana pro školství Pavla Řehoře z ANO to bylo 130 tisíc korun. Mailem vyzval kraj k vracení sumy. Pokud nedojde zpátky do začátku příštího týdne, tak Vysočina zvažuje také trestní oznámení. Další informace přinese po 3. hodině přímo z Jemnice reportáž kolegyně Veroniky Bartes-Vohralíkové.
0: Jak na celou věc reagoval pořadatel, tedy spolek tábora Aurora?
1: Ta telefon, který byl uvedený na webu, tak nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se proto vypravili na 2 adresy. Do pražských Stodůlek, kde je i podle obchodního rejstříku sídlo firmy, tam je ale jen panelový dům se zvonky na obyvatele a se sídlem desítek firm bez zvonků. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově, i tam se náš reportér vydal. Jde o rodinný domek v běžné řadové zástavbě s nepopsanými zvonky. Ani na zvonění nikdo z domu nereagoval. Reakci scháníme i dál.
0: Podařilo se tedy někomu organizátora táboru sehnat?
1: No, pořadatelé scháněli všichni, třeba i ředitelka dětského domova z Vysoké Pece na Chomutovsku, Libuše Houdová, o problémech se dozvěděla z jiných domovů, chtěla zjistit, co se děje. Po nějaké době jí tedy Kalášek údajně napsal, přiznal problémy a slíbil, že 19 dětem z Chomutovska tábor zajistí.
4: Můžu přečíst, co mi napsal. Dobrý den, omlouvám se za pozdní reakci. V posledních dnech jsme řešili komplikace především se zajištěním prvního turnusu, což si vyžádalo maximum našeho času. Zároveň se snažím postupně odpovídat na velké množství e-mailů a zpráv od dětských domovů. Chtěl bych vás ale ujistit, že s druhým turnusem pro vašich 8 dětí počítáme a naším cílem je dodržet vše, co jsme slíbili, aby pobyt proběhl bez problému. Zítra vás budu osobně kontaktovat podrobnými informacemi a vysvětlím vám další postup. Děkuji za trpělivost a pochopení. A já už na to nechci reagovat, protože jsem podala trestní oznámení.
1: Dětský domov z Vysoké Pece zaplatil předem 154 tisíc korun. Ředitelka chce využít zbývající peníze od dárců a k ním sehnat další, aby mohla dětem zajistit jiný tábor.
0: Případem se zabývá i dětský ombudsman Štěpán Jílka.
1: A to, jak bude postupovat, popsal Českému rozhlasu právě takto.
5: Já si vlastně z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat za ty hlašené organizace trestní oznámení a doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
1: Ředitelů dětských domovů se školský ombudsman zastává, podle něj se nedá říct, že by vyloženě naletěli podvodníkům.
5: Někteří kolegové tu organizaci prověřovali, Vlastně zvali si i toho hlavního organizátora, toho ředitele té organizace na osobní jako rozhovory, nechali si to osobně představit, doptávali se, nechali si představovat všechny jako služby, které mají.
0: K této kauze se váže ještě několik sbírek. O co vlastně jde?
1: Tak jedna z nich je na pomoc těm dětským domovům, které kvůli jednání spolku tábory Aurora přišly o letní tábory. Konkrétně na webu blížkdomovu.cz, který pořádá různé sbírky zaměřené také na děti z dětských domovů, spolupracuje taky s platformou Znesnáze, chtěli tam vybrat 2 miliony korun. No a ten ohlas je obrovský. Už v tuhle chvíli, jak jsem se naposledy díval, tak tu cílovou sumu dárci překonali. Aktuálně je tam asi 2,5 milionu korun. Ale peníze stále schání i ten zmíněný spolek Tábory Aurora, konkrétně na Doniu, je to na vybavení tábora. Stejně jako na webu se nedozvíte, kde měl nebo má tábor být. Kalášek tam ale o sobě píše, že on sám vyrůstal v dětském domově.
0: Děkujeme, tolik reportér Dan Zach. Snad to všechno dobře dopadne a děti se nakonec na tábor podívají. Měj hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: V dopoledním vysílání si zbalíme kufry i my. Čeká nás další díl Babských rad s Jarkou Vykoupilovou. No a samozřejmě Jarka v Babských radách poradí, jak ideálně zabalit kufr, aby se nám tam všechno vešlo.

0: Modré nebe nad hlavou, tak o tom zpíval Dalibor Janda. Nás čeká možná taky modré nebe nad hlavou, k tomu moře a sluníčko v případě, že jste se rozhodli, že i letos vyrazíte třeba na dovolenou k moři. No a to znamená, že všechny z nás čeká tím pádem také balení kufru na dovolenou. Tak to nenechejte na poslední chvíli a poslechněte si babské rady, které vám pomohou například i s výběrem oblečení a jeho ukládáním právě do kufru.
1: Babské rady.
2: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví už 10 let. Nabídneme vám recept, který se v roce 2022 ocitl na druhém místě podle poroty. Tentokrát nám ho připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Podrobnosti nabídneme za pár minut.

0: Zelená vlna Vysočina.
1: Dobré dopoledne, máme pro vás mimořádné dopravní zpravodajství. Vážná nehoda se stala před chvílí na silnici 38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem mezi Antonínovým dolem a Štoky. Srazily se dva kamiony, které začaly následně hořet. Na místě už zasahují hasiči a záchranáři i vrtulník a komunikace je neprůjezdná. Ještě jednou, 38 u Štoku je neprůjezdná. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Manželský páry, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten kluk jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne, Kylie Minogue, 10 hodin 49 minut. Pokud nemáte ještě plán na dnešní den a následně i víkend, tak připomínám, že sbor dobrovolných hasičů v Radkovicích u Budče vás zvou na léto v Radkovicích. Dneska se můžete těšit v podvečer na promítání filmu Pět švestek, komedie o přátelství, lásce, odpuštění a také odvaze žít naplno v každé životní etapě. Ve středu pak v sobotu pokračujeme 4. července od 11 hodin srazem veteránů, třetí ročník v retro stylu. Veteráni, dobová móda, taky spousta doprovodné zábavy a hlavně dobrého jídla. No a další film, který uvidíte, bude právě tuto sobotu, 4. července, a bude to Někdo to rád v Plzni. A aby toho nebylo málo, tak přidáme i neděli 5. července, to vás pro změnu čeká film Poberta. Sotva se hlavní hrdina Lupin ohřeje na svobodě, už plánuje se svými kumpány další kšeft. Takže se určitě nechte inspirovat třeba i na Facebooku Léto v Radkovicích a užijte si ho společně se sborem dobrovolných hasičů. Za pár minut slibované pochoutky. Jau.

0: Věci v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s dalšími profesionálními kolegy. V neděli bude péct ořechové trubičky plněné šlehačkou od Vlasty Pospíšilové z Drnovic. Recept ze druhého místa roku 2022 připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak se mu vlastně peče letos v pochoutkovém roce, kde s ostatními peče znovu recepty posluchačů, co vyhráli?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje, nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam strašně rád.
2: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: Ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže...
3: To zvládli za jedno odpoledne.
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání. Já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
1: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
4: No, jak křehko. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem je válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: No, vypadá to nádherně, budete nadšení i vy. Jsem o tom doslova přesvědčená. Trubičky jsou krásné a ten krém v nich dokonalý. Cukrář Vojtěch Vrtiška je naučí i vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok, ale recept najdete už třeba teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní ořechové trubičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do povinného registru psů v první den přibyly tisíce zvířat. Organizátor na poslední chvíli zrušil tábory pro desítky dětí z dětských domovů. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo téměř 2600 lidí, desítky tisíc dalších úřady pohřešují. A počasí bude polojasno s denními maximy do 24 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina připomněla prezidentka komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
2: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
0: Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbený letní tábor. Organizátor spolek tábory Aurora je totiž na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jilka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Štěpán Jilka popisuje, co může udělat.
3: Těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat do ty hlašené organizace trestní oznámení a doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
0: Předsedu spolku Romana Kaláška se nepodařilo zastihnout našim reportérům telefonicky na adrese, kde podle obchodního rejstříku sídlí spolek, ani doma. V dopise domovům, který máme k dispozici, vysvětluje zrušení táborů organizačními problémy. Také slibuje, že peníze vrátí. Na portálu Znesnáze 21 mezitím lidé přispívají do sbírky vyhlášené na 2 miliony korun, aby domovy mohly pro děti zajistit náhradní programy. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupnul téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu výstavby nových domů, ve kterém má být v přepočtu přes 4 miliardy korun.
1: Sport.
0: Fotbalový Artis Brno musí do dnešních 16 hodin říct, jestli chce hrát nejvyšší soutěž. Artis dostal možnost posunout se do šance ligy, poté co Táborsko odmítlo. Ligová fotbalová asociace hledá doplnění soutěže poté, co byla Karviná vyloučená kvůli kauze s ovlivňováním zápasu. Kdyby nabídku odmítl také Artis, dostala by možnost Dukla, která na jaře z šance ligy sestoupila.
1: Počasí.
0: Meteorologická stanice Svratouch ve Žďárských vrších teď hlásí 14 stupňů, Velké Meziříčí 18 a Třebíč 20. Dnes čekáme polojasný den s teplotami do 24 stupňů, na jihu kraje až 25. Zvedne se ale vítr, ten by měl být čerstvý, v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Vážná nehoda se stala na silnici 38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem u Štoků. Konkrétně mezi Antonínovým Dolem a Štoky se srazily dva kamiony, které následně začaly hořet. Na místě už zasahují hasiči a záchranáři s vrtulníkem a komunikace je neprůjezdná. Podrobnosti přidává náš zpravodaj.
4: Hodně to tam kouří, jeli tam hasiči, vrtulník. Teď to začali asi hasit, protože už to přestává kouřit, ale je to neprůjezdný.
0: Objíždějte osobním automobilem přes Petrovice, nákladním přes Humpolec. Ještě jednou, 38 u Štoků je neprůjezdná. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kolikrát za den jednáme opravdu vědomně a kolikrát jen plníme povinnosti, reagujeme na okolí a jedeme na autopilota. Právě o tom bude dnešní dopolední rozhovor. Moc si vážím toho, že pozvání do dobrého dopoledne přijal Peter Mount Shasta, americký autor, spisovatel a přednášející v oblasti osobního rozvoje. Dnešní dopolední rozhovor bude překládat kolega Jan Málek. Pítře, krásné dopoledne vám přeji.
6: Zdravím všechny.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Oli Dvořákové.
1: Posloucháte páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a mým dnešním hostem je Peter Mount Shasta, americký autor, spisovatel a taky přednášející v oblasti osobního rozvoje. Působil jako středoškolský učitel, trenér šermu, realitní makléř, taky pilot, pronajímatel a komoditní makléř. Tyhle zkušenosti využívá k tomu, aby lidi učil, jak vnášet vědomí do každodenního života. Petře, v 70. letech jste podobně jako mnoho mladých lidí vaší generace se odcestoval do Indie hledat hlubší smysl života. Setkal jste se tam s osobnostmi, které tehdy formovaly západní vnímání, východní filozofie. Co jste tehdy vlastně hledal a překvapilo vás, co jste tam reálně našel?
2: Měl bych asi začít tím, že jsem vyrůstal v jedné velmi bohaté čtvrti nedaleko New Yorku. Moje rodina sice bohatá nebyla, ale v okolí bydleli majitelé nadnárodních korporací a lidé, kteří pracovali pro prezidenta Spojených států. Byl jsem vychováván tak, abych se do tohoto světa dostal. Víte, abych tvrdě pracoval, dostal se na vrchol společnosti a tak dále. Ale když jsem navštěvoval domovy těchto lidí, viděl jsem, že nejsou šťastní. Chodili na koktejlové večírky, pili hodně alkoholu, mluvili o svých investicích a o tom, kam jedou na dovolenou, ale ve skutečnosti šťastní nebyli. Pomyslel jsem si, nechci do tohoto světa vstoupit. Ale nic jiného jsem neznal. Nevěřil jsem v Boha. Můj otec byl vědec a říkával mi, nevěř ničemu, co jsi sám neověřil. Tak jsem zkrátka řekl, Bože, jestli existuješ, prosím, dokaž mi to. A nic se nestalo. Kněz v kostele se modlil za někoho nemocného a ten člověk stejně zemřel. Tak jsem si řekl, ten kněz je přece profesionál v jednání s Bohem a ani jemu to nefunguje. Jaký mám tedy důkaz, že je Bůh skutečný? Věřil jsem v přírodu a její síly, takže jsem byl možná tak trochu pohan. Ale po vysoké škole jsem zkrátka odešel. Žil jsem s beatníky a beatovými básníky, jako byl Allen Ginsberg. Znal jsem přátele Jacka Kerouaka. Přišel jsem na konci beatnické generace a na začátku hippie generace. Ale viděl jsem, že ani oni nejsou šťastní. Beatníci prostě nebyli šťastní, byli na dně a obraceli se k alkoholu a drogám. Jednoho dne jsem pak v rádiu slyšel rozhovor s Ramdasem. Býval to velmi respektovaný profesor z Harvardu. Vlastním jménem Richard Alpert, který experimentoval s LSD a zjistil, že existují i jiné stavy vědomí. Přemýšlel jsem ale nad tím, jestli existuje způsob, jak tohoto vědomí dosáhnout bez drog.
1: Existuje ten způsob, našel tu odpověď.
2: Slyšel, že by odpověď mohl možná najít v Indii. Odjel tam a v horách potkal jednoho muže, Neem Karoli Babu. Tehdy ještě nebyl tak starý, ale věděl o něm naprosto všechno. Věděl, jaký sen se mu zdál předchozí noc a věděl, jak zemřela jeho matka. Jak mohl tenhle muž oblečený jen do deky kdesi v indických horách vědět všechno o jeho životě, vědět, co cítí a zahrnout ho láskou? Ramda zkrátka cítil, že ho ten muž má rád, i když o něm věděl úplně vše. Věděl, že má své chyby a přesto měl rád. Řekl jsem si, páni, možná je v Indii někdo takový i pro mě. Vnímal jsem to, jako by mě něco zasáhlo. A silně jsem pocítil, že mám do Indie odjet. Tak jsem odjel, ale když jsem ho potkal, můj zážitek byl naprosto odlišný. On mě tak nějak ignoroval a když jsem s ním konečně mohl mluvit, řekl mi, že mým učitelem je Ježíš. Říkal jsem si, ach ne, přijel jsem až do Indie, utratil jsem $1,000, strávil jsem tady v Himaláji 6 měsíců a tenhle člověk, o kterém jsem si myslel, že je můj učitel, mi teď říká, že mým učitelem je Ježíš. Putoval jsem tedy po Indii dál a potkal další úžasné lidi. Pak mi ale končilo vízum a musel jsem se vrátit do Ameriky. Dostalo mě to sice do slepé uličky, ale díky tomu jsem si uvědomil, že všechny odpovědi mám celou dobu v sobě.
1: V čem spočívá síla pobytu v divoké, nezasažené přírodě pro tu lidskou psychiku? I o tom si dnes budeme povídat. Zůstávejte s námi.
0: Host Heli Dvořákové.

0: Adély Dvořákové.
1: Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Se dostáváme k tomu, jak najít sám sebe. Někdy člověk může mít pocit, že jenom stačí, když z toho všeho uteče někam do lesa, dejme tomu, a najde sám sebe. Je to opravdu ale tak jednoduché, o tom si v dopoledním rozhovoru povídáme s Pítrem Montšastou. V čem podle vás spočívá třeba ta síla pobytu v divoké, nezasažené přírodě pro tu lidskou psychiku? Jak na nás vlastně působí?
2: To je skvělá otázka. Lidé si totiž často myslí, když budu žít v lese, dosáhnu tak osvícení. Jenže i tam může vaše mysl bloudit. Můžete přemýšlet o tom, co budete mít k večeři, co budete dělat, kdy začne pršet a kam půjdete. Ať jdete kamkoliv, pořád vám zůstává vaše vlastní mysl a vaše vlastní emoce. Je ale velmi dobré udělat si čas na ústraní. Nemusí to být nutně v přírodě. Může to být prostě jen v klidné místnosti. Po chvíli se totiž naučíte najít ten klid přímo v sobě. A dokážete tuto přirozenost v sobě najít, i když jste zrovna v davu lidí. Takže asi tak.
1: Napsal jste knihu Učeň mistrů. Co to znamená nechat se v životě vést? Je to o naslouchání vlastní intuici v momentě, kdy stišíme ten neustálý hluk naší mysli?
2: Všichni z nás dostávají vedení neustále a toto vedení získáte jednoduše tím, že následujete své srdce. Je to takový zvláštní pocit. Někdy dávám tento příklad. Bydlím asi 20 mil od města a jedu si na poštu vyzvednout zásilku. Jedu, ačkoliv bych měl pokračovat rovně na poštu, auto nechce odbočit doleva. Jakoby to auto mělo vlastní mozek. Říkám si, to je divné. Ale pak v srdci cítím, je správné odbočit doleva. Následně uvidím volné parkovací místo a cítím, že tam mám zaparkovat. Znovu si říkám, to je zvláštní, vždyť jsem přece jel na poštu. Tak auto zaparkuji, vystoupím a v tom ke mně na chodníku někdo přistoupí a řekne, ach, vy jste Peter, hledal jsem vás a neviděl jsem, jak se s vámi spojit. Jsem tak rád, že vás potkávám. Mám na vás pár otázek. V tu chvíli mi došlo, že to bylo ono vedení. Neřeklo mi to jasně slovy, zaparkuj tady, někoho potkáš. Bylo to jen prosté vnuknutí, zahněte doleva, zaparkujte tam a vystupte z auta. Znovu opakuji, je to spíše pocit než nějaký konkrétní hlas. Víte, co tím myslím? Přesně takhle jsem se naučil žít svůj život. Tím, že tento pocit zkrátka následuji. A způsob, jak se naučit tento pocit následovat, je meditace. Naučíte se díky ní sklidnit svou mysl. A to se pak přirozeně promítne do vašich běžných životních situací.
1: Vy osobně jste strávil hodiny času v tichu a taky samotě. Dnes se ale zdá, že se lidé doslova ticha bojí, neustále ho přehlušují, ať už telefony nebo různými podcasty. Co se stane, když člověk s tichem začne poctivě pracovat?
2: To je velmi dobrý postřeh. Sám to často vidím v kavárnách nebo na ulici. Mladí lidé se procházejí s mobilem před obličejem a ani nevědí, že jsou poblíž hory Šasta. Je to nádherná hora. Stačilo by, aby se podívali nahoru a doleva a hned by ji uviděli. Když by se podívali doprava, je tam další hora. Ale oni to nevidí. Vidí jen text a videohry, které zrovna hrají. Je to docela smutné. Když se ale naučíte sklidnit svou mysl, po chvíli zjistíte, že přímo ve vás probíhá hra, která je mnohem krásnější a mocnější než cokoliv, co vidíte na obrazovce mobilu. Chvilku to však trvá. Je to jako když se učíte pracovat s novým programem.
1: Říkám si, jak z toho tedy vystoupit? Z toho pohlcení tou současnou moderní technologií. Co když se rozhodneme to zkusit? Jak začít, aby člověk dosáhl toho, jak vy říkáte, zmiňovaného programu, aby se naučil s ním pracovat?
2: Právě tady přichází na řadu sklidnění mysli. Já tvrdím, že nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je pozorovat svůj dech. Nesnažíte se ho nějak ovládat. Jen pozorujete nádech a výdech, tedy zvedání a klesání hrudníku. Nezrychlujete ho ani nespomalujete. Prostě ho jen pozorujete. Vzestup a pokles. Vzestup a pokles. A pak najednou přijde myšlenka, že je to hloupé a že se vlastně nic neděje. Je to jen myšlenka. Nechte ji být. Řeknete si, mám trochu hlad. Zajímalo by mě, co je v lednici k jídlu. I to je jen myšlenka. Nechte ji odplynout. Napadne vás. Myslím, že bych měl někomu napsat. Je to opět pouhá myšlenka. Nechte ji být. Takhle to zkrátka nechávejte plynout. Vraťte se zpět k dechu, klesání a zvedání hrudníku. Když to děláte dál, začnete postupně cítit teplo v hrudníku a uvědomíte si, že vědomí, které vás udržuje naživu, je zakotveno právě tam.
1: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je dnes Peter Mountshasta, americký autor, spisovatel a přednášející v oblasti osobního rozvoje.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes americký spisovatel a také přednášející v oblasti osobního rozvoje Peter Mount Shasta. Řekla bych, že je relativně snadné být klidný a vyrovnaný někde v lese, u jezera. Jak ale člověk aplikuje to, co učíte, když stojí v ranní dopravní zácpě, musí platit všechny ty složenky a je ve stresu často i ze svojí práce? Je na to nějaká univerzální rada?
2: Povím vám jednu legrační historku. Sám jsem totiž dříve prožíval podobný pocit. Myslel jsem si, že je mnohem snazší sklidnit mysl v přírodě nebo u sebe v pokoji, když jsem úplně sám. Když jsem byl v Indii, šel jsem po ulici, kde na jedné straně byly obchody a panoval tam obrovský ruch. Na druhé straně ulice byla zeď ašrámu. Šel jsem záměrně po té tiché straně, protože jsem se chtěl vyhnout hluku u obchodů. Najednou vidím jogína, jak sedí přímo uprostřed chodníku na té rušné straně. Měl zavřené oči a meditoval. Chtěl jsem mu říct, poslouchejte, když přejdete ulici, je tam mnohem větší klid. Můžete sedět na chodníku, opřít se o zeď ašrámu a nebudou kolem vás proudit davy lidí. Nebudete muset poslouchat, jak se lidé dohadují o ceny. Pak mi ale došlo, že on moc dobře ví, kde je. To místo si vybral naprosto záměrně. Tato vzpomínka mi velmi pomáhá, protože já sám bydlím v poušti a ačkoliv jsou kolem mě domy, většinu času je tam obrovské ticho. Někdy ale z ničeho nic začne štěkat sousedův pes a soused z druhé strany se navíc rozhodne posekat trávník motorovou sekačkou, která dělá strašný hluk. V tu chvíli si říkám, že nemůžu meditovat, protože štěká pes a sekačka dělá hluk. Pak si ale vzpomenu na toho jogína, jak klidně sedí v tom největším zhonu. Zkrátka to musíte nechat být. Prostě to jen přijměte s tím, že je to hluk.
1: Což mě přivádí k další otázce, že dnešní svět je plný úzkosti, rychlých zpráv a taky polarizace. Jaký je váš osobní recept na to, jak si zachovat tu chladnou hlavu a nenechat se vtáhnout do všudy přítomného strachu?
2: Právě v tuto chvíli máte možnost volby. Můžete být v depresi, můžete být naštvaní, nebo naopak vyjádřit lásku či moudrost. Každý z nás, kdo tento rozhovor právě teď poslouchá, má na výběr, jakou energii do světa vyšle. A energie, kterou vysíláme, zpětně působí i na nás. Cokoliv vyšleme, to se k nám vrátí. Je to jako ozvěna. Když vyšlu lásku, láska se ke mně vrátí. Můžete si třeba sednout do kavárny ve městě a jednoduše si říct, budu teď vysílat lásku. A pak už jen sledujete, co se stane. Je docela legrační, že za mnou takhle často přicházejí psi. Psi totiž cítí, protože si nepíšou zprávy na telefonu. A cítí to třeba i malé 5leté děti. Přijdou do kavárny s rodiči, zamíří přímo ke mně a podívají se mi do očí. Přesně cítí, co zrovna dělám. Cítí lásku. Za to ti starší, teenageři nebo rodiče, mají většinou telefony přímo před obličejem. Nejsou v tu chvíli v souladu se svým srdcem a s tím, co cítí. Ale ti, kteří v souladu jsou, moc dobře vnímají, že tu lásku vysílám. Pro mě osobně je to vždycky skvělý důkaz, že to, co dělám, je skutečné a že to funguje.
1: Říká dnešní host dobrého dopoledne, americký spisovatel Peter Mount Shasta.

0: Hostem dobrého dopoledne je dnes americký spisovatel, který se zabývá také osobním rozvojem, Peter Mount Shasta. Řada našich posluchačů nás teď pravděpodobně poslouchá v autě, nebo doma při přípravě oběda, nebo jen tak při dopolední kávě. Kdybyste jim mohl předat jedinou myšlenku nebo jednoduchý zvyk, který by jim dnešní den udělal o něco snesitelnějším, milejším, co by to bylo?
1: Uvědomte si, že ty samé pocity, které máte vy, prožívají i všichni ostatní kolem vás. Máte možnost, ať už v práci nebo kdekoliv jinde, někomu trochu zpříjemnit život už jen tím, že mu pošlete lásku. A pamatujte, že když vám někdo dělá potíže a hádá se s vámi, ve skutečnosti to vůbec není kvůli vám. Je to nějaký jejich vnitřní problém. Víte, celé to můžete otočit. Lidé mi často říkají, mám problém se svým šéfem. Zdá se, že je neustále naštvaný a já pro něj nikdy nejsem dost dobrý. Můžete ale k těmto lidem promluvat ve svém nitru. Zkuste to zkrátka jinak. Promluvte si se svým šéfem v duchu a řekněte mu, je mi líto, že jste měl pocit, že vás rodiče nemilovali, ale nemusíte si ten hněv vybíjet na mě. Možná můžeme zkusit něco jiného. Vedete s ním zkrátka vnitřní rozhovor. Uvědomte si, že vaše vyšší mysl i jeho vyšší mysl spolu komunikují na vyšší, nikoliv jen na čistě fyzické úrovni. Vaše myšlenky a pocity mají reálný vliv. Často jednáme tak, že na šéfa jen zrcadlově reagujeme. Šéf se na mě zlobí, tak se budu zlobit i já na něj. Lidé to tak dělají každý den a očividně to nefunguje. Zkuste to jinak. Nemusíte to říkat nahlas, ale řekněte mu to ve svém duchu, ve svém srdci. Mám vás rád. A zeptejte se, můžeme to zkusit jinak? Ten druhý člověk to na nějaké úrovni pocítí a řekne si, to je divné, on vůbec nereagoval. Když jsem se na něj rozlobil, tentokrát se na mě nerozlobil zpátky. Jde zkrátka o to, abyste si plně uvědomili, že můžete změnit nejen svůj vlastní život, ale i každého, s kým přijdete do kontaktu. Když vidíte, že někdo prochází těžkým obdobím, nemusíte to říkat nahlas. Stačí si uvnitř říct, mám vás rád. Snažte se u toho také sklidnit vlastní mysl. Můžete třeba jen sedět u svého pracovního stolu a i když s někým právě mluvíte, můžete u toho stále vnímat svůj dech.
0: A znovu se k tomu dostáváme. Jak by tohle vypadalo v praxi pro někoho, kdo nikdy nemeditoval?
1: Dobře, představte si, že jdete do obchodu si něco koupit. Spěcháte, ale člověk před vámi nemůže zaplatit kartou. Nemůže si vzpomenout na PIN, pořád ho zkouší zadat a ono to nefunguje. Trvá to čím dál déle. Začínáte se rozčilovat, ale pak si najednou řeknete, počkat, tohle je boží film. Nemusím se zlobit. Možná jsem tady z nějakého důvodu. Můžete se v duchu pomodlit nebo využít nějakou afirmaci. Já osobně mám velmi rád afirmace začínající slovy já jsem. Můžete si říct, posílám lásku všem v tomto obchodě. A najednou ucítíte, že je vám mnohem lépe. V zápětí si člověk před vámi na svůj kód vzpomene, platba projde, on si může odejít a vy konečně zaplatíte.
0: Na to by se nabízela otázka, nebyla to všechno jenom náhoda, že to takhle se cvaklo v ten jeden moment, že člověk si najednou vzpomněl, zaplatil.
1: Nebyla to náhoda, že jste měli pocit, že je něco v nepořádku a že to trvá příliš dlouho. Jste tam z nějakého důvodu a můžete sami udělat něco, čím celou tu situaci změníte. Můžete zkrátka vyslat lásku. Možná je ten člověk před vámi nemocný a zrovna v tu chvíli potřebuje uzdravující energii. Takže místo toho, abyste vysílali hněv na někoho, kdo vás zdržuje, mu můžete poslat lásku. To pomůže nejen jemu, ale i vám. Pomůže to navíc i všem ostatním kolem. Pokud před vámi stojí v řadě 6 lidí, a všichni jsou naštvaní a netrpěliví, ničemu to neprospěje. Jen to způsobuje, že se ten chudák vpředu cítí ještě hůř. Proč si místo toho neříct, jsem milován?
0: Když to člověk poslouchá, zní to pohádkově jednoduše. Stačí jenom šířit to dobro kolem sebe. My jsme si společně povídali i o tom, že je to snad i vědecky podloženo, je to pravda?
1: Vědci to skutečně změřili. To, co uděláte s jedním uhlíkovým atomem na Zemi, přímo ovlivní jiný uhlíkový atom vzdálený 50 000 světelných let. Vy jste přece mnohem vědomější bytost než obyčejný atom uhlíku. Přijměte tedy odpovědnost za to, kým jste, a za tu obrovskou sílu, kterou v sobě máte. Máte v sobě obrovskou sílu konat dobro.
0: Co říci v samotném závěru dnešního dopoledního rozhovoru? Snad jenom myslete na druhé, usmívejte se na ně a pokud to jenom půjde, tak šiřte kolem sebe dobro. Hostem dobrého dopoledne byl dnes Peter Mountshasta. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji krásné dny. Naslyšenou.
1: Na závěr posílám lásku a požehnání všem, kteří nás poslouchají. Děkuji.
2: Hosté Heli Dvořákové.

Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina a to je dobře, protože už po 11. hodině jsou pro vás připravené písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Tak si je rozhodně nenechte ujít a klidně si i o nějaké písničkové přání napište nebo zavolejte. Já, Hela Dvořáková, se pro dnešek loučím, ale budu se na vás těšit už zítra po 11. hodině v sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů. Dobrého dopoledne. Mějte krásný víkend.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Lidé na jejich podporu vybrali ve sbírce přes 2,5 milionu korun. Při nehodě kamionu u Štoků zemřeli oba řidiči. Uzavírka tam potrvá několik hodin. Tenisté Novsková, Bousková, Lehečka postoupili do třetího kola Wimbledonu, naopak končí Plíšková a Menšík. Bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asistovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim ale na poslední chvíli letní tábor zrušil. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
2: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
3: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
4: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
3: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Mezi poškozenými figuruje i dětský domov v Jemnici. V létě měl na tábor vyslat 12 dětí. Při dopolední nehodě dvou kamionů na silnici 38 u Štoku na Havlíčkobrodsku zemřeli oba řidiči. Oznámila to mluvčí hasičů Petra Musilová. Vozidla po čelní srážce začala hořet. Silnice je v obou směrech neprůjezdná. Policie dopravu odklání už Havlíčkově Brodě a u kruhového objezdu u Stříteže. Hasiči jsou stále na místě, požár už zlikvidovali. O nečekané roztržce mezi Spojenými státy a Izraelem píše deník Washington Post. Podle něj se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit dva nejvyšší iránské vyjednavače, se kterými Bílý dům domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto prý prostřednictvím prostředníků Teherán před izraelskými plány varovali.
5: O život podle deníku Washington Post měli přijít ministr zahraničí Abbas Araghchi a předseda parlamentu Mohammad Ghalibaf. Právě s těmito dvěma muži přitom Trumpovi vyjednavači dojednali příměří i červnovou rámcovou dohodu o ukončení války. Podle analytiků varování ukazuje na hlubokou roztržku mezi spojenci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu usiluje o svržení iránského režimu a snaží se americké dohodě s Teheránem zabránit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
1: Další tři čeští tenisté vybojovali účast ve třetím kole Wimbledonu. Z postupu se radují Linda Nosková, Marie Bousková, také Jiří Lehečka, který ve třech setech porazil Slováka Molčana.
6: Výsledek vypadal jednodušeji, než ten zápas reálně byl. On hraje velice nepříjemnou hru, která ještě tady na té trávě docela platí. Využíval moji energie, veškerou agresivitu jsem já musel nějak jako trošku tvořit. Ale naštěstí jsem velice dobře servíroval v druhém a ve třetím setu jsem se i velice slušně rozreternoval, takže ty úvody do těch bodů jsem měl velice dobrý a to mi přinášelo potom ty body.
1: Naopak ve druhém kole skončili Karolína Plíšková a Jakub Menšík. Počasí. V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou teď mají 19 stupňů, v Černovicích 18. Bude převážně polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Tragická nehoda kamionu uzavřela silnici 38 u Štoků na Havlíčkobrodsku. Policie dopravu odklání už Havlíčkově Brodě a také na kruhovém objezdu u Stříteže. Uzavírka potrvá několik hodin.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce po 12. hodině vám přeji příjemné a pohodové poledne, dobrou chuť k obědu a skvělý poslech písniček pro Vysočinu. Ano, startují ty dnešní páteční s datem 3. července. Telefonní linka do studia je stálá a neměná a já už se teď moc těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace. 22 155 49 99.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
7: No a v tuto chvíli také s Jankem Ledeckým, který zpívá o tom, že, cituji, budu všechno, co si budeš přát. Konec citátu, začátek písničky.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolala paní Jiřina ze Žďáru, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás taky moc zdravím, pane Jožo. A zdravím všechny regionáky a dneska má narozeniny má dcera, paní Naďka Kašparová. Já už jsem ji přála ráno, ale teď ji chci věnovat tuhle tu písničku a děkuju, že mě vozí všude možně, hlavně po doktorech a že jí to nedělá žádný problém. Možná, že v duchu si to myslí, ale najevo to nedává. Takže jí moc děkuju. Ještě bych chtěla dodatečně tuhle písničku poslat Šárkám. Je to dcera a vnučka od paní Šlachtovým, od Marušky Šlachtovy z Třebiče. Takže děvčata, ještě tahle ta písnička patří vám a ať máte ve vašem životě jen to nejkrásnější, co si budete přát. A tahle ta písnička patří i vám do rádia a moc děkuju. A je to písnička od Karla Gotta Je jaká je.
1: Já taky moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky pochopitelně.
2: Mějte se,
1: hezký zbytek dne a tady už je Karel Gotta.
2: Taky, naslyšenou.
1: No a vy ostatní máte šanci opět na telefonu 22 155 49 99. Až do 13. hodiny, jako každý den, plníme vaše přání. Je.

0: A kdo nám bude zpívat po Karlu Gottovi, to nám řekne paní Květa z Jiříkovic, která je na telefonu i se svým hudebním pátečním přáním. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jože, já vás zdravím a zdravím tu naši regiňáckou partu a dneska bych měla přáníčko. Maruška Šlichtová z Třebíče má krásný kulatý narozeniny, tak bychom jí chtěli popřát hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky v rodině, božího požehnání a aby se jí splnilo ještě přáníčko, co si přeje, a to jí přeje Květa s Františkem a jestli budou mít šárky, svátek, tak jim taky hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka. A necháme zahrát písničku Selavy. Mm-hmm. A bylo by to aj pro vás, pane Jožo.
0: Já děkuji, všechny zdravím, přeji krásný víkend, prodloužený léto, prázdniny, dovolené, zkrátka to, co vás zrovna čeká. Užívejte si s námi Mariana Vojtka, Má lásko Selavy. Ať se líbí, mějte se krásně.
1: Vy taky, já taky vám přeju pěkný víkend.
0: Naslyšenou.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Karen Blixenové. Jejíž příběh proslavil film Vzpomínky na Afriku, oceněný 7 Oscary. Meryl Streepová, Robert Redford, režisér Sydney Pollack. Jedna z největších filmových romancí 20. století. Kdo ale skutečně byla tato žena? Jak nacházela sílu přežít velké rány osudu?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí mladého Františka Josefa I. Ne starého pána s licousy, ale ohnivého mladíka. Neobyčejně vzdělaného, politicky nadaného a ve své době velmi populárního. Byl výraznou evropskou osobností. A jako každý takový člověk měl i nepřátele, kteří se ho pokusili zabít. Například v únoru 1853.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Ale využít můžete i ostatní cesty, které vás spojí s naším studiem, třeba napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. A jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. A nebo můžete využít formulář na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář písniček pro Vysočinu a z něj už čtu další přání. Zahrajte pro mého milovaného andílka písničku Another Day in Paradise od Phila Collinse. Pepa podepsán pod tímto vzkazem. Tak vzkaz byl přečten a Phil Collins už přichází právě s tímto obrovským hitem, tuším z roku 1989. No a jakou zavolá a zahrajeme vám, víte? Tak napište nebo zavolejte.

0: Další den v ráji, kdo z nás by ho nechtěl prožít? Phil Collins, Another Day in Paradise, páteční písničky pro Vysočinu pokračují, u mikrofonu je Joža Kulář, na telefonu Jindra, že je to tak? Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Jindro, jakou písničku zahrajeme a pro koho?
1: Pro mého bratra, protože měl před dvoumi dny narozeniny. A tak mu chci zahrát písničku Vracím se domů nad ránem.
0: Dobře, tak doufám, že bratr se nevrací domů nad ránem. I když, jak se říká, slušní lidé chodí domů za světla. No. Tak kapela Vohnout, Svaz českých bohémů, ať se líbí a přeju krásné prázdniny. Měj se hezky, ahoj.
1: Naschledanou.
0: 22 155 49 99 telefonní linka, která plní jako každý den mezi 12 a 13, klidně i to vaše hudební přání.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

Chtěl bych zahrát písničku od Dalibora Jandy Jahodový koktejl. Písnička bude pro všechny posluchače s pozdravem Jan. Tak posluchač Jan napsal přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, vyplnil formulář písniček pro Vysočinu a díky tomu si společně dáme Jahodový koktejl.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Zahrajte prosím modlitbu od Vojty Dika pro dobrou pohodu, dobré časy, šťastné návraty domů. Zdraví a děkuje Zdena. Tak tohle přání k nám dorazilo ve formě SMSky. Já jsem ho přečetl, no a Vojta Dik se svými hlasivkami se teď postará o zbytek.

0: Páteční písničky pro Vysočinu pokračují s dalším telefonátem. Pan Pavel je na telefonu. Dobrý den.
1: Pane Kolář, přeju vám dobrý den. Poprosil jsem vás o písničku od Kapely Beatles Yesterday a zahráli bychom to pro Jitku. Má dneska za sebou těžkou cestovatelskou noc, pak ještě do práce, tak ať ti to tam do 4 hodin do odpoledne utíká a zahrál bych to všem posluchačům ještě.
0: Dobře, tak klasika nad klasiky je připravena. Mějte se hezký, pěkný den i vám a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, pane Kolář, naschledanou.

0: Dobrý den, koho teď vítám v našem vysílání?
1: No, u telefonu Suchánkovi z Budišova a chtěli bychom k narozeninám popřát všechno nejlepší naší kamarádce Marušce Střebíče, ať se jí splní všechno, co si přeje. A posíláme písničku Píseň svou mi tenkrát dál.
0: Výborně. Děkuji. Já paní Marušku také zdravím, nemáte zač děkovat, písničku posíláme. Mějte se hezky, naslyšenou. No a splníme i vám vaše hudební přání. Stačí napsat nebo zavolat. Až do 13. hodiny je vám k dispozici naše telefonní linka 22 155 49 99.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Dozněla krásná melodie, kterou má na svědomí hudební skladatel Karel Svoboda a jdeme za dalším přáním. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych, zdravím všechny, chtěl bych pustit pro Mikuláše Bernarda písničku O třešně zrály od Valdemara Matušky a posílám všem lásku.
0: Dobře, tak děkujeme za hezká slova a ať se písnička líbí. Mějte se pěkně, hezký pátek, užívejte léto, naslyšenou. No a pokud máte rádi třeště, klidně si nějakou dejte a zaspívejte si společně s Valdemarem Matuškou. Pokud chcete jinou písničku, tak si o ní zavolejte nebo napište. Není vůbec nic jednoduššího a snažšího.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Hezký pátek, tak dnes by měl být ten den D, kdy si americká zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce řeknou své ano v aréně Madison Square Garden v New Yorku. Na oslavu si dáme něco od Taylor Swift a bude všem Radomírům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům napsala Sylvie z Prahy. No a my posíláme Taylor Swift a

Za 6 minut už vás čekají další aktuální zprávy Českého rozhlasu Vysočina s Jaromírem Kulhánkem a po 13. se přihlásí pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. Dnešním tématem bude zmatenost. Znamená to, že dnešní písničky pro Vysočinu končí, ale ty další se chystají a budou tady zase zítra mezi 12. a 13.

0: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Sklizeň základních obilovin podle odhadů statistiků klesne až o 16%. Policisté objasnili sérii požáru na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Jihlavští fotbalisté přivedli do obrany posilu ze Slovinska. Bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než v loni. Policisté vypátrali žháře, který založil 12 požárů na pomezí Jihlavská a Pelhřimovska. Poslední založil ještě minulý týden. Od loňského jara zapaloval hlavně mítiny a lesy, ale také seník a jeden opuštěný objekt. Požár budovy s uskladněným senem v Dušehově způsobil škodu v řádu milionů korun. Policisté muže obvinili z trestného činu obecného ohrožení. Do záchrany zříceniny hradu Pišolec se dnes zapojí sami návštěvníci. V minulých letech spolek na ochranu památek Bystřicka na místě opravoval nestabilní věž. Dnes na hradě pro změnu pokračují údržbové práce za pomoci turistů. Podrobnosti dodává starosta obce Vír Ladislav Stalmach z Pirátu.
3: A vždycky přivezeme hromadu písku na místo, kam dojede doprava ještě, a pak už to nosí turisti v kýblech a vždycky se mi pochlubí, že tam už vylezli s jedním, se dvěma kýbly, takže to je úžasné.
2: Lidé v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 30 lidí. Dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. V Krivém Rihu na středovýchodě země odstraňují následky raketového útoku. Ruské nepilotované letouny mířily i na čerpací stanice.
4: Přílet ruské balistické rakety do Krivého Rihu zaznamenaly kamery průmyslové televize. Podle městské vojenské zprávy bylo zraněno 10 lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalová Vysočina získala zahraniční posilu. Defenzivní řady Jihlavy doplní Slovinec Vito Štrakl. 24-letý stoper, využitelný i na pravém okraji obrany, podepsal dlouhodobý kontrakt. Nahradí zkušeného Víta Beneše, který se z Vysočiny vrátil do Olomouce.
1: Počasí.
2: V Třebíči teď mají 21 stupňů, v Novém Rychnově a Libici nad Doubravou 19. Bude převážně polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Tragická nehoda kamionu zcela uzavřela silnici 38 u Štoku na Havlíčkobrodsku. Policie dopravu odklání už Havlíčkově Brodě a také na kruhovém objezdu u Stříteže. Uzavírka potrvá několik hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Tak jsme připraveni do vysílání opět, Patrik Rozehnal.
6: Přemýšlím možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
5: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
6: Kapku, ano.
5: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. víte to?
6: Netuším.
5: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
6: A?
5: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
6: Ale to dělám, to už dělám.
5: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý brejle.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady. A takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být celý život.
0: Co je teda nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme oblouzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není netušili,
0: tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě. Takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
2: většinou
0: věk, nebo co
2: stres,
0: to je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim. A to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala, a pak zjistím, že je mobil v lednici, že
0: kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým. který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to. No, i u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí. Je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď. Umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: No.
1: Takže klid, v pořádku.
0: Buďte
1: v klidu. Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi, nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla, pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať děkujeme. Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme.
1: Rádio
0: si
1: vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květin, znám je, znám.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: Tak to nevím.
1: Madam.
3: Nebo jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu...
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdomlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdomlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: No, se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: na
1: preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat, týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemásne, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano. Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. Existuje odborník na telefonní čísla, Vítězslava, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to,

0: pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: matenosti s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii nebo k psychiatrovi nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdamlová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Sbírka pro děti z dětských domovů se zrušeným táborem vybrala přes 2,5 milionu korun. Při dopolední nehodě kamionu u Štoků zemřeli oba řidiči. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, schválili to poslanci. Bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Spolek tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory. Říká to spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
2: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
0: Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podali na spolek trestní oznámení. Případ řeší i školský ombudsman. Mezi poškozenými figuruje i dětský domov v Jemnici. V létě měl na tábor vyslat 12 dětí. Při dopolední nehodě dvou kamionů na silnici 38 u Štoků na Havlíčkobrodsku zemřeli oba řidiči. Oznámila to mluvčí policie Jana Kroutilová. Vozidla po čelní srážce začala hořet. Silnice je v obou směrech neprůjezdná. Policisté dopravu odkládají už Havlíčkově Brodě a u kruhového objezdu u Stříteže. A hromadná nehoda 6 osobních aut teď blokuje pražský směr dálnice D1 na 154. kilometru u Lhotky. Místem havárie se jezdí jedním pruhem. Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programu schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je přesto považuje jen za kosmetické. Jednací řád by si podle něho zasloužil hlubší změny.
3: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
0: Alkohol si poslanci ve sněmovně nezakázali. Návrh opozičního hnutí STAN neprošel. Podle kritiků je populistický a těžko vymahatelný. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Sport. Fotbalový artist Brno musí do dnešních 16 hodin oznámit, jestli chce hrát nejvyšší soutěž. Artist dostal možnost posunout se do šance ligy poté, co Táborsko odmítlo. Ligová fotbalová asociace hledá doplnění soutěže poté, co byla Karviná vyloučena kvůli kauze s ovlivňováním zápasů. Kdyby nabídku odmítl také artist, dostala by možnost Dukla Praha, která na jaře z šance ligy sestoupila.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Košeticích teď mají 20 stupňů, v Moravských Budějovicích 22 a bude převážně polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Hromadná nehoda 6 osobních aut blokuje pražský směr dálnice D1 na 154. kilometru u Lhotky. Místem havárie se jezdí jedním pruhem. Silnice 38 u Štoků na Havlíčkobrodsku je po tragické nehodě dvou kamionů zcela uzavřená. A pozor dávejte ve Velkém Meziříčí v Třebíčské ulici. Policie tam vyšetřuje nehodu dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A krátce po 14. hodině vám všem přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Doufám, že si užíváte páteční a prázdninovou pohodu. Za chvíli vás pozvu do víru už Žďáru nad Sázavou. Tam na zítra chystají velké oslavy. Více nám řekne starosta obce za Piráty Ladislav Stalmach v našem telefonátu. Za pár minut.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Jirské turistické okruhy budou v sobotu 4. července v rámci pestrého programu spojeného se setkáním rodáků a výročími tamní školy i dobrovolných hasičů zprovozněny ve Víru. Více nám teď řekne starosta Víru Ladislav Stalmach, kterému přeji hezké odpoledne. Dobrý den.
1: Dobrý den. A ano, obec Vír zve všechny k nám do Víru. Po 16 letech jsme sezvali všechny, nejen rodáky, ale také přátelé Víru, chataře, chalupáře, každého, kdo má Vír rád. Výročí máme několik tento rok, a to 150 let od založení školy, a hasiči slaví své 130. výročí od založení, a tudíž se očekává veliká účast. Zahajujeme už v 9 hodin dopoledne bohoslužbou, ekumenickou bohoslužbou, na kterou taky všechny zveme, a později se rozjede vírská autobusová linka, která je připravena celý den vozit návštěvníky po celé obci, jakože jsou připraveni naši rybáři na rybníce, naši sportovci na fotbalovém hřišti, nádhernou expozici starých fotografií si připravili ve škole. Podobně tak hasiči čekají, aby předvedli svou techniku, staré fotografie. Takže ta naše linka pokračuje až na Vírskou přehradu, kde jsou připraveni pracovníci povodí, aby provázeli Vírskou přehradou a dole také vodní elektrárnou. No a když potom skončíte s autobusovou linkou u nás u kulturního domu, tak tam vás čeká guláš a pivo. Večer bude hrát živá muzika při tancovačce.
0: A od kolika hodin ten program zítra ve Víru začíná?
1: Tak začínáme to ekumenickou bohoslužbou v 9 hodin ráno. Ve 12 hodin budeme sázet lípu, která by měla při této příležitosti vlastně i v budoucím generacím připomenout naše setkání.
0: Říká starosta Víru Ladislav Stalmach, který nás na zítřek právě do této obce pozval. Díky za informace a ať se to všechno vyvede. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, The Sound of Silence, pohodová muzika v pátečním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli zamíříme na Pálavu, kde se odehrála nepříjemná situace. Ryby otočené břichem nahoru a brčálově zelená voda. Na jezu v Bulharech pod Pálavou včera kvůli kombinaci horka, bouře, kasenic uhynula asi tuna ryb. Tématu se budeme za chvíli v našem vysílání věnovat.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Senioři většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Manželský páry, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten kluk jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přes tunu mrtvých ryb má na svědomí včerejší pokles kyslíku v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržami. Vodohospodáři se podobným haváriím snaží předcházet. Vliv horka a bouřek je ale mnohdy silnější.
1: Prudký pokles koncentrace kyslíku v Dyji povodí Moravy tady na jezu v Bulharech zaznamenalo kolem 2 hodiny ráno.
2: A to z odpoledních 8 mg na litr až na nulu. V důsledku toho došlo k úhynu ryb v odhadovém množství 1 až 2 tuny.
1: Upřesňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Za poklesem koncentrace kyslíku jsou kromě vysokých teplot další faktory. Především nízký tlak vzduchu způsobený bouřkou. Kvůli tomu začaly odumírat synice a spotřebovaly přitom poslední zbytky kyslíku. Pak začaly hynout ryby. Na pomoc vodohospodářům ráno přispěchali jihomoravští hasiči. Pokračuje jejich mluvčí Štěpán Komosný.
3: Začínali jsme tím, že jsme prováděli stavbu norné stěny. Ta byla vlastně na pokyn a ve spolupráci s povodím, to jsme provedli a pak se začalo prozdušňovat nějaké ty místa, které nám oni určili, to jsme taky udělali.
1: Nornou stěnu instalovali kromě Bulhar i dál po proudu v Břeclavi. Úkolem stěny je uhynulé ryby zachytit. Jejich likvidaci pak zajistí příslušné radnice, vysvětluje starosta Břeclavy Svatopluk Pěček z hnutí ANO.
4: Do kafilérie se to musí odvážet, protože podle veterinárního zákona všechny obce mají tu povinnost, že na jejich území, když dojde k nějakému uhynu,
1: dopoledne profesionální hasiče vystřídali ti dobrovolní z Bulhar, kteří v provzdušňování vody proudem z Hadice pokračovali. Koncentrace kyslíku ve vodě se pak vrátila na bezpečné hodnoty. Podle vodohospodářů s tím nejvíc pomohlo slunce, které ve vodě opět nastartovalo fotosyntézu. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová doplňuje, že některé ryby se díky včasnému zásahu podařilo zachránit.
2: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
1: Téměř na den přesně před rokem na jezu v Bulharech uhynulo několik desítek tun ryb, tedy výrazně víc než ve čtvrtek. Povodí Moravy od letoška využívá nová opatření na měření kvality vody a může tak lépe reagovat na možné nebezpečí. Přesto se podle Kučerové nedá vyloučit, že k úhynu v následujících dnech opět dojde. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut budeme probírat příjemnější témata. V příběhu z Vysočiny ochutnáme zákusek, který se pyšní značkou regionální potravina. Hlavní roli v něm hraje med. Teď hraje hlavní roli muzika. Lenka Filipová.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V počátkách na náměstí je cukrárna plná dobrot. Pavlína Krátká je peče poctivě, s láskou a moderním nadhledem. Její medánek dokonce letos získal značku Regionální potrava kraje Vysočina a my jsme se vydali zjistit, čím porotu tak okouzlil.
2: Přijela jsem do počátek a s cukrářkou Pavlínou Krátkou si budeme povídat o medánku. Co si po tím mám představit? Je to medovník?
3: Je to svým způsobem medovník, ale je specifický tím, že je pouze ze žitné mouky. Používám normálně klasickou žitnou mouku chlebovou.
2: Když peču z jiné mouky než té pšeničné, tak je ta práce s těstem úplně jiná. Jak se peče ze žitné mouky?
3: Poměrně dobře, protože také obsahuje lepek. Horší je potom, když se dělají zákusky, které jsou bezlepkové, tak tam opravdu...
2: To se matla.
3: Tak, no a víceméně jsem medánek vymyslela kvůli mému manželovi, který má alergii na pšeničnou mouku.
2: My máme medánek před sebou a co znám ten medánek? Tak to je spousta tenoučkých placiček promazaných tím medovým krémem. A je to taky u vás?
3: Máslovo žloutkovým krémem. Z toho medu, cukru udělám karamel, který jde do základu toho těsta.
2: A teď mi povězte, jak se vám podaří udělat tak tenoučkou placku?
3: No, musí se vyválet. Chce to lidské sádlo.
2: Z kolika placek je ten váš medovník?
3: Ze 4.
2: Je rozdíl péct s cukrem a s medem?
3: Velký, protože se musí vychytat podíl, protože do medánku přidávám jak cukr, tak med. Smí se dát medu zase hodně, protože kdo si myslí, že přilepší, tak naopak je potom to těsto velice tvrdé.
2: Četla jsem, že se v obchodech objevují falešné medy, většinou jsou to směsi a doporučení je najděte si svého farmáře. Máte vy i toho svého?
3: Svého vlastního manžela. U nás je v rodě včelaření již tradicí. Můj taťka včelaří od svých 13 let a vzhledem k tomu, že jednou prodělal úraz, potřeboval pomoc, tak k tomu přitáhl mého manžela. Je to taková součást našeho života.
2: Máte radši med květový nebo lesní?
3: Květový med, protože ten lesní má silice a na mě je příliš hutný, je příliš těžký, někdy mě z něho pálí žáha, nejsem jediná. Je to prostě med, který se říká, že je velice dobrý třeba při nachlazení.
2: Pečete i něco jiného s medem?
3: Používám také med do sušenek, ale ani ne kvůli tomu, že je to zdravé, protože je potřeba si říct, že jakmile med přejde víc jak 40 stupňů, tak v něm není zdravého vůbec nic.
2: Prozradila byste jak na medové sušenky?
3: Vyvíjela jsem je hodně dlouho, protože tam úplně cukr nahrazuji medem a je to potom náročné při pečení, nesmí se ho dát právě moc. A dělám různé příchutě, jsou například čokoládové, citronové, skořicové se zázvorem.
2: Asi se nebudu ptát na přesný recept, ale základem sušenky je máslo, mouka, cukr.
3: Přesně tak, je to takové trošku jako linecké, křehké těsto.
2: Teda máslo, mouka, med.
3: Máslo, mouka, med, správně, vajíčko. Používám žloutky samozřejmě.
2: Nebát se pect s medem, jde to?
3: Tak, jde to určitě, med všude používat, ale hlavně se musíte odprostit od toho, že když uděláte maso na medu, že to bude vlastně zdravý oběd, tak nebude.
2: Zpočátek Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Už za chvíli pro vás budeme mít v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina další tip na návštěvu jednoho z našich zámků. Kam nás zavede zámecké léto? Tentokrát řekne František Kinský. Teď ale pojďme zkontrolovat počasí, abychom věděli, zda nám při těch toulkách bude svítit sluníčko.
1: Počasí.
0: Proto už do Českého hydrometeorologického ústavu zdravím Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaké to odpoledne máme na Vysočině z hlediska vašeho tedy počasí?
2: Tak oblačnost je sice většinou malá, ale to sluníčko přes ní svítí na východě kraje, na jihovýchodě oblačnosti méně než naopak na severozápadě a teploty ty se nejčastěji pohybují mezi 20 a zhruba 23 stupni Celsia.
0: Takže takové příjemné ochladění oproti těm vedrům, která nás zužovala v minulých dnech. Co se chystá na víkend? Bude prodloužený, takže i ten, kdo nemá prázdniny a dovolenou, má před sebou 3 dny volna.
2: A víkend ještě zítra bude převážně slunečný a ten zítřek bude tak jak dnešek docela větrný, protože vítr fouká severozápadní až severní a často s rychlostmi i k zhruba 20 km v hodině a nárazy často k 55 km v hodině. Zítra to bude podobné, to znamená zítra mírný, přechodně i čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi ke 30 km v hodině a opět nárazy k 55 km v hodině. Zítra ten vítr bude večer částečně slábnout a zítřek bude podobný jak dnešek, to znamená ráno skoro jasný nebo polojasný. V průběhu dne pak bude převažovat spíše oblačno, polojasno už se bude vyskytovat méně a později večer a potom v noci na neděli spíše se na severu kraje už s menší možností mohou objevit slabší přehánky. Zítřejší maximální teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, poté co zítra ráno klesnou mezi 13 až 10 stupňů Celsia.
0: Ještě možná bychom mohli trošku nakousnout neděli a pondělí.
2: A ty sváteční dny budou podobné a budou oba dva s velkou oblačností deštivé a v neděli ještě relativně větrno, v pondělí zůstane větrno stále, byť už to nebude vítr čerstvý, ale v uvozovkách jen mírný. A neděle konkrétně oblačná nebo zatažená od severozápadu na většině území přehánky, výjimečně se mohou objevit i bouřky, nedělní maximální teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia a pondělí s velkou proměnlivou oblačností, opět přehánky, případně občasný déšť a stejně jako v neděli maxima mezi 20 a 24 stupni Celsia.
0: Dá se tedy říct, že úžeh ani úpal nám v prodlouženém víkendu nehrozí.
2: Přesně tak.
0: Bára Kučerová, aktuální informace o počasí. Díky za to, hezký den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: A pokud rádi navštěvujete zámky, určitě jste si oblíbili i naše zámecké léto. Každý den vás zveme na jeden z našich zámků. Navíc můžete každé všední dopoledne krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. S průvodcem zámeckým létem Františkem Kinským se právě teď vydáme na další památku.
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku, zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu. Takže je opravdu tady na co koukat, takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho a myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má to tu svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme i, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela.
4: Ano.
3: Šlechta
4: ano,
3: tady
4: ano.
3: Na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si.

si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Poslanci podpořili změny v jednacím řádu. Policisté objasnili sérii požáru na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Tři české tenisky budou bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Zítra ráno bude skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno, teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat, zjistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu zejména u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat také poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho, pokračuje místopředseda ANO Radek Vondráček.
3: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
2: Policisté vypátrali žháře, který založil 12 požárů na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska. Poslední založil ještě minulý týden. Od loňského jara zapaloval hlavně mítiny a lesy, ale také seník a jeden opuštěný objekt. Požár budovy s uskladněným senem v Dušejově způsobil škodu v řádu milionu korun. Policisté muže obvinili z trestného činu obecného ohrožení. Stíhají ho na svobodě. Vlna veder na východním pobřeží Severní Ameriky ohrožuje účastníky fotbalového mistrovství světa i oslavy 250. výročí americké nezávislosti.
4: Při sobotních velkolepých oslavách amerického dne nezávislosti má být ve Washingtonu 38 stupňů Celsia. 36 bude ve Filadelfii, kde se v rámci oslav hraje i osmifinále fotbalového šampionátu Francie-Paraguay od 5 hodin odpoledne na stadionu bez umělého chlazení. V kombinaci s vlhkostí má nastat pocitová teplota, kterou hráčská asociace FIFPRO považuje za zdraví nebezpečnou. Podobně se horko a vlhkost projevily při vítězství Portugalska nad Chorvatskem v Torontu a postihnou i duel Argentiny s Kapverdami v Miami. Lidem na oslavách i na stadionu odborníci doporučují hodně pít a vědět, kam se jít schladit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas. Sport.
2: Minimálně jedna z českých tenistek jistě postoupí do osmifinále Wimbledonu. Ve třetím kole se totiž utkají Krajenky Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková, která se na souboj s předloňskou šampionkou z Londýna těší.
5: Vyhrál to tady, pro mě by to byl zase výborný zápas. Když jdu na ten zápas, tak mě vlastně nezajímá, kdo je na druhé straně. Já se koncentruji na sebe, na svůj výkon. Už jsem jako rozehraná hodně. Už teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
2: O postup do osmifinále se bude snažit i Karolína Muchová, která se utká se Savanenkovovou z Thajska. Oba zápasy s českými hráčkami začnou v pozdějším odpoledni. Počasí. V noci bude skoro jasno nebo jasno s teplotami kolem 13 stupňů. Zítra ráno bude také skoro jasno nebo polojasno. V průběhu dne už spíš oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Hromadná nehoda 6 osobních aut blokuje pražský směr dálnice D1 na 154. kilometru u Lhotky. Místem havárie se jezdí jenom jedním pruhem, počítejte tam proto se zdržením. Silnice 38 u Štoku na Havlíčkobrodsku je po tragické nehodě dvou kamionů zcela uzavřená a opatrně teď ve Velkém Meziříčí v Třebíčské ulici. Policie tam vyšetřuje nehodu dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je krátce po 15. hodině a já vám přeji pohodové páteční odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli v pravidelné minutě pro zdraví uslyšíte o tom, jaký má beta-karoten vliv na naše opalování.
7: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: No a nechybí ani muzika. Má první láska se dnes vdává, zpívá Karel Gott.

0: zdraví. Jaký vliv má beta-karoten na opalování?
1: To je poměrně častá domněnka, že když budu užívat beta-karoten, že se lépe opálím. Ale ono to není úplně opálení. Je to prostě zabarvení kůže právě po beta-karotenu. Což ničemu neškodí, ale nemůžeme spoléhat na to, že by nás to nějak ochránilo před spálením. Beta-karoten je dobrý antioxidant, chrání buňky před poškozením volnými radikály, které vznikají při záření a spálení pokožky. Pomůže reparaci. Ale před spálením nás neochrání. Na to máme krémy a rozum, abychom to se sluníčkem nepřeháněli.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu.

0: 12-letý Dan z dětského domova v Jemnici se těšil na fotbal a nové kamarády. Pořadatel ale jemu a stovce dalších dětí z celé republiky na poslední chvíli tábor zrušil. Ředitelé podávají trestní oznámení a musí rychle schánět náhradní program. Více o tomto v našem vysílání za pár minut.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Víc než 100 dětí z dětských domovů neodjelo na letní tábor. Pořadatel spolku Tábory Aurora ho zrušil ve středu, kde měl začít první turnus. Potom přestal komunikovat, opakovaně nereaguje ani na telefonáty reportérů Českého rozhlasu. Ředitelé dětských domovů zaplatili dohromady více než 100 000 korun. První z nich už podávají trestní oznámení a všichni museli rychle zajistit pro děti náhradní program. V Jemnickém domově se na tábor chystalo 6 dětí, mezi nimi i 12-letý Dan.
1: Trochu jsem byl smutný, protože jsem se tam těšil.
2: A už jsi měl zbaleno?
1: Ano, trenky, ponožky, kraťasa, trička, mikiny, tepláky, všechno, co šlo.
2: Ale nemusel jsi vybalovat, protože pojedeš na jiný tábor, tak jsi rád?
1: Ano, jsem rád. Těším se na diskotéky třeba.
2: A na nové kamarády, nebo co bys tam rád dělal, kromě diskotéky?
1: Hrál nějaké hry, třeba fotbal.
3: No, pojďte se podívat, já vás to schválně provedu.
2: Ze stropu trčí dráty, ještě potřeba vymalovat.
3: Všude jsou plachty, všude je naprášeno.
2: V Jemnickém dětském domově už měla skončit roční rekonstrukce, jenže práce se protáhly do léta. Takže ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro 6 dětí ze dne na den sehnat náhradní program.
3: Tak samozřejmě pro nás obrovský šok, že děti nikam neodjedou a děti byly zklamané, ale nakonec se nám podařilo všechny děti na tábory jakoby umístit, takže děti přesto odjedou.
4: Jo, my nemůžeme ani na hřiště nic, protože vlastně všechno je stavební prostor, jo, takže jsme byli rádi, že ty děti někam odjedou.
2: Tábor Aurora původně vybrala na základě doporučení dvou ředitelek jiných dětských domovů.
3: Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo jednat o nějaký podvod. Takže na základě referencí od ředitelek a na základě referencí z webových stránek jsme usoudili, že teda využijeme tento dětský tábor.
2: A které paní ředitelky vám to doporučily? Byly to z jiných domovů?
3: Byly to z jiných domovů, ale bohužel já už si nepamatuju, z kterého my jsme, jak jezdíme na asociaci náhradní výchovy, tam jako potom diskutujeme po školeních a padlo teda jméno Aurora a že byli teda velice spokojeni. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo, mě to neskutečně mrzí, jo. Ale já jako s nejlepším svědomím musím říct, že bych asi nejednala jinak, jo, protože jak si ověřit, že je to nečestnost toho člověka.
2: Ředitelka poslala organizátorovi e-mail, že zálohu 130 000 korun má vrátit do pondělí 6. července. Jinak začne situaci řešit s policií. Z Jemnice Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jemnicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V neděli nás čeká svátek Cyrila a Metoděje. A tak není divu, že v pravidelném pořadu bejvávalo bude teď Miroslav Marek hovořit o staroslověnštině a možná nás i nějaké slovíčko nebo větu naučí.
1: Bejvávalo.
2: Pár vět z jazyka staroslovanského k pozítřejšímu svátku Cyrila a Metoděje. O věrozvěstech toho víme hodně, ale možná nás při jejich připomínce nenapadne, jak oni tenkrát vlastně mluvili. Ta řeč byla přece jenom jiná, i když naše. Staroslovanský jazyk, kterým svatý Cyril a Metoděj konali bohoslužby, zněl dle textu z roku 1913 takto. Jde o modlitbu Věřím v Boha. Věruju v Boha, Otca všemogůštágo, Tvorca nebu i zemlí. I v Isusa Hrista, Syna Jego jedinogo, Gospoda našego, začeta od Ducha Sveta, rožděna i z Marie Děvy, stradavša trpivšího, pri Pontiscem Pilátě, raspeta rozpjatého, čili ukřižovaného, umrša i pogrebena, sešedšágo v ad, sešedšího do pekel, čili do hádu, proto ad. V třetí den veskrse šágo od mrtvých, vzešedšágo na nebesa, sedeštágo odesnuju Boga Otca všemoguštágo, odtudu, že greduštágo, kráčejícího, suditi živým i mrtvým. Věruju v Ducha Svetago, svetuju církev katoličeskuju, svetich obštěně, svatých obcování, ostavljenie gréhov, odpuštění hříchů, plti veskrsenie, těla vzkříšení, žízeň věčnuju, život věčný. Amen. Tímto staroslovanským jazykem dosud konají služby boží katolíci v Haliči, takže Rusíni a také ti na slovanském jihu. No a příště v pondělí o Janu Husovi. Bejvávalo.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
2: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to

0: prožijte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Karen Blixenové. Jejíž příběh proslavil film Vzpomínky na Afriku, oceněný 7 Oscary. Meryl Streepová, Robert Redford, režisér Sydney Pollack. Jedna z největších filmových romancí 20. století. Kdo ale skutečně byla tato žena? Jak nacházela sílu přežít velké rány osudu?
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání představí mladého Františka Josefa I. Ne starého pána s licousy, ale ohnivého mladíka. Neobyčejně vzdělaného, politicky nadaného a ve své době velmi populárního. Byl výraznou evropskou osobností. A jako každý takový člověk měl i nepřátele, kteří se ho pokusili zabít. Například v únoru 1853.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Lehké risotto nebo rýžový salát si můžeme uvařit po celý rok. Teď v létě si je dáme jako rýžový salát. Recept ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina už za pár minut. Vtip Jardy Hypochondra právě teď.
1: Jardo, řekni fór.
2: Tak fór, říkáš, no tak takhle jde paní po ulici a najednou jí zastaví podnapilý chlap a ptá se jí, prosím vás, paní, kolik mám na hlavě boulí? Paní mu je spočítá a říká, no máte tam 5 boulí. Aha, tak ještě 4 sloupy a jsem doma.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: léto v muzeu autíček v Přísedce.
1: Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: V teplých letních dnech si můžeme připravit k jídlu studený chod, třeba rýži se spoustou zeleniny a kuřecím masem. Využít můžeme i zbylé suroviny z předchozího vaření. Máme pro vás jeden z mnoha možných návodů.
2: Když je to horké, podáváme risotto. Když studené, je to rýžový salát. A právě ten může být v letních dnech příjemně osvěžující. I když s přípravou to bude stejné jako u jiných chodů. Rýžový salát může být příjemně svěží, plný zeleniny, mozzarely a kuřecího masa. Pokud maso nemáte, vznikne salát vegetariánský a potěší strávníky, kteří maso nejedí. Navíc máme k dispozici řadu obměn a salát tak může chutnat po každé trochu jinak. Například v chřestové sezóně do něj dáme chřest, ve zbytku roku zelené kuličky hrášku nebo nadrobno nakrájenou kedlubnu. Mozzarella se dá nahradit jinými typy sýrů, balkánským fetou nebo třeba strouhaným ementálem.

0: A teď si dáme základní verzi. Rýži, u nás to byla rýže jasmínová, uvaříme v osolené vodě spolu s oříškem másla. Na velké pánvi si na olej osmažíme kousky cibule. Když zezlátne, přidáme zeleninu, nakrájenou na malé kousky. Papriku červenou nebo žlutou, kostičky mrkve, zelený hrášek, cokoliv máte rádi. Z upečeného kuřete obereme maso a překrájíme na kousky. Vymačkáme z biocitronu šťávu a nastrouháme kůru. Do směsi na pánvi pak přidáme maso, rýži, vmícháme sýr, lžíci olivového oleje a citronovou šťávu a kůru. Osolíme a opepříme. Tahle rýže se dá jíst i teplá, ale po vystydnutí máme skvělý letní salát. Tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Zažijete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení 130 tisíc korun. Ceny paliv o víkendu stoupnou o několik haléřů. Trojice českých cyklistů se chystá na zítřejší start Tour de France. Zítra ráno bude skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportérů Českého rozhlasu. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
2: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji navrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
1: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 1,40 korun na 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun na 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Vině z obecného ohrožení z nedbalosti. Informoval o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnili. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Sport. V sobotu začne 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod začne v Barceloně týmovou časovkou a po třech etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků Slovinec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba a český mistr Matyáš Vacek. Počasí. V noci bude skoro jasno nebo jasno s teplotami kolem 13 stupňů. Zítra ráno bude na Vysočině také skoro jasno nebo polojasno. V průběhu dne už spíš oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Silnice 38 u Štoku na Havlíčko-Brodsku je už po nehodě dvou kamionů částečně průjezdná. Jezdí se tam jedním pruhem a dopravu řídí semafory.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A jak se říká, humor je koření života. Tak si pojďme teď společně naše živobytí trošku okořenit. Přichází Humoriáda a Joža Kulář vám od mikrofonu přeje příjemnou a pohodovou zábavu.
4: Humoriáda.
5: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já to budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
6: Krásné odpoledne všem.
5: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
6: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
5: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
6: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
5: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek. Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenberga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda zemřela.
6: Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dyť je to i pěkný, když jako je tam směl. I ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečních řečí?
0: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou?
1: Takovej podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového...
1: Pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být... opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou?
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to
0: těžký
1: já vždycky
0: boj.
1: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat.
8: Hej,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
3: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
5: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
6: Já jsem taky z Prahy 7.
5: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
3: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, tak. Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
7: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
3: Dobře.
6: Také vás zdravím, děkuju.
3: Děkujeme moc. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
6: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
3: A nebo počít v knihovně.
6: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
3: To je výzva.
8: A jak by to vám zaplatila?
6: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
3: Já, teď bude lidí.
6: Ano, mám jenom jednu. Taky.
3: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
9: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zaspíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
10: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na její místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
11: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
12: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
10: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
11: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
12: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
10: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil,
13: tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
11: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
11: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
10: No. Hlavně by tam mohl řečnit.
12: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
10: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
13: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
11: Došlo k takové nehodě.
9: To se zase nedozvíte.
11: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
9: Zas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
3: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perls blok.
6: Já říkali. Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
3: No, to se asi všichni otočili, ne?
6: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal. A teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. No. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
3: No, tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
6: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví.
3: Ano.
6: A škoda, že to ta paměť neuchová.
3: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
6: A my to začneme sbírat.
3: Ano, jo. A pak to vydáme.
6: Posloucháte
3: Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. Takže. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky. My jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, ano, to je tam, jak je ano, slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná tak tam, scéna,
2: ano,
1: tam se to
2: tam
1: odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte ty knížky
2: a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: věku.
1: No
2: říkal, že už nechce něco čet.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: Kolik lidí toho lituje. Já ho přemlouvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu koncertovat. Ha. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím. To je pan Troška, prosím. Pane Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru. A my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Japonu, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech, a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech, cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala, se nadechla. Květa udělala, se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, kde se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě a říkala, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Takhle na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od polu k polu, teď on ta Květa tam okolo něj s tím úsměvem, tak a šli. Přišli jsme těsně, asi 2 minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se slučí a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byly kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli 4 chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, Pak se takhle svezla a najednou se vozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. Dum, dum, dum. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž by jsme tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 011 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně, a přeju si Ačku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Děkuji.
5: Aby dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. A chtěla bych Ačko.
6: Mějte. Já vás také zdravím.
3: Naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to kořeň, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo. Tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažáste, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vůbec, já skazal, izvinite, pažáste, nerozumíte rusky už, věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tamhle ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažáste, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No, ale teďka, no, se udav Ivane Vasiljeviči. No, ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flašky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, novina, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no, to pak bábovky rád. No, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď
3: něco.
6: Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme i bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokem, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme i bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky s tím mužem, tak pořbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu! A trochu se ke mně přitul! A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu! Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přes aut. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní, my jsme moc rádi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Poslanci schválili změny v jednacím řádu. Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat. K telčskému rybníku se přesunula 4-tunová socha psa. Artis Brno bude hrát nejvyšší fotbalovou soutěž. Zítra ráno bude skoro jasno nebo polojasno. V průběhu dne už spíš oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
2: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
3: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
2: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyně jakkoliv ověřit.
2: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Štěpnický rybník v Telči hlídá socha psa. Autorem 4-tunového drátěného zvířete je umělec František Skála. Dílo vytvořené v roce 2022 už bylo dřív vystavené v Drážďanech, Liberci a naposledy ve Zlíně.
5: Dílo s názvem Vulpes God stojí na hrázi. Instalace plastiky slouží jako upoutávka k chystané výstavě Františka Skály, která začne 5. srpna v městské galerii Hasičský dům. Socha psa zůstane na místě podle autora minimálně po dobu výstavy. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
1: Rakev s tělem bývalého iránského duchovního vůdce Alího Chameneiho dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde budou rozsáhlé pohřební obřady. Chameneimu už začali vzdávat hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít zítra, dnes se očekává pietní ceremoniál za účasti zahraničních hostů. Mají mezi nimi být například pákistánský premiér Šahbáz Šarif nebo ruský ex-prezident Dmitrij Medveděv. Úřady odhadují, že do iránské metropole dorazí až 20 milionů lidí. Alí Chamenei zemřel v únoru při americko-izraelských útocích na Teherán. Sport. Fotbalový Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a v nadcházející sezóně bude hrát nejvyšší českou soutěž. Brněnský klub nahradí vyřazenou Karvinou, informovala o tom LFA. Mezi elitou bude Artis premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zborovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech. Počasí. V noci bude skoro jasno nebo jasno s teplotami kolem 13 stupňů. Zítra ráno bude také skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda dvou osobních aut překáží v pražském směru dálnice D1 za 140. kilometrem na úrovni Laviček. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: Jako vždy mezi 17. a 18. hodinou ve všední dny vás i dnes čeká zpravodajský souhrn toho nejdůležitějšího za uplynulých 24 hodin. V dnešním dni v kraji se mimo jiné podíváme do táborů, které se nekonají, tedy těch dětských. Připomeneme si dnešního dopoledního hosta a také zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom zjistili, jaké počasí nás čeká během prodlouženého víkendu. Jože Kolář od mikrofonu přeje příjemný a pohodový poslech.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Dárci poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Spolek tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů přitom už spolku zaplatili stovky tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podali na spolek trestní oznámení. Případ řeší i školský ombudsman a mezi poškozenými figuruje také dětský domov v Jemnici. Jak se za chvíli dozvíte z reportáže v našem vysílání. Nejen děti, ale také seniory lákají letní tábory. Tak třeba Havlíčkobrodský Senior Point začínal v roce 2019 20 účastníky. Letos jich přijelo do Daňkovic na Žďársku téměř 50. Tábor jim končí právě dnes a reportáž z tohoto tábora nabídneme jako regionální zajímavost po 17:30. Nové Město na Moravě přišlo o svůj vánoční strom. Na Vratislavově náměstí stál 75 let a lidé ho před svátky tradičně zdobili. Vlivem nedostatku světla malého prostoru pro kořeny ale začal usychat a podle tahové zkoušky hrozilo, že se zřítí. Specializovaná firma proto 16 metrů vysoký smrk pokácela. Detaily přidáme v 17 hodin a 15 minut. Do záchrany zříceniny hradu Pišolec se dnes zapojili i návštěvníci. V minulých letech spolek na ochranu památek Bystřicka na místě opravoval nestabilní věž. Dnes na hradě pro změnu pokračují údržbové práce za pomoci turistů. Podrobnosti dodává starosta obce Vír Ladislav Stalmach z Pirátů.
2: A vždycky přivezeme hromadu písku na místo, kam dojede doprava ještě a pak už to nosí turisti v kýblech a vždycky se mi pochlubí, že tam už vylezli s jedním, se dvěma kýbly, takže to je úžasné.
1: Závěrečný koncert festivalu Slunohraní spojí členy Janáčkova kvarteta s houslistkou a violistou Jiřím Pospíchalem. Dnešní večer nabídne v Novoměstské horácké galerii skladby Schuberta, Mozarta nebo Janáčka. Od 8 večer se představí tradiční letní orchestr, který je složený z amatérských účastníků festivalových workshopů. První den oficiálního fungování zapsali veterináři do centrálního registru psů 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šínová.
3: U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Fotbalová Vysočina získala zahraniční posilu. Defenzivní řady hlavy doplní Slovinec Vitoš Trakl. 24-letý stoper, využitelný i na pravém kraji obrany, podepsal dlouholetý kontrakt. Nahradí zkušeného Víta Beneše, který se z Vysočiny vrátil do Olomouce. Vitoš Trakl zatím nastupoval ve druhé slovinské lize. Jihlavu upřednostnil před nabídkami z tamní nejvyšší soutěže. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Jaromír Nohavica dospíval sobě starý muž v 17 hodin 13 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Z novoměstského vánočního stromku budou brzy suvenýry nebo lavičky. Nové Město na Moravě mělo 75 let, tento strom stále stejný. Lidé si ho zdobili, jenže teď museli technici tento strom nechat pokácet. Ve stínu kostela vyšší chlip a na omezeném prostoru postupně usychal. Podle tahové zkoušky hrozilo, že se zřítí a město proto rozhodlo o jeho pokácení. Desítky lidí se s ním přišli ještě večer rozloučit.
2: Tak stromečku, čau.
3: Na zdraví.
4: I Rudolf s Ivetou si strom prohlíží naposledy.
2: Naštěj den, no.
3: Chodíme, je to taková tradice, jako
2: no. On tady hrajou právě na ty věži koledy a svíčku se rozsvítí vždycky a...
5: Zkuste zaklepat těma větívkama, tak on opravdu to pěkný, stříbrný jehličí sype dolů. Bohužel náš přítel a... Věrný vánoční strom půjde dolů.
4: Jak se tak rozlížím, jako jediný Ladislav Solnek může konstatovat, byl jsem tady před tímhle smrkem?
5: No určitě, protože já jsem tetu se měl zaměstnanou tady u těch skuteckých.
4: Pamětník a taky emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty.
5: Tak je to Picea pungens, dovezený z Ameriky. Já si pamatuju první smrk jsem říkal smrk pichlavý, nebo střívený, si pamatuju tady, když jsi byl pouze jediný.
4: Kvůli bezpečnosti je potřeba bezprostřední okolí zapáskovat a trochu posunout ten dav loučících se nebo měšťanů. Petr Vopršel bude mít na starosti tu operaci.
6: Při tím pádu hrozí to, že vlastně ta haluza padne na tvrdý, tak ona se začne lámat a lítají z toho takový štěpiny, že jo, 20 a 30 čísel, no. Jo, takže to potom je nebezpečný pro lidi okolo, co se dívají, že. Do hlavy s tím nikdo dostat nechce.
7: Určitě se udělají upomínkové předměty, které se lidi budou moct koupit a připomínat si vlastně ten vánoční strom. Možná i něco, nějaký mobiliář, buď lavička, nebo třeba nějaký stojan, tak do prostoru taky.
4: Starosta, nestraník Michal Šmarda.
7: Samozřejmě je to i z úcty k tomu stromu, který tady s námi 3/4 století stál.
4: Už letos o Vánocích má být nový strom, tak si u něj možná i Rudolf s Ivetou posedí na lavičce z toho starého. Z Nového Města na Moravě, Daniel Zach, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Kdo má rád muziku z přelomu 70. a 80. let, ten si teď přišel na své. Kapela Boniem, Kalimba de Luna v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. 12letý Dan z dětského domova v Jemnici se těšil na fotbal a nové kamarády. Pořadatel ale jemu a stovce dalších dětí z celé republiky na poslední chvíli tábor zrušil. Ředitelé podávají trestní oznámení a musí rychle schánět náhradní program. Víc za pár minut.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Víc než 100 dětí z dětských domovů neodjelo na letní tábor. Pořadatel spolku Tábory Aurora ho zrušil ve středu, kdy měl začít první turnus. Potom přestal komunikovat, opakovaně nereaguje ani na telefonáty reportérů Českého rozhlasu. Ředitele dětských domovů zaplatili dohromady více než stovky tisíc korun. První z nich už podávají trestní oznámení a všichni museli rychle zajistit pro děti náhradní program. V Jemnickém domě se na tábor chystalo 6 dětí, mezi nimi i 12-letý Dan.
1: Trochu jsem byl smutný, protože jsem se tam těšil.
2: A už jsi měl zbaleno?
1: Ano, trenky, ponožky, kraťasa, trička, mikiny, tepláky, všechno, co šlo.
2: Ale nemusel jsi vybalovat, protože pojedeš na jiný tábor, tak jsi rád?
1: Ano, jsem rád. Těším se na diskotéky třeba.
2: A na nové kamarády, nebo co bys tam rád dělal, kromě diskotéky?
1: Hrál nějaké hry, třeba fotbal.
2: No, pojďte se podívat, já vás tu schválně provedu. Ze stropu trčí dráty, ještě potřeba vymalovat. Všude jsou plachty, všude je naprášeno. V Jemnickém dětském domově už měla skončit roční rekonstrukce, jenže práce se protáhly do léta. Takže ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro 6 dětí ze dne na den sehnat náhradní program.
3: Tak samozřejmě pro nás obrovský šok, že děti nikam neodjedou a děti byly zklamané, ale nakonec se nám podařilo všechny děti na tábory jakoby umístit, takže děti přesto odjedou.
2: Jo, my nemůžeme ani na hřiště nic, protože vlastně všechno je stavební prostor, jo, takže jsme byli rádi, že ty děti někam odjedou.
4: Tábor Aurora původně vybrala na základě doporučení dvou ředitelek jiných dětských domovů.
3: Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo jednat o nějaký podvod. Takže na základě referencí od ředitelek a na základě referencí z webových stránek jsme usoudili, že teda využijeme tento dětský tábor.
2: A které paní ředitelky vám to doporučily? Byly to z jiných domovů?
3: Byly to z jiných domovů, ale bohužel já už si nepamatuju, z kterého my jsme, jak jezdíme na asociaci náhradní výchovy, tam jako potom diskutujeme po školeních a padlo teda jméno Aurora a že byli teda velice spokojeni. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo, mě to neskutečně mrzí, jo. Ale já jako s nejlepším svědomím musím říct, že bych asi nejednala jinak, jo, protože jak si ověřit, že je to nečestnost toho člověka.
4: Ředitelka poslala organizátorovi e-mail, že zálohu 130 tisíc korun má vrátit do pondělí 6. července. Jinak začne situaci řešit s policií. Z Jemnice Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

O síle ticha, samoty a hledání vnitřního klidu si dnes v dobrém dopoledně povídala Hela Dvořáková s americkým spisovatelem Petrem Šastou. Inspirativní rozhovor si můžete poslechnout už za pár minut, respektive hned po téhle písnice. Přichází s ní Richard Marx, no a Jožek Kolář, ten vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje příjemný a pohodový páteční podvečer a skvělý poslech.

0: Dnes jsme v dobrém dopoledni přivítali amerického spisovatele Petra Shastu. V rozhovoru s Helou Dvořákovou mluvil o tichu, samotě i o tom, proč je dnes pro mnoho lidí tak těžké na chvíli vypnout. Co se stane, když si dovolíme být opravdu sami se sebou, bez telefony, hudby nebo podcastu? To uslyšíte právě teď.
1: To je velmi dobrý postřeh. Sám to často vidím v kavárnách nebo na ulici. Mladí lidé se procházejí s mobilem před obličejem a ani nevědí, že jsou poblíž hory Shasta. Je to nádherná hora. Stačilo by, aby se podívali nahoru a doleva a hned by ji uviděli. Když by se podívali doprava, je tam další hora. Ale oni to nevidí. Vidí jen text a videohry, které zrovna hrají. Je to docela smutné. Když se ale naučíte sklidnit svou mysl, po chvíli zjistíte, že přímo ve vás probíhá hra, která je mnohem krásnější a mocnější než cokoliv, co vidíte na obrazovce mobilu. Chvilku to však trvá. Je to jako když se učíte pracovat s novým programem.
2: Říkám si, jak z toho tedy vystoupit? Z toho pohlcení tou současnou moderní technologií. Co když se rozhodneme to zkusit? Jak začít, aby člověk dosáhl toho, jak vy říkáte, zmiňovaného programu, aby se naučil s ním pracovat?
1: Právě tady přichází na řadu sklidnění mysli. Já tvrdím, že nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je pozorovat svůj dech. Nesnažíte se ho nějak ovládat. Jen pozorujete nádech a výdech, tedy zvedání a klesání hrudníku. Nezrychlujete ho ani nespomalujete. Prostě ho jen pozorujete. Vzestup a pokles. Vzestup a pokles. A pak najednou přijde myšlenka, že je to hloupé a že se vlastně nic neděje. Je to jen myšlenka. Nechte ji být. Řeknete si, mám trochu hlad. Zajímalo by mě, co je v lednici k jídlu. I to je jen myšlenka. Nechte ji odplynout. Napadne vás. Myslím, že bych měl někomu napsat. Je to opět pouhá myšlenka. Nechte ji být. Takhle to zkrátka nechávejte plynout. Vraťte se zpět k dechu, klesání a zvedání hrudníku. Když to děláte dál, začnete postupně cítit teplo v hrudníku a uvědomíte si, že vědomí, které vás udržuje naživu, je zakotveno právě tam.
0: Zítra po 11. hodině vám nabídneme sobotní sestřih toho nejzajímavějšího z pořadu Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Uslyšíte rozhovor s primářem zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina doktorem Michalem Pačiskou o tom, jak zvládnout tropická vetra. S doktorkou Alexandrou Vosátkovou a Klárou Rotterovou představíme program pro děti a dospělé, Když držíš otěže, a Jana Kožichová doporučí inspirativní prázdninové čtení. A nejen to.
3: Den v kraji.
0: Téměř 50 seniorů prožilo cestování časem. Tak byl pojatý jejich letní tábor, který dnes končí na Žďársku. Za chvíli se za nimi vydáme v reportáži. Hned po písnice Michala Tučného. Medicine man.

0: letní tábory se neužívají jen děti, ale i seniori. Třeba ti, kteří celý týden soutěžili v Daňkovicích na Žďársku. Jejich táborová hra se jmenovala Cestování časem.
1: Všech 47 táborníků usedá postupně ke stolům, každý ke svému týmu. Přisedla jsem si k Dáše a Marii, které si zatím nejvíc užili den, ve kterém se vypravili do středověku. Hráli si na rytíře a měli dokonce koně, i když byl na tyčce a měl plyšovou hlavu.
2: Jak se to jmenuje?
3: To byly hobby horsing, jestli víte, o co jde.
4: Ano, vím.
3: Vyzkoušeli jsme si soutěž jednotlivých družstev jako na to, jak rychle to zvládneme na koníkovi a bylo to zajímavý.
1: Plánujete se věnovat i hobby horsingu i po táboře?
3: Ne, to přinecháme mladším.
2: No, my už jsme na to dost starý, už nás všechno bolí, takže takový skákání to pro nás moc není. Chvíli to vydržíme, ale ne pořád.
1: Jste se učili i nějaký slang, co teď, jak mluví mladí?
3: Ano.
1: Já jsem zaslechla, že tady používají vedoucí cute a tak.
3: Ano,
1: vy víte, o co se jedná?
3: Jo, jako to víme, že cute je jako příjemný nebo milý.
2: No tak tam bylo co?
3: Cute, easy.
1: Právě cestování časem je táborové téma. Od přítomnosti zpátky až do pravěku. Teď je ale čeká období první republiky, na kterou je zaměřená i další hra, kterou vysvětluje jedna z vedoucích.
5: Přesunete se do továrny, protože v první republice bylo spousta továren, tak jsme pro vás připravili takovej sportovní pás továrenskej.
1: Když se řekne první republika, tak já si vybavím četnické humoresky.
5: No, to jo.
2: Mně se děsně líbil Arazim, ten byl krásný.
1: Mě jarí. Mezi táborníky je i pamětník první republiky Josef Vrána.
6: Je mi 1932. Hitler, když přišel k moci, 33. Mám tady partnerku, teda opravdu bezvadnou ženskou.
1: Tak je hezké, že tady jste na táboře spolu, že si užíváte léto.
6: Jo, to je paráda.
1: I v tomhle věku.
6: Ona je hodně mladší, ale kdybyste viděli, jak nám to klape, to si nedovedete představit.
1: Dnes tábor seniorům končí. Pořádá ho už 6. rokem Havlíčkobrodský Senior Point. Z Daňkovic Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: A Pusa je má, je taky tvá, zpívala Hana Zagorová, Petr Rezek v české verzi téhle písničky. My jsme si poslechli Suzy Quatro a Chrise Normana. 17 hodin 53 minut, čas na kontrolu počasí.
1: Počasí.
0: A jak říkají na Slovensku, na všetko treba špecialistou a na počasí je u nás specialista Český hydrometeorologický ústav a právě tam zdravím Báru Kučerovou. Dobrý den.
2: Pěkný podvečer.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích na Vysočině s počasím?
2: A oblačnost, která na Vysočině během dne byla, se postupně začíná rozpouštět, to znamená, že už z toho polojasna případného oblačna se stává postupně spíše jasno nebo skoro jasno a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 19 a 22 stupni Celsia.
0: Takže příjemný letní podvečer, dá se říct.
2: Ano, můžeme to tak říct.
0: Jak to bude v noci a zítra a v dalších dnech prodlouženého víkendu?
2: A večer se ta kupovitá oblačnost postupně rozpustí a noc pak bude skoro jasná nebo jasná. Teploty do rána klesnou mezi 14 a 14 stupňů Celsia a k tomu bude vát většinou mírný severozápadní vítr s rychlostmi asi do 20 km v hodině a zítřek pak bude převážně slunečný, ale opět docela větrný den. A zítřek začne skoro jasným, případně jasným, to znamená, to počasí přetrvá z noci a potom během dne se bude oblačnost postupně zvětšovat. Večer pak převáží oblačno, případně i skoro zataženo a navíc se na západě a severu kraje potom v noci na neděli může s menší možností už vyskytnout nějaká přeháňka, případně slabší déšť. Zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 22 a 25 stupni a jak už jsem naznačila, zítra opět bude foukat mírný i ten čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi do 30 km v hodině, ale lokálně i s nárazy kolem 55 km v hodině. No a neděle ta už bude trošku odlišná, konkrétně spíše oblačná nebo zatažená a od severu západu se postupně na celém území dostanou srážky a může se objevit také nějaká bouřka a potom večer může oblačnost částečně zase začít ubývat, stále bude foukat ten čerstvý vítr přechodný, to znamená do 30 km v hodině a nedělní maximální teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
0: A možná bychom mohli ještě telegraficky zmínit pondělí, protože v pondělí je svátek a víkend pokračuje.
2: A pondělí bude podobné neděli, to znamená hodně oblačnosti, bude ta oblačnost velká a proměnlivá, na většině území přehánky nebo občasný déšť a maximální teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Takže o prodlouženém víkendu nás žádné extrémy nečekají, maximálně občas nějaký ten letní deštík.
2: Ano.
0: Říká Bára Kučerová. Já vám děkuji za informace a přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: No a končí i dnešní sestřih a rekapitulace dne v kraji. Jožka Kolář děkuje za milou společnost, ale naučí se, protože za chvíli přijdou dechovky pro Vysočinu. Už se těším.
1: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na náměstí v Telči energetici vyměnili víc než půl kilometru kabelů. Bulharský premiér Radev nechce podpořit nové unijní sankce proti Rusku. Trojice českých cyklistů se chystá na zítřejší start Tour de France. Zítra ráno bude skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno, teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Historické centrum Telče bude mít stabilnější dodávky elektřiny. Energetici dokončili na náměstí Zachariáše z Hradce výměnu desítek let starého kabelového vedení. Práce vyšly na víc než 4 miliony korun. Technici vyměnili víc než půl kilometru kabelů, uvedl to mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný.
2: Obnova kabelového vedení v historickém centru Telče byla nezbytná, zvláště kvůli stáří původních kabelů, které pocházely ze 60. až 80. let minulého století. Nové rozvody tak výrazně zvýší kvalitu a stabilitu dodávek elektrické energie v této lokalitě.
1: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiku nejspíš o skoro pětinu nižší než v loni. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích v parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie také odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Nový balík opatření proti Rusku navrhla na začátku června Evropská komise. Cílí na energetiku, obchod, ruské banky nebo takzvanou stínovou flotilu. Sport. Zítra začíná 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod začne v Barceloně týmovou časovkou a po třech etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků, Slovinec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba a český mistr Matias Vacek. Ten má teď výbornou formu, kterou by měl využít hlavně jako pomocník pro sprintera Pedersena i vrchaře Ayusa.
3: Budu pomáhat Ayusovi vlastně, aby získal to pódium na té Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl, a bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho. Počasí.
1: V noci bude skoro jasno nebo jasno s teplotami kolem 13 stupňů. Zítra ráno bude také skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda nákladního auta překáží v Trhonicích na Žďársku. Vůz tam narazil do stromu, dávejte tam pozor. A další nehody máme teď hlášené ze Služátek na Havlíčkobrodsku a ze silnice 23 na úrovni Okarce na Třebíčsku. I tam buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dechovky pro Vysočinu mají svůj pravidelný vysílací čas mezi 18. a 19. hodinou. No a ten čas právě nastal. Já vám přeji od mikrofonu Českého rozhlas Vysočina příjemný a pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A kdo pak se k nám dnes dovolal jako první? Tady Jožek Kolář, Český rozhlas, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek z Kubiska z Horní Cerekve.
1: Mirku, povídejte, ano.
2: Mýmu kamarádovi, takže jim řekl k tvým, milí kamaráde, k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a také mnoho mysliveckých zážitků a úspěchů. Ať je tvůj další život plný radosti a lásky, ti přeje Mirek a Lenka z Horní Cerekve. A písničku si jste mohli, já jsem malý mysliveček.
1: Mm-hmm, dobře, je připravená, tak doufám, že se tak bude kamarádovi líbit.
2: A posílám to i všem posluchačům.
1: Děkujeme, mějte se hezky, vašeho pěkný rádia. Víkend. Naslyšenou.
2: Taky.
1: Přichází Josef Zima, no a jaká písnička přijde dál, to už záleží jen a pouze na vás.

0: Z našeho bohatého dechovkového archivu teď bude vybírat Honza z Brna a já ho vítám v našem vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem tam písničku s Dambořankou, jmenuje se Naposledy koně vrané a písničku pošlu tobě a všem těm, co mi gratulovali k narozeninám, nebudu je jmenovat, protože je jich hodně. A pošlem to taky Kupovi do Jihlavy do taxíku, Lubošovi do Sedlejova, manželům Lečacovým do Skály a lidi do Kališť.
0: Výborně, za všechny děkuju a písničku posílám. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky Jožko, ahoj.

A jak se říká, opakování je matka moudrosti, pojďme si tedy připomenout všechny možnosti, které vás spojí s naším studiem a vaším oblíbeným dechovkovým hitem. Telefonní linka 22 155 49 99. Také můžete psát krátké textové zprávy ve tvaru píseň Mezera a váš text na číslo 90 01 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. No a můžete využít i internet vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář dechovek pro Vysočinu. Další přání je z SMSky. Prosím, zahrajte bratrovi Edovi Petrovický hasiči. Děkuji, Jarka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A pojďme splnit další přání. Hezký podvečer.
4: Dobrý podvečer přeju všem posluchačům. Dneska má narozeniny nejstarší humpolecký hasič Radek Alt. Proto mu necháváme zahrát jako kamarádi, který chodíme v úterý místo na schůzi už do hospody. Jo, tak všichni od toho stolu mu přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání. Ať je pořád takové, jaké je. Mm-hmm. A nezapomene každé úterý v 7 hodin přijít na Voříka. A vám děkuji. Dobře. A tu písničku, s kterou jsme vybrali, mu zahrajeme. Vybral děkuji jste... a někdy naslyšenou.
3: Mějte se hezky, vybral jste písničku pro tátu. Já se k vašemu pozdravu moc a moc přidávám a gratulace. A Vysočinku posílám. Mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
4: Děkuji.

pojďme tady splnit zase pro změnu písemné přání. Zahrajte pro mého milovaného andílka nějakou krásnou písničku od Moravanky. Posílá milující Pepa. Tak posíláme. Měl jsem frajárečku a Moravanku.

0: Páteční dechovky pro Vysočinu pokračují s dalším telefonátem. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Eliška z Leštiny a chtěla bych dát dodatečně zahrát písničku pro Danu Muchovou z Havlíčkova Brodu k jejím kulatým narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního optimismu. To jí přeje Eliška, Míla a Maruna. Děkuji moc za zahrání.
0: Nemáte zač, věřím, že písnička Jak je krásná ta česká zem v podání Veselky ano. Udělá radost. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Není vůbec zač.

0: Pan Jenda z Luk je teď na telefonu a s ním další přání pátečních dechovek pro Vysočinu.
1: Rádio Vysočina i vás, Jožo, dneska zahrát dobytovče s děvčatům. Ružence Bendový, Háně Krymláčkový, Mařence Neckařový, Janě Hlávkový, teda Jarce Hlávkový a jejímu bratrovi Edovi, to je můj spolužák, s kterým jsme tady chodili do školy v Lukách. Přeji jim hodně štěstí, zdraví, aby se ještě drželi děvčata, to jim přeje Mirek Karbáš a Jenda Smejka z Luk. Děkuju za zahrání a někdy naslyšenou, naviděnou.
0: Mějte se hezky, vybral jste bítovčickou polku od Lučanky, tak ať se všem líbí. Naslyšenou, hezký večer.
1: Děkuju.

0: Nikoli v Dobýtovčic, ale do Dačic nás zavádí další přání, protože na telefonu je Jarda. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, já písničku z Dobránku, která se jmenuje Sladký domov, pošlu osamělý nemocný majetěn, který nikdo nedává zahrát. Pošluji také dodatečně Honzovi Dobrán k těm jeho narozkám. Jožko, a písnička je taky pro tebe.
0: Bezva. Díky moc, tak se všem líbí, mě se krásně a zase někdy zavolej. Ahoj.
1: Naslyšenou, Jožko.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A pojďme se podívat do Plzeňova, protože právě odtud nám volá paní Marie, která má také přání pro dnešní den. Že je to tak? Vítejte v našem vysílání.
2: Ano, děkuji za přivítání a zdravím vás, pane Jožo, a všechny posluchače. A prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu, pro Verču jejího přítele, pro Lidušku do Kališť, Jendu do své pravic, Pepu do Jihlavy a Honzu do Brna, kterýma jsme se sešli včera v Jihlavě na náměstí, pro Věru Linhartovou do Vokova a Marušku Dederovou a Marušku Klokočkovou do domova důchodců Proseč Obořiště a Milek a Věra do Batylova. Taky pro vás, pane Jožo, a děkuji, že jste mě vzal do vysílání.
1: Já také moc krát děkuji. Mějte se krásně, vybrala jste písničku Země má líbezná okolo Domažlic a věřím, že se všem, které jste jmenovala, bude líbit. Samozřejmě včetně vás.
2: Ano. Mějte se krásně.
1: Není vůbec zač. Hezký večer.
2: Mě vám taky.

Jsme sice už v roce 2026, ale přesto jsou evidentně místa, kde není dobrý signál mobilních telefonů. Před chvílí volal poslucháč a já jsem ho musel zkrátka položit, protože neustále vypadával. Tak přátelé, pokud máte problém se signálem, vyřešte to jednoduše, napište SMS-ku, protože i to je varianta, ta SMS-ka zpravidla dorazí, i když ten telefonát lze bezproblémově uskutečnit. SMS-ky pište ve tvaru píseň, mezera, váš text, na číslo 90 06 04, tak je to správné číslo, 1 stojí 4 koruny a pište maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčku a čárek.

0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu a já zdravím pana Pavla Dohaličkova Brdu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jiřo, všem posluchačům krásný podvečer přeju a prosil bych zahrát Příroda je velmi krásná písničku,
0: ano.
1: Babouku. A bylo by to Já nám do Martinice, do Jísky, aby se dozy uzdravili, Ivance Makovcovi do Jihlavy, paní Marii Liškové do Úsobí, panu Makovcovi do Světlí i vám, pane Jiřo.
0: Děkuju.
1: A všem, co jim nikdo nedá zahrát. Děkuju, pěkný poslech přeju a hezký dobrý večer.
0: Vám děkuji. Taky díky moc, mějte se krásně, posíláme děkuji. Babouky a ať udělá písnička radost. I vám, naslyšenou.
1: Děkuji.

0: pojďte splnit poslední dechovkové přání. Hezký bod večer.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Já bych si přál zahrát Jindrovi do Radňova a přejeme mu hlavně zdraví a štěstí a přeju mu to všichni myslivci z Radňova a rodina Kučerova.
0: A on slaví narozeniny.
1: Narozeniny, 74.
0: Výborně, vybral jste písničku.
1: Taky vám tam volá.
0: Jo, jednoho večera od Budvarky, tak mu ji posíláme. Díky, ano. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky, naschle.
0: Dnešní dechovky pro Vysočinu končí, ale ty zítřejší už se chystají a budou tady i společně se mnou po 18. hodině, ale já se na vás těším už zítra v poledne. Mějte se krásně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dětský domov Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení 130 tisíc korun. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a jednu firmu. Artis Brno bude hrát nejvyšší fotbalovou soutěž. Zítra ráno bude skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportéru Českého rozhlasu. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kínlová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
2: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji navrácení peněz do 6.7. A v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
0: Státní zástupce podal kvůli pádu lanovky na ještě z roku 2021 obžalobu na 3 lidi a České dráhy. Ty lanovku v době nehody vlastnili. Obžaloba všechny viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
3: Pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
0: České dráhy opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se bránit. Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 41 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července.
1: Sport.
0: Fotbalový Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a v nadcházející sezóně bude hrát nejvyšší českou soutěž. Brněnský klub nahradí vyřazenou Karvinou, informovalo o tom LFA. Mezi elitou bude Artis premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno nebo jasno s teplotami kolem 13 stupňů. Zítra ráno bude také skoro jasno nebo polojasno. V průběhu dne už spíš oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda nákladního auta překáží v Trhonicích na Žďársku. Vůz tam narazil do stromu a další nehody máme teď hlášené u Štoku na Havlíčkobrodsku a ze silnice 23 na úrovni Okarce na Třebíčsku. I tam buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovem tarhoňa. Hned si řekneme o tom, jak se skloňuje, protože tak zní dotaz, ale já se přiznám, že moc nevím, co to ta tarhoňa je, něco k jídlu.
2: No, výborně, tak to se ptáte na správném místě. Já jsem totiž pytlík tarhoně koupila, takže o tom vím všechno. Můžeme začít tedy tím, kde se to slovo vzalo. Máme ho prostřednictvím slovenštiny z maďarštiny. A ta maďarština ho má z turečtiny. A je zajímavé, že v té slovenštině i ta těstovina, i to slovo funguje od 18. století, ale k nám, jak je vidět na vás, ta móda proniká až teď.
1: Tak teď jste řekla těstovina, tak už,
2: víte.
1: Je mi jasněji.
2: Je to z jazykového hlediska docela výjimečná těstovina, protože oni jsou to taková malinkatá zrníčka, menší než rýže. A tudíž se nejí po jednotlivých zrničkách a tudíž se ani nepoužívá v množném čísle. Když máme kolínka, špagety, nudle, tak vždycky je to v množném čísle, kdežto tarhoňa je jediný druh těstovin, který se užívá v jednotném čísle jako látkové jméno.
1: A podle kterého vzoru tedy skloňujeme tarhoňu? Neobejdu se bez tarhoní nebo bez tarhoně?
2: Trošku si můžeme vybrat. Jde tam o tvary vzoru žena nebo růže, ale protože je to celkem už i skupina slov, u kterých se tohle řeší, tak vznikl podvzor vikuňa.
1: Fakt, to je oficiální podvzor.
2: Ano.
1: A co je vikuňa?
2: Tarhoňa jsou těstoviny a vikuňa je taková lama, která žije v horách Jižní Ameriky.
1: Dobře, ale já stále nevím ani u toho podvzoru, jestli bez vikuní nebo bez vikuně.
2: Můžeme si vybrat.
1: Taky.
2: Kolísá to tam. V množném čísle si úplně vybíráme, jestli chceme tvary podle, zjednodušeně podle vzoru žena nebo růže. A v tom jednotném čísle je to podle vzoru žena. A druhý, třetí a šestý pád, tam si můžeme vybrat.
1: Já si dám radši špagety.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají tři srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě dvě přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. A v takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Schrift haben wir gesagt, das kommt aus dem Kern, aber Mundspruch kommt aus dem Herz.
1: Ja, genau.
0: Und das haben sie jetzt bestätigt.
1: Ein bisschen ist nur drin.
0: Das haben wir gehört, aber leider sind wir zu wenig, da man nicht mehr so reinkommen, so öfter, wie man will.
1: Genau.
0: Aber es war schön, Dankeschön.
1: Ja, ich hole nicht mehr sonst, aber trotzdem ist es im Herzen, ja.
0: Dankeschön.
1: Ich danke auch schön.
2: So said it.
3: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslast.cz/sever/sosede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
4: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
5: Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Kvůli rekonstrukci dálničního křížení v Brně bude dnes v noci uzavřená dálnice D2. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
6: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
7: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti.
6: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
8: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
6: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Řidiči od dnešních 19 hodin do zítřejších 9 ráno neprojedou dálnici D2 v Brně. Silničáři tam totiž zahajují betonáž mostu dálnice D1, který D2 překlenuje. Ve stejný čas dálnici uzavřou i v noci ze soboty na neděli, kdy osadí mostní nosníky. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se snaží uzavírky plánovat v době, kdy očekávají nejmenší provoz.
9: Snažíme se veškeré ty těžké práce, takové té, kdy uzavíráme dopravu nebo zasahujeme do toho provozu více dělat o víkendech, v nočních hodinách, skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
5: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 1,40 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července.
2: Počasí.
5: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Situace na silnicích a dálnicích se nám pozvolna uklidňuje. Se zdržením počítejte v tuto chvíli na dálnici D1 z Prahy do Brna před omezením u mostu Šmejkalka. No a zdržíte se také v Brně na D1 před křížením s D2. Část podrobností už jste slyšeli ve zprávách. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
10: Tak jsme připraveni do vysílání opět, Patrik Rozehnal.
11: Přemýšlím, možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
10: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
11: Kapku, ano.
10: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
11: Netuším.
10: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
11: A?
10: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
11: Ale to dělám, to už dělám.
10: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý brejle.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Šnajdrovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady. A takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být celý život.
0: Co je teda nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdraví Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není netušili, ono.
0: Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší. Takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
0: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě. Takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
2: většinou
0: věk, nebo co
2: stres.
0: To je? Stres?
2: Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kde ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici. Že?
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým. který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii. No a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému. Ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost. To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajtamová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to. I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí. Je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu budem bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě jednou poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a
1: ano.
2: je to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: Pánci, je to
1: takže
0: pondělí.
1: Klid, v pořádku.
0: Buďte
1: upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem si vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať
1: děkujeme.
0: Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme.
1: Rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám je z nás.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to nevím.
1: Madam.
3: Nebo jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po
0: se.
1: Vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teď v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den.
1: Ano.
4: Tak si to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě
1: ano.
4: to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, ano. jako že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí,
4: ano.
1: bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na
1: ano.
4: něco z cestního jiného.
1: Říkáte jo. vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající ano. demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tuhle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu.
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdomlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdomlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
6: Jedu vám večer s Teskou, dát koňům v řece pít.

0: Aldemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamová a je připravena na další otázky od vás. Kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den. Tady Dobrý je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla pardon, já jenom vypnu radio.
2: Ano.
1: Zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. Nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé vymyšlenky.
1: No, se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo,
1: na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: No. To spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: To je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: No. Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu, probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda. Jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a mám
2: dobrý
4: na
2: den.
4: Paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku vr, že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano,
4: na
2: ano,
4: jiné?
2: Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv
0: dát
2: říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden. A ono se to vštípí.
0: Tak. Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám zkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedna 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Zítra bude postupně přibývat oblačnost, později může přijít déšť nebo přehánky a teploty budou do 26 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nepojede v následujících dnech pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajistí autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
1: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Aubrey objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Zasvíjany na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostinném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den. Vy budete paní Květoslava?
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek. Už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr. Takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak aby mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: To my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých kvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že si budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel, a klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě trochu se lekla.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila, že jo, jenomže jsem byl voják, no.
3: Takže vy jste pokukoval po květě.
5: Jo, to jsem pokukoval, no.
3: Jak se vám zdála, jak vypadala jako mladá?
5: No, hubeňonká byla. 50 kilo, já jsem ji takhle sem jibral do ruky v pase.
3: Verze Květoslavy.
4: Já jsem opravdu u strejdy hlídala děti a nevěděla jsem, že on má opušťák a že je u nich. A teď mě šel já jsem zazvonila u toho strejdy, někdo mě šel otevřít a on tam byl kluk, vhubený nohy, velký trenky a plešaté, jo. A já jsem věděla, že to je to. A tak jsem nic neříkala. Ale oni mě ho trošku nutili a já jsem ho fakt nechtěla, jo. Přišel ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku. A já jsem řekla, že ne a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
3: Kam až jste les?
5: Do pátého patra.
3: To jste se nebál?
5: Ne.
4: Až nahoru nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo. Trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
3: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
4: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
3: A co se mu na něj tak líbilo?
4: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
3: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
5: Když jsem byl na vojně, to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
3: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
4: No docela jo, na mladým klukoj.
3: První rande, jaké bylo, kde?
4: Ježiš, já si nepamatuju.
5: O, asi od sklepě.
4: Tam byla jenom líbačka.
5: No.
3: Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
4: Se zadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam byl takový hezký, něžný, no.
5: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
4: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
5: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
4: Máme někde schovaný, ale vůbec nevím kde. Krásný.
3: Vláďa vám psal dopisy?
4: No, mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby. A ty měl dobrý.
5: A měl jsem 63 kilo. A celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
3: Kam jste k Větoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
5: To asi bylo na nějakým tom na nějaký ty zábavě, že jsme chodívali do národňáku. Tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19, 20 roku, tak to je paráda.
3: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si, jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
4: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich, tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé. Jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
3: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
4: Museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale. No, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale, no.
3: Co tomu říkali rodiče? Té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
4: Jo, naši nám přáli, oba dva. A jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
3: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
4: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo. No, našim to nevadilo, mamka byla taková, to, ona byla mladěnka, asi 36 roku, kdy se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili. Manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý. Je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastní.
0: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
1: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
4: A byla pěkná svatba, hudba, povedla se. Akorát, když mě chtěli uníst, jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel a oni s ním jezdili a vevnitř já.
3: Nechtěl vás pustit?
4: Nechtěl mě pustit.
3: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
4: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčeného a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka, jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
5: Nejlepší ženská na světě, nejlepší, paní máma. Pan táta taky, ale. A to bych se rozbulel. Fakt byli nejlepší na světě.
3: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
4: Akorát jsem přemýšlela furt, kde je on. Jsem se bála o něj už.
3: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět, ne? Do obřadu ženích s nevěstou.
4: Ano. Taky se to drželo.
3: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
4: Ne. Mm-mm. Fakt ne, to mě nenapadlo.
3: Kdo vybíral prstýnky?
4: Spolu, viď?
3: Obřad proběhl. Kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
4: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový cojchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 tisíc a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
3: Co první taneček?
4: Jo, on chodil do tanečních asi dvakrát nebo třikrát, já teda ne, ale a nechala jsem se nýst, no. Bylo to hezky.
5: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
3: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
4: Jo, jako v rodině, výchova a to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě táto bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
3: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele. My jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola, jo, u kostela, no a tam měli 5 metrů do stropu, to bylo šílené. Tam z toho byla nemocná, já si myslím, že z toho oba rodila, jako na ty reuma, co měla reuma.
5: Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Květo?
3: Já nevím, jestli to bylo dědičný nebo to, ale...
4: Jak to mám říct? Kluka už jsme měli, Ladika, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za ní jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý. A teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí a uvidí, že bude zdravá, chřípá. Táta říkal, že jo, je, ten byl dobrý. Jo.
5: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
3: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech. 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
5: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo s manželem, nebo někdo pomáhal? Dvě děti
3: moje
5: už?
3: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
4: Já jsem v té práci ráno utek z toho, jsem dělal v tiskárně, utek jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal, ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvedl jsem je do jesliček a honem do krpy, že? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle v oblík a už byl v plínkách, že jo, ustrojený.
5: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem, matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
4: No na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se o to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
5: Vláďo, klobouk dolů před váma. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli, to by asi ne každý zvládnul.
4: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní, jsou oba synové.
5: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
4: To neposoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně jako. Jo, ještě takovýhle malinký podstřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řoval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti a když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Byl mu rok, ani ne, možná 10 měsíců a on na mě natáhl ruce. A budu bolet.
5: No mně se to stá, tak bolím hned.
4: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto. Aby poznal tátu. Malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdybych ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád.
5: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé. Musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já a to jsem chlap.
3: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený, tak si zavolala paní primařka a říkala manželoj a mému otci, ať mě okamžitě napomenou nebo něco se mnou udělají, že hrozí, že si přivodím srdeční nějakou tu. Tak mě to pak řekl a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že jo.
4: Se zavidlili, říkali. V Praze na tom, na výzkumáku byla.
5: Připadalo vám to delší, než to bylo, ten čas v té nemocnici, ten relativní skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
3: Dlouhý. Mm-hmm.
5: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
3: Nebyly mobily. Takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor. No a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
4: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak týdno nemělo šanci.
3: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
5: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít, vlastně vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a lec, která ženská by ho mohla vám závidět.
3: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel. Tak... Já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane Bože, než mě vyrostou děti, udělají školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
5: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objela jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
3: Určitě děti, že jo? No, ty na mě visely a manžel potom.
4: Taky jsem visel, no, ale... Ne tak dlouho.
3: No, takhle to u nás probíhalo, no.
5: Byly i slzy?
3: Bylo hodně, hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale co nejde, to prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no, 50 let.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
4: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. Táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že bude, že jak Míša.
5: A říká mu do dnes tak. No, já se, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míšane, když tě naštval.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
5: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
4: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob. Já to umím a ona to neumí.
5: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
5: No, asi pivoňky a růže.
4: Růže, karafiát, no.
3: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
4: No, no, já myslím, že nevím, že...
3: Takže první?
4: Asi, no.
5: To mám prozradit, jo. A na to mám manžel, ale nemohu... Jo, on zase... Jo, jasně. Asi 5.
3: Takže Míšan je 5. v pořadí.
5: No, tak nevím, kolikátý přesně je, ale asi tak, asi 6.
3: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
4: Joska, Pepík.
5: No, asi jo. Pepa Leider a Pepa Jasenský.
3: Co byl váš první kus do společné výbavy do domácnosti po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
4: No, my jsme tenkrát dostali, kde jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 tisíc pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré, za 30 tisíc to bylo věcí.
3: Co jste si koupili jako to první?
5: No, asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
3: Co si myslíte, jak on vás vnímá? Jako co mu voníte?
5: Ježíš, to bych chtěla vědět, co on řekl. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
3: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
5: Taky. On má rád guláš, jak jsi to poznal?
3: Si říkám, že u vaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
5: No, on miluje štrudl, no.
3: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
4: Jablíčka strouhany, ty vonějí všude.
3: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
4: No asi, když přijdou domů šataňák, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
3: U čeho máte, podle vás, ten nejhezčí zasněný pohled?
5: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
3: Vnučku.
5: Ta je boží, to je jako děti, no.
0: Zlatá láska.
1: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité? Že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit? A smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci?
2: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Který ten okamžik ve vašem životě pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
5: No, na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma všechno.
3: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn? Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
5: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
4: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? Že je zednický, to je dobře, a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit, to prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mě nepovedlo, ale to nevadí, on je šikovnej, on už umí všechno. Umí všechno už.
3: Vy máte rád manuální práci?
4: Já jo, já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže já jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený, a jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, proto mě ten oheň mě tahá úplně přitom, jo, to jsem to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo, no.
3: Co dělala Květa v životě?
5: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem, a pak mě bavilo, s manželem jsem chodila, měli jsme vinárnu ve městě, 2, a to mě bavilo, a pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
3: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi, nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
4: Já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
3: Co Květa?
5: No, takový to chvění v říšku, jo, když se potkáte, to už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
4: Já jsem na zadě, já to vím. Já to cítím, ale nemůžu nic dělat.
3: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
5: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá, a vidím, jak přijdeš spokojený z ty hospody, tak říkám, on se nestratí.
3: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
5: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce, a on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mi ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu, a pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
3: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje, a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
5: Jo, bez něj bych to nedala.
3: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
5: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
4: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
3: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád nebo že ho milujete?
4: Já to říkám furt.
5: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady ze zadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to. A když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená. Ale když mě takhle zdržuje. Ale jo, říkáme si, fakt jo.
3: Je to důležité v tom vztahu?
5: Hodně, hodně. Protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo. A tak tohle to stačí na celý den, mám tě rád. Fakt.
3: Je to hezký slyšet, ne?
4: Jo, jo, já to rád poslouchám.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, to je milý.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek mám rád.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to?
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovar, ne?
4: Jo, velký.
3: Ježiš, čím jsme se to zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném
3: hezky
4: vztahu. Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěla, víš?
5: No jo, já jsem kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý teda, fakt.
4: Takže no. Díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné digitální rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože ten je šikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom furt mluví, tak to zkusím. No fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná asi dojatý.
5: No jo, já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost, jaké činnosti, co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno, my už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct, no, když můžu sekat, výjimečně, že mě nechá k sekačce, a dřív jsem si vždycky dělal svoji práci, já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: No, to je jenom hubaná. No. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď, myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já ho fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo. Tak.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. No, člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to...

0: řekne hodně věcí.
1: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný, a na mě byl vždycky jemný, něžný, no, něžný. To je všechno. Stojí za to žít.
2: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
2: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji navrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
1: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
3: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
4: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
3: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
5: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
3: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
0: Sport.
1: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tolik zprávy. Po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer. To mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
7: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení. Nestačí k zatčení, a potom volá bezradný Scotland Yard. Po mnoho nocí a dnů Sherlocku zapál si lůlku a začni na housle hrát. A záhy záhady půlku

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý. Byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedias Coley.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci?
5: Dobrý večer.
6: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
7: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
7: To jsem já?
2: Vy?
7: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
7: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
8: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
7: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
7: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
7: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
7: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
7: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
7: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
7: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
8: Ano, zcela nezvyklého, v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
7: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
7: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
7: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
7: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
7: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
7: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
9: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
7: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
7: Je to můj nevlastní bratr.
10: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
10: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška. Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
7: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
7: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parker, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
11: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
8: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
10: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
7: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
11: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
7: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
7: Ty mizero, ty vrahu!
11: Zmije, zákeřná zmije.
7: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
11: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
7: Mizero, ty dareváku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
10: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
10: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
10: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
10: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
8: Ale to není známka, inspektore.
10: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
8: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
10: Conium maculatum memento Socrates.
8: Ano.
10: Co to znamená, pánové?
8: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadias Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
8: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
10: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
10: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
10: a Sokratovi.
8: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdrá, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě, kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. Je, to jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor. Proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu?
6: Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
6: Ale ano, ovšem. Čtyři další lidé byli v podezření, jenže všichni čtyři mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci.
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti dva, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata. Ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
3: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného, nebýt mého přítele entomologa?
5: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere. Tak. Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Vocne.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci,
3: je to tak.
2: Vocne, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Já, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel jakoby a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková hloupost jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No, John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop...
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví. I jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. Takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vyle jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k sěru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit.
4: Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
5: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
4: Nevadí, počkáme také.
2: Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
4: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte.
2: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
4: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
2: Ano, zde tyto tři.
4: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
2: Neskrývám ji přece.
4: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
2: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh, ale...
4: Tak jsem to nemyslel.
2: No přece si nemyslíte, že by...
4: Ne.
2: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
4: Ano.
2: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
4: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
2: Důkaz? Což je to možné?
4: Ovšem, jen chvilinku strpení.
2: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
4: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
2: Ano. Takže je to v pořádku.
4: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
2: Ale co je to zase za neřádstvo?
4: Ale Johne, činidlo povídám.

0: Ano, Johne, to je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draseln je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte?
1: No, mohu snad udělat něco jiného?
0: Nemůžete. A podruhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
2: Oh, Sir Oldin, prosím.
1: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se. Omluvte mě, hrozně spěchá.
0: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
3: Karlovarské.
0: Správně. Zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu

0: poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánček. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvoněvější hříbky? A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší jedné hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeji vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď schválně už, jsem teď se byla, už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedím, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Nora, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo. My jsme předraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Ráztoky, do Trojanovic, pod Noříči, vůně mateřidoušky, ty velké palouky mateřidoušky a úplně takové, já bych řekla, koláče lesních jahod, ty do dneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály pirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak jste vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bublanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to bylo.
0: Člověk byl celý upatlaný, když pomáhal, že jo?
1: Ani upatlaný, ne, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin. Ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu. My jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu, to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to do dneška cítím, tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl, a rajský salát s běžnou zálivkou, trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
0: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, no. Co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
1: Ano,
0: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
1: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Do vody se dala jenom sůl a kmín, ale vždycky, já do dneška to vidím, jak Stařenka dala na mísu tady v jídelně ty uvařené brambory, jak z nich šla ještě taková skoro ta teplá vůně a jakoby pára nad tím byla. A jenom jsme si to třeba trochu přisolili a k tomu hrnek mléka nebo kyšky nebo podmáslí. Nebo když tak někdy potom osmaženou cibulku k tomu nebo hlávkový salát. Zrovna dneska jsem si taky na pozdní oběd, to mám pozdní obědy jako večeři, uvařila pár bramborů, které mám tady z našeho regionu ze dvou farem ve slupce, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A onehdy to někdo říkal taky, jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková
0: vůně. Myslím, že jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
1: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínáte některé ty saláty, na které oni jsou zvyklí. Ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
0: Děkuji.
1: Všem to přeji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o chutích a vůních prázdnin. A můj druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám vonily prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No tak kdybych sem začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, abych sem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej tý svý kolegyni. No a jsem mu říkal, aby nikde stál. A jenom se stál a koukal. No ale mamča mě za to ne vůbec nic mě o tom neřekla. Já jsem akorát povídal, že jsem krmil kravičku senem. A potom, taky když jsem byl starší, ano, tak jsme de facto chodili česat borůvky nebo chodili na huby, potom na podzim. Hmm. A nebo na koláče, jak od mamči nebo od babičky. Koláče jakoby s drobenkou.
0: Hmm. S čím byli ještě? Nebo, s tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se všem, co babička jakoby tvořila v tom, nebo mamča. Ale v Děčíně tam naproti nemocnici tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali. Ale vždycky jsme tam sukama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak
1: taky
0: nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Zakošili, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si, něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství, dědeček měl zahrádku v Mutířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhlo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili, sušilo se. Úplně krásný dětství to, co, anebo i de facto tábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdí? Takže dětství úplně krásný. Jak, co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mýmu pradědečkovi a ten mě, mému bráškovi a mamči dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
0: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale... Mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo, protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby míň. Mm-hmm. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča jakoby brala ještě s naším jakoby tátou, jakoby na nějaký ty strazy těch, jakoby těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když manče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl ticha. Manče šla jakoby pro něco dostanu a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamka přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával...
1: Tři
0: roky. Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve třech letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně.
1: Já jsem 22 let.
0: Krásných 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně. Já jsem s klukama chvíli zprat. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně, to znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně, my jsme vždycky chodili s holkama, ty byly vždycky krásný.
0: Ty vyšně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť vyšní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat. Vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvenýma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, jako vy, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože jsem musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte vyšně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhodí kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz lomítko linka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych plně narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch kravičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u tačky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst teleti a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se tam šel sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický tempřezovej, jo.
0: No tak ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak ale fakt, že Solvina je Solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch fakt jako těch šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to, když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama, čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka, tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jako, že jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, no a taky hezky voněla, hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam se si těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým no, salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: A okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě se chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával Já jsem si dával, to bylo přes celý talíř obrovský kolo dušené šunky s bramborem. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši, Ježíš, ty si s tím musíš vybrat úplně, a stál 12 korun. Jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd. Ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se řezají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mi, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny. Jo? Prostě
0: konský pot, ano. No.
1: Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je takový trošku jiný, takový speciálnější, a vůbec mi to nevadilo. Vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teďka, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se griluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pořád.
1: Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí, ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, vonavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
2: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
1: Děkuji.
2: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě, to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagel jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme nebo jsme obědvali podle toho, když jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl, no a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokoj 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát vzbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát, protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka, omáčky dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba i praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
1: Yeah.
2: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jak kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
1: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
2: Ano, dobře, dobře, já to říkám ano.
1: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku.
2: Ano.
1: Děkuju, Vicky. No, úplně ano. Jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
2: No, prostě nádhera, úplně balada.
1: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ať vám voní ano. I ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
2: No já už, no mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno, tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak a poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
1: Krásná vzpomínka. Vicky, ano. Děkuji vám. Přeji vám krásné ano. léto.
2: A taky vám všem. Děkuji. Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
1: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka, tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou. Při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. Řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo, a já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka, jsou houbová, to je jiná houba.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se spožděním, to asi bude internetový poslech.
1: Jo.
0: No, poslouchám.
1: No, jo, přesně tak, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych tý vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo zmínil. Počkejte, jestli vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně.

0: Které?
1: Tak většinou je to ovocný strom. Třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůně a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo? Protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. Aha. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jako by to pekání těch gustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trému, já se omlouvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Nemám jak, mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to precepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat Noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám vonily a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/linka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty z kořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůni koření a zvláště z kořice mám ráda a je zdravá. Tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvina psaní. Vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé. To je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuju za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost. Je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků, takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapěče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu.
1: No. Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo, takže to bylo dost navštěvované místo na takové to osvěžení letní, prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občas nějací byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo a pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už se to zase vrací, takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký, jo, pěkně velký.
1: No, nepatří mezi největší, ale taky není úplně nejmenší vodou. Dneska jsem byl v Třebíči. A nedaleko Třebíče je zatopený lom Vápenka a to je opravdu malá voda. To je tak pětinově, jedna pětina toho našeho hradčanského lomu. Ale u nás je ten lom takový zajímavý, jedna, která dnem reliefem, že to je od 9 metrů hloubky, největší hloubka až po nějakých o půl metra. Není tam teda moc jako OK pro neplavce, protože tam je strašně málo míst, kde je mělko. Ale chodí tam maminky s dětma, jako takový nějaký brouzdání se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, 3. rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Božku, protože je to asi 2 minutky z dálnice, když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat, že to jsou takový ti, co vozí ty obytné vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
0: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
1: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru z zahloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale je tam nuda pláž. To je
0: no tak to jste měl říct na začátku.
1: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst ty nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
0: Jo. No tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuji za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
1: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
0: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá. Mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně. Ovocné a svěží podtóny často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka, zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Kaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.

někdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: ta musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů či voda v zatopeném lomu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou a jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer.
0: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
1: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem přišel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
0: Paní Nora.
1: Myslím, že to je lékařka dokonce. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory anebo potom na čundry, jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přejdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, teďko si koukáte na ty hvězdy, těchy je a meteority a máte radost. A najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívat a taky je to vůně, není to žádný smrad. A je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa. To je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a to, a teď jste úplně nadšený, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín. Kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
0: No, pokud přijdete blíž k té sečce a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
1: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně, já teda nevím, ale to je to fakticky voní, jo, to je úžas. A jdete zase dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by nejlepší vyletěl a najednou drc, prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
0: To jo.
1: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší. Nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla. Tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil jako veterinární technik. Jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovat, ale smrděl ten týden. Jo? Tak to ale... Takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to obilí a prostě takovýhle zvláštní, no, a nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místečka, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to fakticky hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
0: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného ubrusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
1: Jo.
0: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městy se v Doubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: je 4. červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd, tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď naspět chutím a vůním prázdnin. Je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pečínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No. No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dále.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebíčkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajíčky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli se sestrou, chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, pardon, že vám do toho vstupuji, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým údolíčku. A maminka vlezla do toho údolíčka trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: A kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno žlutých kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: No, jej.
0: To je vůně prázdnin.
1: Teď je cítím. A, nebo holubinky, syrověnky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce ne. Ještě jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No,
1: to. Jo, a tak stopka pryč a... Na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: No. Bedle tak též. No. A jahody lešní, no to je taková vůně, že to jsem už nečichala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: Ono taky těch hub je čím dál tím míň, že všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: To je Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se
1: hezky. I ta melta, na kterou jste vzpomněl. Dělám dodnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Také. Dobro.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete, a já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času, a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejich táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tedy jsem si to měla ziskovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Dcera si pořídila kocourka. Je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadru vypranej, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, něco strašného.
0: Tak to jsem zažil na vojně, ještě. Jo.
1: Fakt, jo. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bonda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy. Takže tam tohle ta idyla už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát a palouk u nás. Tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlažní dva baráky. 10 podlažní, jo. No ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín. A vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, určitě. To bylo cítit, to bylo prostě, my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším morku a ještě teď mě pálejí ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody, to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: Tak vydržela,
0: paní Jano,
1: to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore.
0: Děkuji.
1: Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, té se říkalo Stařenka a Stařeček, a k té jsem s kamarádkou jezdila od útlého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo, a to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plotně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec nevěděli, co to je.
0: Uh-huh.
1: Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do Borovicového lesa. A do toho Borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska a děti tam chodili s námi. Prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že Stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával, buď to pro produkt jako pro zbytov, jako pro to zbytovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl taky takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo, velkou vůni, tak tam bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala z toho řízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a
0: tak
1: nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího masa, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadlo z hlavy prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou, i do toho divadla, i to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni, no a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět. No.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Tak on to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony. No,
2: tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se neboj.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No jo, to je celý on.
1: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám. A...

0: No, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
1: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat. No.
0: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
1: Tak pro čestné uznání to já jsem.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
0: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý.

lesničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Vy?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
7: To jsem nemohl. Kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
7: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, jak ty ses bál?
7: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
7: Kveruce. Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
7: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš?

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání, režisérů Jána Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvel.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přece jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet. Jede se až na Šumavu.
4: Soudru řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
4: Ale já...
3: Jak čest práci, soudru řediteli.
5: Čest práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
5: Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vítaj, nůstkáři.
3: Já přesto připomínám.
5: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: Tichý, skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

domě v tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom pan domácí se svojí vany rada jen žil jak poustevník. V mansardě přebýval Tadeáš Vrána, který byl správný

je bidul ten skvělý piršilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradách, Tadeáš, aby dům nevzbudil

0: если обиду скриту вирушило.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák, za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho, do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No, no tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jel o mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, no jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: Tak... No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište, oba tady myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čom jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No,
4: tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: Byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všiml, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor, co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorský a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak. Co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
10: Sakryš. To je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
10: Tak nevím, co myslíš, drahouš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
11: Obětuj dámu.
10: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
12: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
10: Dobrý den. Ale teď.
11: Jsem počestná žena.
10: To jo.
11: V sobotu nemohu?
10: Tak to ne.
11: Snad v pondělí odpoledne.
10: A jo, ono by to šlo.
11: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
10: Tak to jo. No jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
13: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
14: No tak co děláte, člověk?
13: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
11: Ano. Že tady máme volné.
13: Děkuji vám.
14: Ale to je po partii.
13: Děkuji vám.
14: Uložte figurky.
11: Ano.
14: Tady budete mít místečko, habaděj.
13: Děkuji vám.
14: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
11: Ano.
14: Bude se balit. Pane Vrtní.
15: Prosím.
14: Platím, nebo se ztratím.
15: Jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
10: Jak to? To bude nějaký omyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo. To jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
11: Ale to, co si tě napadlo, co? Tady vůbec v žádném případě se tady chceme vůbec jít.
12: Promiňte, laskavě, ale já vůbec budu čem.
16: Vržde a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže, tak se dobře podívejte a dejte sem
11: to. Ale co by se pláděl, že tady celou dobu právo, co
16: bych se pláděl, že tady celou dobu právo, co bych se pláděl, že tady celou dobu právo, co bych se pláděl, že tady celou dobu právo. Teď je to jasný.
10: Prosím, podívejte. Tadyhle v sobotu nemůžu, snad až v pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho? Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, vždyť je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Vždyť je to jasné jako paska. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
16: Herbu, teď mě to došlo. Co mě to dělá? Co to si dovolíme?
12: Promiňte, hodně, ale...
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
17: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
18: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
17: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
18: To jsem dělala skoro sama, že?
17: No, abyste ve byla taková boubelka.
19: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci... On to jak...
17: Pane Medrindáček.
19: On se potřebuje nadlávnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kruci tyrknu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Malota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: nevlá po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karliku, tak už ho mají. Já opakuji. Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, vidíte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Ty, kvasnička, přijeli z Ostravy, potřebuji trochu na švarbu a já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
3: Není to bude stačit.
4: Pro boha, co jim to máš, fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě neví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
5: Dobrý den!
2: Teď to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavičku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříko můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
8: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni. Řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tedy ty byly. Pardon, promiň. Tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si je doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
5: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
8: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
8: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To jsem navěděl.
2: Co chceš dělat, drahá?
5: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do mě.
5: Ach, ty můj.
2: jsem řekla i ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
5: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
8: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
2: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj.
2: Ach, ty můj.
5: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
2: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

a na věži novoměstské bydlení je tuže hezké. Bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška, byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku. Mládencové z celé čtvrti milovali až k smrti, každou noc ti šviháci dělali.

na svého mládenečka, který jí vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty mores

si v svém velkém bolu chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká.

0: hned zpátky, že se dolů nepustí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu troubu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte pak makovec ve vládě.
4: Ale, no právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestný.
5: O to by se tak někdo drál.
6: Bojčo!
3: Česné. Prachy. Tak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha, proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
3: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. No. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: No, když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočí takhle dnem nahoru, aby no, bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorný, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako dokdy?
3: No do večera.
8: No stejdo, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle, tak
5: snížit. A děti, prosím tě, no, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no, třeba?
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
3: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že jsi to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda, strejdo, já nevím, jaký vy máte představy pomalování. Jo. Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchový jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku a ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní oslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion, ne?
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu o rok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.